otevřené spojením, jeleni obtěžkáni vábením, vrhají se bezhlavě do hlouby země.

0: Divadlo Noc.
1: Podívejte se, slečno, jinak byste celkem všechny předpoklady přijetí do naší firmy splňovala, ale bohužel, ta angličtina.
2: No a nemohl byste to se mnou přece jenom zkusit?
1: No co pak? Já bych to s váma třeba i zkusil, ale tak mohl bych eventuálně dodatečně položit...
2: Víte co? Položte mě.
3: Dobrý den, promiňte.

0: Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co si přejete?
1: Jsem tu dobře u reklamní firmy PCMGB Fifi Company DC.
0: Tak, ano. Vy firmu jste řekla dobře, akorát tam jsou jenom dvě fí. Ale neřekl bych, že jste tady správně.
1: Jak to?
0: Já nevím, co tu chcete, tak možná jste to slyšela někde, že my skutečně hledáme novou pracovnici.
1: No ano.
0: Ale patrně jste nečetla podmínky přijetí, rozumíte?
1: No tady já to tady mám.
0: No já to tady mám taky. Reklamní agentura, to jsme mi přijme novou pracovnici, podmínkou je práce s počítačem, jazyky, reprezentativní vzhled.
1: No, no ale je tam ještě něco.
0: No těch podmínek je víc. No tady například. Přednost mají uchazečky, které neplánují v nejbližších letech dítě.
1: Ano, a to já neplánuju, to můžu teda slíbit, že ačkoliv ženská nikdy neví, že ne. Ne, to já se vás nechtěla strašit. Já mám teda o tohleto místo veliký zájem. Víte, já totiž bydlím 3 stanice tramvají odsud, takže to nemám daleko. A tadyhle na rohu bydlí Julča. Jo, to je teda moje kamarádka, ona je teda strašná drbná, ale člověk se aspoň něco dozví, že jo. Tak ty já bych chodila tak 2x, 3x týdně, jo, ale mezi pracovní dobou. Na to snad mám jako pracující žena právo, že? No tak, kdybych mohla nastoupit.
0: Co pak nastoupit můžete, jakmile vám přijede ta tramvaj, víte? A... Podívejte se, vážená paní.
1: Pelíšková.
0: Co?
1: Já jsem Pelíšková.
0: To je sice hezká záliba, ale... To na mě celkem neplatí, to mě nezvyklá. Vy jste patrně, víte, v tom našem inzerátu přehlídla důležitý údaj.
1: Co?
0: Řekl bych rozhodující věk mezi 20 a 30.
1: No jo, tak do toho se asi nevejdu, že jo. No, ale snad rozhoduje taky něco jiného, než jenom věk, že kvalita. Hlejte, já jsem se nepřišla seznamovat, já jsem přišla pro poctivou práci, tu hledám.
0: Ano, ale uklidněte se.
1: Já jsem rozčilená.
0: Uklidněte se, já vás samozřejmě nechci nějak diskriminovat, no, předem vás nějak vyloučit, no, když už jste tady, tak samozřejmě mohl bych vás nějak proklepnout.
1: Ano.
0: Já nevím, z těch, co například jazyk. Ale... Tam já myslím cizí jazyk, jestli nějaký ovládáte.
1: Nerozuměla, tak já jsem cizí jazyky teda nestudovala, ale já se domluvím všude, s každým.
0: Z toho já vás chci právě teďka vyzkoušet, protože naše firma má, rozumíte, spoustu kontaktů v zahraničí, na to se vážou služební cesty do zahraničí, takže podívejte se, zkuste si představit, že jste vyslaná.
1: No já už jsem spíš naslaná. Rozumíte, co, podívejte se, co je to za spravedlnost, když ženská v nejlepších letech, poctivá ženská, nemůže najít pořádnou práci, která ale... pak z těch vašich mladých má ty naše zkušenosti.
0: Ano, jak vidíte, vy jste mě nepochopila. Já se snažím tady jako navodit nějakou situaci, v které byste se ocitla
1: s
0: naší firmou.
1: Zájem,
0: co?
1: No, z vaší firmou.
0: Zájem, ale schopnosti já si chci pověřit. Takhle. Zájem je jedna věc, jo? Podívejte se, takhle, nebudeme to.
1: Nebudeme to.
0: Jak říkám, my hodně cestujeme do zahraničí, takže byste cestovala i vy.
1: Ano.
0: Vememe jenom takovou banální situaci. Tak. Podívejte se, zkuste si představit, že dejme tomu, jste někde v restauraci a chcete si objednat večeři.
1: Jo? No tak vejdu. Že?
0: To si umím představit, jak vejdete v cizím jazyce celkem, ano. Ale mě zajímá, jak se domluvíte. No tak jako zkuste si to celý, jako v restauraci.
1: Si to celý, ano.
0: Jo?
1: Můžu si jako sednout,
0: ano.
1: Jo?
0: Ano.
1: Já už jsem jako v té restauraci.
0: Ano.
1: Jo, tak děkuji. Tak.
0: Zahraničí. Jo?
1: Ano, v zahraničí. Tak.
0: Sedíte jak ve vlaku, rozumíte? No tak.
1: No tak. To nejde, já.
0: Dobře. Tak. Dejme tomu, si chcete k večeři objednat, já nevím, napovím vám, třeba rybu. Víte, jak se řekne německy ryba?
1: Ryba, jo? Ryba. Ne.
0: Ryba se řekne fish, to vám asi vypadlo.
1: To mě vypadlo.
0: To vám vypadlo. A k té rybě si, dejme tomu, chcete dát, dejme tomu, rýži, jo?
1: Ano, tak ryba z rejží, to bych...
0: Mě to chutná.
1: Jo, no já si to objednám.
0: No.
1: Ano,
0: Tak, tak víte, jak se řekne německy rýže?
1: Rýže. Rýže. Taky ne. Taky mi to vypadlo.
0: Hodně zrníček rýže vám vypadlo, koukám. No. Já vám napovím to.
1: Ano.
0: Rýže se řekne rajs.
1: Rajs.
0: A už to máme pohromadě, takže ryba z rýží se řekne...
1: Frischer Reisen.

0: Poslyšte, paní Jirásková.
1: No já jsem Pelíšková.
0: No tohle to, co jste jmenovala, to je dokonce velká ryba.
1: Jo. No tak.
0: To už je dneska ryba dokonce s poslaneckou imunitou, víte?
1: Jo, a je dobrá?
0: Co?
1: Je to ta poslanecká omeleta?
0: Imunita. Poslanecká. No ta je moc dobrá, to vám můžu říct. Ta je moc, to vám můžu doporučit. Na to se může i chlastat a nic se vám nestane.
1: Já si to dám někdy.
0: No, jinak. Podívejte se. Máte, dejme tomu, nějakou letitou praxi. Máte nějakou praxi v oboru?
1: Jo, já jsem dělala leta v OPBH.
0: Co to je?
1: OPBH.
0: Neznám tu firmu.
1: No, to je těžký potom,
0: že? A vy jste tam nějak pracovala s reklamou?
1: No, to je teda s reklamou přímo ne, ale můj starý v ní pracoval, víte? On měl na starosti ty veliký reklamní plochy venkovní, víte?
0: Billboardy.
1: Co to?
0: Billboardy.
1: Tak on byl většině ožralej, rozumíte? Jestli pil i bordy, to nevím, jo? Ale ty reklamy měl na starosti, to jo.
0: On je vymýšlel.
1: On je mil.
0: Ale dobře, no, tak to by se celkem dalo uznat.
1: Dalo, víte, no.
0: Vzdáleně jste celkem pracovala s reklamou.
1: Jistě, no. Já jsem na něj koukala.
0: Poslyšte, ještě takhle se zeptám. Máte nějaké zkušenosti s marketingem?
1: Tak to ne. Toho já neznám. Víte, a on měl jako pracovat na OPBH? Že bych ho jako měla znát? Co? Ne.
0: Podívejte se.
1: Ano.
0: Vážená paní Kožíšková.
1: Pelíšková.
0: To už je teďka jedno. Podívejte se, já se vás nechci nějak dotknout.
1: Ale to si klidně šáhněte. Já už nejsem cimprlich, já jsem na to zvyklá. Víte, na OPBH, jo, když bylo MDŽ, jo, tak inštalateři, dobytkové starý, mě takhle vošávali a furt dělali, jakože něco hledají.
0: Podívejte se, vážená paní, já vám neupírám určité přednosti,
1: které
0: by určitě nějaká firma mohla využít, ale mám pro vás dobrou zprávu, ne ta naše. Jo?
1: Ano, tak jak je.
0: Já dokonce si nejsem jistý, jako ucházíte se opravdu o místo u naší firmy. Nespletla jste si to?
1: No nespletla, teď já to tady mám, no. Teď je to tady, helejte, nabízíme práci v mladém kolektivu.
0: Ale na mě nekoukejte. Aha. Já jsem tady šéf marketingu, rozumíte? Jo. Ale mladí u nás pracují, samozřejmě. Tak tady je mladý kolektiv, protože ty požadavky jsou náročné, rozumíte? No, dneska to je dynamičnost.
1: No.
0: Flexibilita. Ty požadavky říkám. Dynamičnost. Flexibilita.
1: Hledám, no. Teď vám to pořád říkám. Flexi, hledám. No, možná, že je to debilita, jak vy říkáte, no, ale něčím se živit musím, že jo?
0: Podívejte se, vy musíte pochopit na druhou stranu, že my jsme soukromá firma, my nejsme zaopatřovací ústav. Takže...
1: Ano.
0: Další, prosím pěkně, je-li tam nějaká uchazečka?
1: Je tak ne, jo. Ne.
0: Je mi to líto, ale to musíte uznat.
1: Můžu se aspoň zavolat. No ahoj, Jarčo. No. Ale zase nic, prosím tebe. No ani ty tvoje šaty nepomohly, no. Ještě si asi vemu brnění. Co, na co a proč? No to ti řeknu, protože ženský po třicítce se dneska pravděpodobně začnou střílet. No, jako škodná. Ahoj. Mauta.
0: To je dneska Honíčka, co? 5 reportáží v jednom dni. Já už ani pomalu nevím, kde vlastně jsme. Tak ten požár toho pivovaru, ten jsme ráno chtěli natočit, když ještě hořel, to je dobrý. Aspoň jsme se v těch mrazech trošku ohřáli, co? Hele, tu hromadnou bovračku na dálnici, tu máme vlastně nad plán, protože tu jsme sami zavinili. A teďka, co nám ještě zbývá? Musíme natočit ohlasy na zrušení té nemocnice a potom musíme natočit v kasárnách reportáž o pojízdnosti českých tanků. Ale Co si slibujou od reportáže z tohohle z toho kláštera? Franto, to fakt teda nevím. Nevím. Když tak si natoč nějaký prostřih nebo něco za tím, rozumíš? Jo?
1: Bůh vám žehnej, mládenci.
0: Pozdrav pambu.
1: Až na věky.
0: Tak dlouho se tu nezdržíme, víte, protože my máme trošičku naspěch, víte, my kromě vás ještě musíme natočit takovou nemocnici a kasárna. Paní...
1: Matka představená.
0: Aha, tak to jsem možná v tom fofuru přeslech. Takže kdybyste se představila ještě jednou.
1: Já jsem matka představená.
0: No jo, jste možná představená, ale někomu jinému, jako co? Co my jsme tady, tak jste se ještě nepředstavila, ale nevadí, helejte se, to je asi moje chyba, měl jsem začít, nebudeme to zdržovat. Podívejte se, já jsem redaktorem televizního zpravodajství, jmenuji se Karel Vočko. Doma mám dvě malé děti, takže otec představený. Ale nebudeme se zdržovat formalitama, to je zbytečný, já si myslím, že ten šot rovnou natočíme. Co říkáte, jo?
1: Ano.
0: S kamerou jsme navštívili starý chátrající klášter a pokud vláda nenajde finanční prostředky na záchranu této vzácné kulturní památky, ale víc už nám k tomu řekne místní občanka...
1: Matka představená.
0: Řekni to. Podívejte se, matko, jak bych vám to vysvětlil? Pro televizní diváky vy jste matka nepředstavená, rozumíte? Ale jestli na tom trváte, mně je to jedno. Klidně se na začátku představte, jo? Pronto, toč. S kamerou jsme navštívili starý chátrající klášter. A pokud vláda nenajde finanční prostředky na záchranu této kulturní památky, ale víc už nám k tomu řekne zdejší matka...
1: Představená.
0: Řekni to. Podívejte se, matko, já nevím, jak já bych vám to vysvětlil, ale ten šot, co točíme, ten musí být dlouhý maximálně minutu, rozumíte? A vy se zatím furt vlastně jakoby představujete a přitom nepředstavujete, tak já nevím, jak si to představujete.
1: Já jsem poněkud nervózní. Ano. Já jsem ještě nikdy nemluvila do televize.
0: A tak teď na to vůbec nic není. Tak jestli vám to pomůže, tak já se takhle jako postavím, takže ano. Můžete se dívat přitom na mě, ano. Nebo rovnou tady do kamery klidem, jo?
1: Ano. Ale já tam žádný lidi nevidím.
0: Ale oni tam teďka taky žádný nejsou.
1: Až potom tam.
0: Ne, ani potom tam ani nebudou potom. Žádný. Ty lidi vás potom uvidějí, víte? Až ano. Si vás natočíme.
1: Ale to já se vám natočím sama, klidně. Ale... Řekněte si doprava,
0: prosím vás,
1: doleva.
0: Hlavně podívejte se, jak vám říkali, my máme strašný spěch, ano, rozumíte? Promiňte. Takže vy nás vlastně jenom zdržujete, já vím, že to neděláte schválně, ale jsi připravený, jo? Ty, ježiš, teď my vlastně musíme ještě natočit, ty kasárna musíme natočit a... Jo, já jsem zapomněl. Kasárna natočit a ještě musíme vlastně tu nemocnici, Franto, nesmíme na to zapomenout, jo? Toč. S kamerou jsme navštívili malou nemocnici, která dlouhá léta sloužila místním občanům. Ale vláda se rozhodla tento ústav zdraví zrušit. Co tomu říkají místní občané? Na to jsme se přišli zeptat matky, která už se nám dneska jednou představila. Takže, matko, řekněte, jaký je váš názor na to, že se ministerstvo rozhodlo to tady celé zrušit?
1: Zrušit? Ale to nám zatím nikdo neřekl.
0: Údajně málo využívaný a tím pádem zbytečně drahý provoz. No tak sama řekněte, k čemu to tu slouží?
1: Sloužíme Bohu.
0: No jsme u toho. Jeden pacient je málo.
1: Tak oni nás chtějí zase zrušit. Co si počnou naše sestry?
0: No tak jestli umějí píchat i někce, tak je vymou všude, víte?
1: My jsme ale řádové sestry. Jsme služebnice Boží. Žijeme v Řeholi.
0: Aha, ano. A sem teda jenom dojíždíte. Helejte, a tam v té Řeholi, tam není nějaká nemocnice u vás?
1: Milý synu, Řeholi je způsob života, který jsme si dobrovolně zvolili. Chudoba, poslušnost a celibát.
0: A celibát, prosím vás, proč byste se měli bát celi? Pokud se tu ovšem neporušuje zákon.
1: Pro nás existuje jedině starý a nový zákon.
0: Nový zákon, no jo, čověče, Franto, vypni to, já úplně zapomněl. Teď my ještě dneska večer musíme do parlamentu, tam se dneska schvaluje nový zákon. To my musíme mít ve zprávách, tak to teda, čověče, já vůbec nevím, jak stihneme ještě ty kasárna mezi tím, když jsme se tady zasekli. Prosím tě, připrav se, rozjeď to, jo? Řekněte nám na celou věc svůj názor. Kamera jede.
1: A to mám počkat, až zastaví.
0: To se tak říká v televizi, rozumíte, že kamera je...
1: Ona nejede.
0: Ale jo, to ona jede, protože kdyby nejela, tak tam nakonec ani nejste, rozumíte?
1: Ano, no.
0: Tak řekněte nám stručně, jasně, jaký je váš názor?
1: My, příslušnice řeholního řádu, jehož patronem je svatý František z Assisi, vzpomeneme v každé modlitbě.
0: Stop, helejte se. To je moc zdlouhavý, rozumíte? Takový to asi si vzpomeneme. Je dlouhý, prostě buď si vzpomenete, nebo si nevzpomenete, ale to do zpráv nepatří prostě nějaký to vaše asi si vzpomeneme. Jo? Helejte se to, asi si z toho vyhoďte, jo? Franto, toč.
1: My příslušnice řeholního řádu, jehož patronem je svatý František.
0: Stop! Matko, vy jste mě snad neslyšela, chápete, my spěcháme. To já... asi si z toho prostě vyhoďte.
1: Já vím, ale on byl svatý František z Assisi. Asi si nevzpomínáte na všechny patrony.
0: Ale prosím vás, na všechny patrony, hlavně vy si vzpomeňte na všechny patrony. Kolik se jich tady při střelbách v kasárnách vystřílelo, kolik slepejch, kolik ostrejch, to tam v té reportáži všecko musí být. Tak jedeme. Franto, toč.
1: My, příslušnice řeholního řádu, většinou už slepé jako patrony, protože nám tady věčně nesvítí elektrika, takže musíme používat svíčky, které potom chybí sestrám v noci při modlitbách. Osobně nás přišel podpořit také pan ministr kultury. Sestry mu předali dárek. Vlastnoručně mu upletli 4 šály.
0: Ano, stop, mi to. Halejte se, teďka už je to docela dobrý, ale je to moc dlouhý. Ano. Musíte to prostě zkrátit.
1: Ty šály? Ale pan ministr prý nosí dlouhé.
0: Ale co pan ministr nosí, já myslím, ten příspěvek musíme zkrátit. Jo, je to moc dlouhý a ještě vám chci říct jednu takovou věc. Halejte se, je to dobrý, ale ono, aby nám to vzali vůbec do zpráv, víte, ano. Ono je to málo konfliktní. Víte, vy byste do toho měla přimíchat do toho svého proslovu takovou nějakou tragédii, katastrofu, která vás tady někdy postihla, povodeň, rozumíte, nebo já nevím, požár, nebo nájemná vražda, ta by byla zlatá, jestli se tady něco takového stalo.
1: Já už vím.
0: Vzpomněla jste si na něco takového? Jo? Máte to? Zaplať, pam. Toč.
1: V loni jsme byli se sestrami v Itálii, abychom navštívili Assisi, rodné místo svatého Františka. A když jsme pluli v noci po moři, tak nás tam námořníci všechny znásilnili, kromě sestry Angeliky. Pak tu loď přepadli piráti a všechny ty námořníky zabili, čímž je potrestali za jejich hřích. Jenomže pak nás i ty piráti zase všechny znásilnili.
0: Ano. Předpokládám, že ovšem kromě sestry Angeliky.
1: Ano. Pak nás vysadili na pustém ostrově, kde nás přepadla horda místních divochů. A ty nás znovu všechny znásilnili, kromě sestry Angeliky.
0: Ano. Poslyšte, matko, jak si vysvětlíte, že sestra Angelika tomu všemu unikla? To ona je taková ošklivá?
1: Ne, ale ona jediná nechtěla.
0: Matko,
1: ano.
0: Teď už to není špatný.
1: Ano, děkuji.
0: Ale je to pořád strašně dlouhý. Pochopte to, kdybychom to nechali takhle, jak jste to říkala,
1: ano.
0: Tak už se do těch zpráv nevejde ani požár pivovaru, ani bouračka na dálnici, ani ta vojenská posádka, nakonec ani ta nemocnice a nakonec ani ten parlament. Chápete to? Ono by to chtělo, abyste to celý zhutnila. Jde o záchranu vašeho kláštera. To si uvědomte. Vy musíte naléhavě apelovat na celou veřejnost. Soustřeďte se na to a opravdu s vervou. Matko, jste?
1: Já.
0: Toč.
1: My, příslušnice řeholního řádu, pod velením armádního generála Františka z Assisi jsme ochotní jít i do války, aby z tohohle kláštera vláda mohla udělat nemocnici, do který budou vozit lidi, kteří bourali na dálnici, protože spěchali do pivovaru, který mezi tím tragicky vyhořel. A ať Bůh ochraňuje všechny ty blahoslavené chudé duchem. Já jsem tam dala i ten parlament.
2: Celý případ budeme i nadále sledovat. Pro televizi Nova, Karel Vočko.

jsou 3 hodiny. Dobrou noc, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucifal a začínají noční zprávy. Pojďme na to nejdůležitější. Senátní bezpečnostní výbor kritizuje vládu za podcenění přípravy na hybridní válku s Ruskem, německé tajné služby varují před sílícími ruskými vlivovými operacemi a Izrael si připomíná výročí masakru Hamásu. Šéfové 3 německých zpravodajských služeb v Berlíně uvedli, že přímé důkazy o

Stanem konvenčním útoku Ruska na území Severoatlantické aliance zatím chybí. Podle nich se ale Německo už teď musí bránit ruským snahám omezit materiální pomoc a politickou podporu Ukrajině. Polská policie vyšetřuje 43-letého muže jménem Michal P., kterého podezírá z vraždy 6 starších žen a z loupeže, při níž zemřela další seniorka. Obviněný vinu popírá a s vyšetřovateli nespolupracuje, podle polských médií by mohlo jít o jeden z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Izrael si připomněl výročí masakru, který spáchal Hamas a při němž zahynulo zhruba 1200 lidí. Projev premiéra Netanyahua během vzpomínkové akce přerušil výkřik otce jedné z obětí, hlavní vzpomínkové akce rodin pozůstalých se uskuteční až ve středu, přesně v den výročí. Studentské protesty ve Francii pokračují už druhý týden a v pondělí znovu přerostly na několika místech potyčky s policií. Vážně zraněn byl 15-letý student ze severofrancouzského města Lens po výbuchu policejního granátu. Kvůli nepokojům zůstaly zavřené stovky středních škol po celé zemi a incident teď prošetřuje francouzská policejní inspekce. Předseda senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer upozorňuje, že Česko čelí ruské hybridní válce, premiér Andrej Babiš se ale podle něj na tuto hrozbu dostatečně nepřipravuje. Fischer v rozhovoru pro Český rozhlas zdůraznil, že obrana státu je úkolem celé vlády a společnosti, nejen armády, a že vláda tomu zatím nevěnuje potřebnou pozornost. A teď sport. Čeští fotbalisté večer nastoupí na londýnském Wembley proti domácí Anglii v Lize národů, na tomto stadionu ale dosud nikdy nevyhráli ani nevstřelili gól. Generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš prozradil, že při výběru hráčů pro velké turnaje spoléhá na krajany působící v zámoří, s vyhledáváním talentů mu mají pomoci bývalí reprezentanti Fischer a Vokoun. A na závěr ze soukromého muzea ve francouzském městě Isojre zmizel bronzový obal knihy o hmotnosti 150 kg, který vytvořil slavný surrealista Salvador Dalí. Francouzské úřady teď po neobvyklé kořisti zlodějů intenzivně pátrají. Počasí. Aktuálně máme polojasno a 10 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 8 stupňů. Dnes v úterý pak bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Bucifal.

0: Divadlo Noc.
1: Jak jsem cestoval? Když jsem se jednoho dne probudil vedle své ženy Marcely, dobře jsem si ji prohlédl a rozhodl jsem se, že tento rok budu více cestovat. Proto jsem uvítal, když jsem byl za své pracovní úspěchy vybrán ještě společně s kolegou inženýrem Macháčkem a vedoucím odbytu Karlem Jílkem, který nemá titul, ale má úspěchy u žen, na tematický zájezd Poznejte evropské přístavy do Hamburku. Radostně jsem ve vrátnici odpíchl a utíkal domů sdělit ženě tu radostnou novinu. Pohled na Marcelu, která měla právě ve vlasech natáčky a na obličeji pleťovou masku z droždí, mě přesvědčil o tom, že Hamburg potřebuji jako sůl. Marcela však byla jiného názoru. Tvůj přístav je domov, Kájo, řekla. Namítl jsem, že mě přitahují lodě. Tak jsme mohli jet k mojí mamince do Děčína. Jenže Marcelko, to by byl zájezd za trest a já ho mám za odměnu. Letmo jsem políbil ženu na droždí a odešel do restaurace u kotvy na předcestovní poradu. Macháček s Jílkem už na mě čekali. Tak, kluci, co si vememe sebou, zeptal jsem se. Tady jsem to sepsal, pochlubil se Jílek a četl. 10x džuveč, šišku turisty, ten vydrží nejdýl, litr tuzemskýho, 6 svíček. Na co, podivil jsem se. No na co, kdyby v hotelu vypli prout? Máme svý zkušenosti ze služebních cest, vzpomeň si na Náchod. Usadil mě Jílek a pokračoval. 3x kafe za 12, ponornej vařič, podnikový suvenýry na výměnu a pytlík 2 Kč do automatu. Vyjádřil jsem se seznamem spokojenost, ale Macháček byl jiného názoru. Pánové, nejedeme na tramp, jedeme reprezentovat podnik. Uvědomte si, že máte všechno hrazený od ROH. Džuveč si schovejte, až pojedete v létě s rodinou na Zlatý písky do Bratislavy. My musíme sehnat akorát marky a spolehlivou pánskou ochranu. Proč, zeptal jsem se, ty se chceš prát? Nech si ty keci. Hamburg je město hříchu a naší povinností je sice dobře reprezentovat, ale neriskovat zdraví. Nerad bych, až se vrátíme, zamotal našemu zdravotnictví hlavu. Banka i gumárenský průmysl nás vybavili perfektně. Až na to, že bance jsme museli ještě trošku pomoct v černé pobočce hotelu Alcron. Kurs 1:16 byl ten den trochu nepříznivý, ale do Hamburku nejezdíte každý týden a tak jsme to vydrželi. Den před odjezdem jsme zvolili vedoucím našeho trojčlenného kolektivu inženýra Láďu Macháčka, který z nás měl s cestováním nejdelší zkušenosti, neboť byl už 3x v Bulharsku jako kapitán podnikového mužstva Nohejbalu a 1x v Rumunsku s balneou s pohmožděným kolenem, do kterého ho v Bulharsku kopli. Protože si z Eforie Sit s balneou přivezl úplavici a také proto, že má často prsty v nose, přezdíváme mu doktor Emil Holub. V pondělí v 7 hodin ráno byl sraz všech účastníků zájezdu u Rudolfína. Odjezd plánovaný na 8 se jemně zdržel. Řidič autobusu, nositel odznaku 1 000 000 km bez nehody, Václav Dvořák ležel pod autobusem, opravoval převodovku a prospěvoval si píseň Svoji škodověnku mám tak rád. Po 2 hodinách nás ochraptělý řidič milionář Václav požádal, abychom si všichni vystoupili, že tuhle závadu by neodstranil ani Ferda Mravenec, že musí zajet do depa autobus vyměnit. Nastal chaos. Mnozí účastníci zájezdu vyndali šroubováky, začali jimi obratně točit a vytahovat z různých částí autobusu stočené bankovky různých měn. Laborant Tuček, jemuž dolary zapadly do podlahy, klečel před vousatou účetní maršálkovou a žadonil o pinzetu. Když se mu nabídla, že mu vytrhá vousy sama, že má na to grif, mávl rukou a začal v podlaze rýpat nožíkem. Nový autobus byl přistaven ve 4 hodiny odpoledne. Nastoupili jsme a čekali ještě chvilku na Tučka, který přijel z depa taxikem. V levé ruce držel vítězně potrhané dolary a úpěnlivým hlasem prosil: zastavte mi u Narpy. Ještě než opustíme naši vlast, musím sehnat průhlednou lepenku. Další větší zdržení bylo až na celnici. Na občanské upozornění z místa bydliště. Byl podnikovému lékaři doktoru Mazánkovi celními orgány bolestivě výjmut. Z nedůstojného místa lékařský diplom. Marně se vymlouval, že chtěl v Hamburku léčit chudé. Tematický zájezd Poznejte evropské přístavy byl pro něj ukončen v šumavských Hvozdech. Konečně se autobus dal znovu do pohybu. Řidič milionář Václav šlápl pořádně na plyn a vědom si toho, že zde rychlost není omezena vyhláškou 100, vyvinul 60-kilometrovou rychlost. Někteří účastníci zájezdu si prohlíželi krajinu, ale my 3 jsme sledovali účetní věru úlisnou, které padala hlava na všechny strany, nejčastěji dozadu. Zrovna když jsme uzavírali sázky, proč tomu tak je, Věra úlisná s výkřikem už to nevydržím se chytla za hlavu a s chatrnou výmluvou proboha, co mi to zase tam ta kadeřnice dala, začala vytahovat z drdolu broušený servis Moser pro 6 osob. Milan Wagner z osobního oddělení vedoucí podnikového fotokroužku vyndal fotoaparát s bleskem a začal úlisnou i servis fotit. Ať máme, Věruško, na tebe nějakou vzpomínku v podnikovém albu, řekl. A tím naznačil, že mu na tomto zájezdu nepůjde ani tak o evropské přístavy, jako o kolektiv. Ta úlisná má kliku, šeptal závistivě Jílek. Servis Moser. Mě by se na hlavě neudrželo ani jablíčkom. A s beznadějí v očích si přejel rukou pro řídlého ježka. Při první zastávce na cizím území u benzinové pumpy Shell macháček nevydržel napětí, vystoupil a z automatu Neckermann se za rachotu 2 korun začaly sypat žvíkačky a punčokáče. Macháček, rozrušený z toho, že to funguje, a také z toho, že ho Wagner fotí, si spletl sortiment a začal jedny punčocháče žvíkat. Brzy ale poznal svůj omyl a s vrozenou českou skromností požádal majitele pumpy, aby mu punčocháče vyměnil za jiný, když mu udělal takovou tržbu. Pach moře a nafty nás přivítal. Byli jsme v Hamburku. Ubytovali nás v hotelu kategorie C s honosným názvem Santa Fe. Naše trojice dostala jednolůžkový pokoj se šikmým stropem, který silně připomínal chudou kajutu. Přístav se nezapře, prohlásil macháček a začal zkoumat 2 přístýlky, které byly k nerozeznání od našich spartakiádních lehátek. Losovali jsme. Gauč vyhrál macháček. Šťastně se na něj rozvalil a dělal nám chutě. Po chvíli se ozvalo zaklepání. Ve dveřích se objevil vedoucí zájezdu. Mládenci, vedu vám ještě jednoho nocležníka. Prý tady máte gauč dvoják. Jdi kousek dál, řekl fotograf Wagner a lehl si vedle macháčka. Mládenci, myslím, že by bylo správné a čestné říci si o sobě pravdu. Chrápu. Fotograf Wagner bohužel nelhal. Ačkoliv jsme byli z cesty smrtelně vyčerpáni, nikdo z nás nezamouřil oka. To, že úderem 10. hodiny večerní začal hrát orchestr těsně za gaučem, později jsme zjistili, že od pódia jsme odděleni pouze umakartovou stěnou, nám tolik nevadilo. Ale náhle se ozvalo cosi, co silně připomínalo zvuky stáda zděšených hrochů při požáru v safari. To fotograf Wagner usnul spánkem nespravedlivý. Macháček vyskočil z gauče jako bodnutý včelou.
0: Kurňa, chlapi, to je příšerný. To snad není pravda. S ním spát nebudu. Srazíme spartakiádní lůžka.
1: Ani nápad, řekl Jílek. Vyhrál si gauč, tak si užij.
0: Tak mu teda ucpu výfuk.
1: Řekl Macháček a nacpal Wagnerovi do nosu 2 fazole. Chvíli bylo ticho, pak se ozval nádech, fazole nevydrželi a Wagner sestřelil lampičku. Chrápání pod mě bylo ještě děsivější. Na dveře se ozvalo zabouchání a vešel číšník. Meine liebe Herren, was ist das? Das ist unmöglich. Pochopili jsme, že chrápání Wagnera ruší hosty v baru při tanci a že špatně slyší hudbu. Společnými silami jsme se vrhli na Wagnera, ale přes veškeré úsilí se nám ho nepodařilo probudit. Vedoucí orchestru ve fosforeskujícím stříbrném saku k nám vešel už bez klepání. Das ist skandál! Posvítil si nachrápala baterkou a bez okolku mu vrazil do úst dusítko z džestrubky. V 6:30 ráno se ozvalo řinčení budíku Prim, který byl nařízen na 7. Wagner se posadil, protáhl se a jak zazýval, zatroubil třešňové květy. Pak si vyndal dusítko a řekl, to jsou ale blbý fóry. Načež si dusítko vyfotografoval. Potom odešel prý fotografovat přístav. Usnuli jsme vysílením. Probudil nás až orchestr v 10 hodin večer. Jílek už byl vzhůru a jeho oko bylo připlácnuté k umakartu. Co se děje, zeptal jsem se. Psst, dal mi prst na ústa Jílek. Navrtal jsem stěnu, vole, pojď se podívat. Nasadil jsem oko na díru. Viděl jsem vše, proč jsem vlastně toužil jet do Hamburku. Program byl v plném proudu. Na pódiu promenovalo 6 krásných dívek, které se zjevně chystali ke striptýzu. Rychle jsem probudil Macháčka. Vysvětlil jsem mu situaci. Byl bez sebe štěstím. Jílek vrtal další 2 díry. Abychom se nemuseli tlačit. To je ono, to je ono, mnul si ruce Macháček. Každej svoji hvězdárnu. Kluci, my jsme se teda uměli narodit. Celý týden odtud nevytáhnu paty a přístav i s loděma mě můžou políbit čas. Uvařili jsme si rychle grog a zasedli každý ke své díře. Krasavice na pódiu začaly odhazovat jednotlivé části oděvu. Měli jsme oči navrch hlavy. Schylovalo se k finále. To všechno máme zadarmo. Kluci, víte, kolik tam stojí vstupný? Liboval si Macháček. Gong, tuš a spodní prádlo z krasavic spadlo. Před našima dírama stálo 6 nahých chlapů. Výlet do Hamburku se prostě nevydařil. Vzpomněl jsem si na Marcelu. Zlatý droždík.

zem zmizela jako laňule sa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

synagogy, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve stromce spojuje.

jsou 4 hodiny. Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. Tady Bucifal a tohle jsou zprávy Čet rádia. To byste dnes neměli minout? Senátní bezpečnostní výbor kritizuje vládu za podcenění přípravy na hybridní válku s Ruskem, německé tajné služby varují před cílícími ruskými vlivovými operacemi a Izrael si připomíná výročí masakru Hamásu. Šéfové 3 německých zpravodajských služeb v Berlíně uvedli, že přímé důkazy o chystaném konvenčním útoku Ruska na území Severoatlantické aliance zatím chybí. Podle nich se ale Německo už teď musí bránit ruským snahám omezit materiální pomoc a politickou podporu Ukrajině. Izrael si připomněl výročí masakru, který spáchal Hamás a při němž zahynulo zhruba 1200 lidí. Projev premiéra Netanyahua během vzpomínkové akce přerušil výkřik otce jedné z obětí, hlavní vzpomínkové akce rodin pozůstalých se uskuteční až ve středu, přesně v den výročí. Studentské protesty ve Francii pokračují už druhý týden a v pondělí znovu přerostly na několika místech potyčky s policií. Vážně zraněn byl 15-letý student ze severofrancouzského města Lens po výbuchu policejního granátu. Kvůli nepokojům zůstaly zavřené stovky středních škol po celé zemi

a incident teď prošetřuje francouzská policejní inspekce. Polská policie vyšetřuje 43-letého muže jménem Michal P., kterého podezírá z vraždy 6 starších žen a z loupeže, při níž zemřela další seniorka. Obviněný vinu popírá a s vyšetřovateli nespolupracuje, podle polských médií by mohlo jít o jeden z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Předseda senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer upozorňuje, že Česko čelí ruské hybridní válce, premiér Andrej Babiš se ale podle něj na tuto hrozbu dostatečně nepřipravuje. Fischer v rozhovoru pro Český rozhlas zdůraznil, že obrana státu je úkolem celé vlády a společnosti, nejen armády, a že vláda tomu zatím nevěnuje potřebnou pozornost. A teď sport. Čeští fotbalisté večer nastoupí na londýnském Wembley proti domácí Anglii v Lize národů, na tomto stadionu ale dosud nikdy nevyhráli ani nevstřelili gól. Generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš prozradil, že při výběru hráčů pro velké turnaje spoléhá na krajany působící v zámoří, s vyhledáváním talentů mu mají pomoci bývalí reprezentanti Fischer a Vokou. A na závěr, ze soukromého muzea ve francouzském městě Isojre zmizel bronzový obal knihy o hmotnosti 150 kg, který vytvořil slavný surrealista Salvador Dalí. Francouzské úřady teď po neobvyklé kořisti zlodějů intenzivně pátrají. Počasí. Aktuálně máme jasno a 9 stupňů. Do rána bude jasno a teploty klesnou na 7 stupňů. Dnes v úterý pak bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Bucipal.

0: Divadlo Noc.
1: Seznamovací kancelář. Kdo je? Jo, ano. Jsem moc ráda, že mi voláte. Mám pro vás, myslím, příjemnou zprávu. Zítra? Tak dobře, zítra. Naschledanou. Dále, prosím.
2: Dobrý den.
1: Ano.
2: Já nevím, jestli jsem tady správně.
1: Ano. My jsme zde seznamovací kancelář.
2: A seznamovací, tak to jsem správně, ano, to jsem to hledá.
1: No prosím, tak vezměte prosím
2: ano,
1: místo.
2: Ano, děkuji, tady. Já si sednu rovnou na židli tady přímo ano. Sem, ano. No tak, abych vám tedy rovnou řekl, o co se mi jedná. Mně se tedy jedná, jak bych to tak řekl, tedy...
1: Asi se chcete s někým seznámit, že ano?
2: Seznámit, ano, to je ono, no. A sice, jak to můžete vědět?
1: No, jinak byste sem asi nepřišel.
2: Ano, to je pravda, ano. A sice bych se rád seznámil, víte, s někým, tedy za účelem, tedy jak bych to řekl...
1: Za účelem sňatku, zřejmě, že ano.
2: Za účelem sňatku, ano. No a jak to můžete vědět?
1: No, to se dá předpokládat.
2: Aha, no jo, to je pravda, ano. A sice bych rád, víte, tento sňatek uzavřel nejraději s nějakou ženou, jestli by to šlo.
1: To je snad samozřejmé.
2: Ano, to už je tady zřejmě tak to nejběžnější, že jo?
1: No, poslyšte, vy si přece nemůžete vzít za ženu nějakého muže.
2: No tak nemožný, to taky zas není, že jo?
1: No, to nemyslíte vážně, to by přece nebylo žádné normální manželství.
2: No tak normálně, podívejte se, moje sestra si například taky vzala mužský, ale je to úplně normální manželství.
1: No jo, no. Vaše sestra.
2: No vidíte, jsou i případy právě, že jo, jsou případy, kdy prostě...
1: No poslyšte, my tady zkrátka zprostředkováváme manželství pouze mezi lidmi obojího pohlaví.
2: Obojího pohlaví?
1: Ovšem pouze tak.
2: A to jenom lidi obojího pohlaví?
1: No ano, co se vám na tom zdá divného?
2: No ne, já jenom, abych pravdu řekl, já mám totiž jen jednou, víte?
1: Ale ne, tím myslím jen mezi mužem a ženou.
2: Jo, takhle, aha, no jo, to je mi taky mnohem milejší tohle. Abych pravdu řekl, já bych si nějakého mužského snad ani nevzal, víte?
1: No, dobrá, tak... Ano. Přejdeme tedy k věci, ano?
2: Ano.
1: Nejprve, jaké asi představy máte o ženě, se kterou byste se rád seznámil?
2: No tak představy, já nevím, nemáte tady nějaký katalog nebo něco takového?
1: Katalog? Aha. Něco takového tady nevedeme.
2: Nevedete, aha. No a tak já nevím, co tady máte na skladě tedy?
1: Jaké pak na skladě? Já bych nejprve chtěla slyšet, jak si asi představujete ženu, se kterou bychom vás měli seznámit.
2: Jo, takhle, aha. No tak já jsem si představoval tak něco pro ten venkov, víte, tak trochu něco jako štrapácnějšího jsem si myslel.
1: Štrapácnější?
2: Ano.
1: Vy zřejmě máte na mysli nějakou nepříliš křehkou ženu.
2: No tak něco, ano, já bych rád něco připlatil, kdyby to bylo, jak říkám, něco masivnějšího takhle, jako víte, tak trošku.
1: Vy zde zaplatíte pouze zprostředkovací poplatek.
2: Ano.
1: V případě, že u té ženy zůstanete.
2: Ano. No když ne, tak bych ji mohl později eventuálně vyměnit za jinou, nebo jak to je teda?
1: Ale vy přece u té ženy nemusíte zůstat.
2: Jo, takhle, ano.
1: Zkrátka, my se vám budeme snažit zprostředkovat seznámení dle vaší představy.
2: Ano, no tak já jsem si představoval právě ženu, teda hlavně, víte, bych řekl, nebo nejhlavněji bych chtěl nějakou ženu, která vlastní nějakou sekačku, jestli byste měli takové něco.
1: Sekačku.
2: Sekačku, ano.
1: No, to asi těžko. Ačkoliv... Ano, ne. Počkejte. My zde opravdu máme v evidenci ženu, která jo? vlastní sekačku.
2: No vidíte, tak to bych bral teda,
1: To je opravdu náhoda, hned no, se vám na to podívám.
2: Ano, a jestli byste taky měla fotografii nějakou?
1: Ano, myslím, že zde mám jednu fotografii té ženy.
2: Ne té ženy, já myslím té sekačky, víte?
1: No, to asi sotva, ale počkejte, já se zrovna dívám, jestli zde mám fotografii té ženy. Mám takový dojem, že ta žena by chtěla nekuřáka a abstinenta.
2: Nekuřáka a abstinenta?
1: Ano, myslím, že takového něco říkala.
2: A že říkáte nekuřáka a abstinenta?
1: No ano, něco se vám na tom snad nezdá.
2: No ne, já jen, že chce hnedky dva, já myslím, že budu sám, víte?
1: Ale ne, to je samozřejmě myšleno v jedné osobě.
2: Jo, takhle proto.
1: Ano. Aha, no, a tady mám fotografii té ženy. Ta žena je zde skutečně vyobrazena s její sekačkou.
2: Jo, no ukažte. No jo, on je to trochu špatně vidět, ale zdá se mi, že nevypadá akor tak špatně, víte?
1: Ne, to je velmi pohledná žena.
2: Ne, ta žena, já myslím, ta sekačka, víte, že nevypadá tak špatně.
1: Ano, ale ta žena vám bude jistě také vyhovovat.
2: Jo, myslíte?
1: Ta fotka je trochu malá, tady mám zvětšovací sklo, prosím.
2: No je to zvětší trošku, asi ano. No jo, takhle zase s tím sklem se zdá být taková trošku rozdancaná, bych řekl.
1: Prosím?
2: Ta sekačka, víte? Ta sekačka.
1: Budeme ale teď hovořit o té ženě, ano?
2: No jo, to taky, samozřejmě, ano, ale ona, hlavně ta sekačka...
1: Prosím? Co? Ne, to je omyl. Co jste říkal?
2: Že je nějaká sešlá, se mi zdá, ano. Taky vepředu skoro nic nemá, víte? Ten zadek je nějaký odřený, nebo co, já nevím.
1: Odřený zadek?
2: No jo. A jsou na něm takový dvě boule veliký, já
1: boule?
2: Nevím.
1: No tak to je normální, ne?
2: No tak jestli takovýhle boule jsou normální, já nevím, no. Nevím. Jestli ta ještě dobře běhá, to teda nevím. Já nevím.
1: Pokud já vím, tak ta běhá ještě jako srnka.
2: Jo, no je naby, no poslyšte. Ona totiž bude dost používaná, víte? On si chce taky někdy vypůjčit můj soused, víte?
1: Váš soused?
2: No jo, no tak on mě na ně zase sežene náhradní díly a tak, víte?
1: Náhradní díly, prosím vás, jaké náhradní díly?
2: No tak podle toho, co bude opotřebovaný, víte?
1: Prosím vás.
2: Já nevím, taky se mi zdá taková zvohejpaná, nebo co to je? Jestli do ní něco nevjelo, nebo co takový, já nevím.
1: Tak to se stane.
2: Jo. Taky ten zadek se mi nějak nelíbí.
1: No, to víte, všechno nemůže mít tak akorát.
2: No jo, já nevím, jestli doufám, že budu mít aspoň v pořádku ten vejfu.
1: No, nevím. To já nemůžu vědět, tyhle ty věci. To...
2: No jo, víte, co uděláme to, tak tady je adresa, já se tam podívám. Trochu jí ostříkám vodou, víte, nechám jí chvíli běhat a tak, a kdyby když na ní bude všechno fungovat, tak se sem vrátím a pak bychom se dohodli ještě dál.
1: No.
2: Tak zatím naskle, ano.
1: Jen aby taky všechno fungovalo u vás.
2: Ne, já nejsem na sekačce.

Z jejich úst se ženu smích, jak voda přes oblásky. Tak jsem tu svoji hlavu zdvihl,

0: Je 5 hodin.
1: Dobré ráno s Čet rádiem. Tady Honza, ať už jste v autě, v práci nebo ještě doma, zprávy začínají. O čem se dnes mluví? Senátní bezpečnostní výbor kritizuje vládu za podcenění přípravy na hybridní válku s Ruskem, německé tajné služby varují před sílícími ruskými vlivovými operacemi a Izrael si připomíná výročí masakru Hamásu. Izrael si připomněl výročí masakru, který spáchal Hamás a při němž zahynulo zhruba 1200 lidí. Projev premiéra Netanyahua během vzpomínkové akce přerušil výkřik otce jedné z obětí, hlavní vzpomínkové akce rodin pozůstalých se uskuteční až ve středu, přesně v den výročí. Polská policie vyšetřuje 43-letého muže jménem Michal P., kterého podezírá z vraždy 6 starších žen a zloupeže, při níž zemřela další seniorka. Obviněný vinu popírá a s vyšetřovateli nespolupracuje, podle polských médií by mohlo jít o jeden z nejzávažnějších kriminálních případů v historii země. Předseda senátního bezpečnostního výboru Pavel Fischer upozorňuje, že Česko čelí ruské hybridní válce. Premiér Andrej Babiš se ale podle něj na tuto hrozbu dostatečně nepřipravuje. Fischer v rozhovoru pro Český rozhlas zdůraznil, že obrana státu je úkolem celé vlády a společnosti, nejen armády, a že vláda tomu zatím nevěnuje potřebnou pozornost. Studentské protesty ve Francii pokračují už druhý týden a v pondělí znovu přerostly na několika místech potyčky s policií. Vážně zraněn byl 15-letý student ze severofrancouzského města Lens po výbuchu policejního granátu. Kvůli nepokojům zůstaly zavřené stovky středních škol po celé zemi a incident teď prošetřuje francouzská policejní inspekce. Šéfové tří německých zpravodajských služeb v Berlíně uvedli, že přímé důkazy o chystaném konvenčním útoku Ruska na území Severoatlantické aliance zatím chybí. Podle nich se ale Německo už teď musí bránit ruským snahám omezit materiální pomoc a politickou podporu Ukrajině.

0: Čeští fotbalisté večer nastoupí na londýnském Wembley proti domácí Anglii v Lize národů. Na tomto stadionu ale dosud nikdy nevyhráli ani nevstřeleli gól. Generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš prozradil, že při výběru hráčů pro velké turnaje spoléhá na krajany působící v zámoří, s vyhledáváním talentů mu mají pomoci bývalí reprezentanti Fischer a Bocoum. A na závěr ze soukromého muzea ve francouzském městě Isoire zmizel bronzový obal knihy o hmotnosti 150 kg, který vytvořil slavný surrealista Salvador Dalí. Francouzské úřady teď po neobvyklé kořisti z vodějů intenzivně pátrají.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze jasno a 8 stupňů, v Brně jasno a 9, v Ostravě polojasno a 8. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
1: Dopravní servis.
0: Tak jo, hraní dopravní servis Čet Rádia. Honza. Na Štěrboholské spojce v Praze došlo před chvílí k vážné nehodě. Úsek je zcela uzavřený a probíhají záchranné a vyprošťovací práce, počítejte s velkou objížďkou. Na dálnici D1 u 176. kilometru ve směru na Prahu vásí před hodinou poroukané vozidlo. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh, takže tam vzniká zdržení. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum, provoz tam komplikují kolony a omezení potrvá až do konce listopadu. V Praze dál probíhá oprava Libeňského mostu. Uzavírka omezuje řidiče i tramvaje. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. To byla ranní doprava. Oza vám přeje šťastnou cestu a hezký den.

0: co to tady pro boha smrdí jako spálené svařené víno?
1: To je podzimní vůně domova. Dobré ráno z Čet rádia, je 5.20 a venku máme jasno 8 stupňů.
0: Ty svařil ráno koření.
1: Povařil jsem na mírném ohni pomerančovou kůru s hřebíčkem a s kořicí. Skvělý tip, jak si zútulnit byt. Vážně, provoní to celý domov a nemusíš kupovat žádné chemické spreje.
0: Pucouši, já jsem po raním běhu plná energie a tenhle tvůj odvar mě spíš dusí.
1: Protože jsi to neskusila v klidu u kávy.
0: To teda ne.
1: Dneska má být až 21 stupňů, tak si k tomu ještě otevřu okno na zahrádku.
0: Fakt.
1: No jo, spojím vůni hřebíčku s čerstvým vzduchem a je to.
0: Ten připálený hrnec budeš drhnout týden.
1: Moje kára má taky odřený lak a jezdí pořád stejně.
0: No to je vážně přirovnání. Za chvíli jsou v 6 hodin zprávy Čet rádia a vy si teď dejte pořádnou muziku.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza. Ve zprávách dnes. Senátor Fischer kritizuje Babišovu vládu za podcenění přípravy na hybridní válku s Ruskem. Šéfové německých tajných služeb varují před cílícími ruskými vlivovými operacemi proti Německu. Izrael si připomíná výročí masakru Hamásu. Projev premiéra Netanyahua přerušil výkřik pozůstalého. Studentské protesty ve Francii znovu přerostly v potyčky s policií. Polská policie vyšetřuje muže podezřelého ze série vražd seniorek. A teď sport. Čeští fotbalisté stále čekají na první výhru na londýnském Wembley a hokejový management spoléhá na posily ze zámoří.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně v Praze jasno a 8 stupňů, v Brně jasno a 9, v Ostravě polojasno a 8. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek až sobotu deštivo, teploty mezi 14 a 23 stupni, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 14. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Tak jeho hraní dopravní servis Čet Rádia. Honza. Na Štěrboholské spojce v Praze došlo před chvílí k vážné nehodě. Úsek je zcela uzavřený a probíhají záchranné a vyprošťovací práce, počítejte s velkou objížďkou. Na dálnici D1 u 176. kilometru ve směru na Prahu vásí před hodinou poroukané vozidlo. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh, takže tam vzniká zdržení. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2 u sjezdu na Brno centrum, provoz tam komplikují kolony a omezení potrvá až do konce listopadu. V Praze dál probíhá oprava Libeňského mostu. Uzavírka omezuje řidiče i tramvaje. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. To byla ranní doprava. Oza vám přeje šťastnou cestu a hezký den.

0: já ti říkám, že ta gumička na stěrači ještě rok vydrží.
1: Nevydrží ani do pátku. Dobré ráno všem u Čet rádia.
0: Dobré ráno. Je za 20 minut 6, venku máme jasno a 8 stupňů.
1: Zima jako v pochybném kině. Ale od čtvrtka promítají novinky, tak se zahřejeme v sále. Co tam máš, bucouši?
0: Od čtvrtka jde do kin dokument podoby milostného vztahu ke světu. Je to o výtvarníkovi Milošovi Šejnovi, který tvoří v přírodě a utíká z města. Žádný schon, jen klid a příroda. Pro mě značka Ideál.
1: A dál?
0: Pak běží animák Pat a Mat zpátky na venkově. Vyrábějí tam klimatizaci ze starého vysavače a bublinkové folie.
1: Výbráchové.
0: No jo, na jednoduchých nápadech stojí svět. Děti se u toho zasmějí a rodiče odpočinou.
1: To jo.
0: Že do kina klidně vyraste. Venku bude odpoledne až 21 stupňů, ale ráno si vezměte bundu. 6 hodin budou zprávy Čet rádia.
1: Vítra se počasí taky udrží, tak neváhejte. Teď posíláme do repráků skvělou písničku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dnes jsem fakt v ráži, protože jsem si ráno dala pořádný běh, skoro jsem předběhla sama sebe. Vyběhla jsem ještě za tmy, zakopla o sousedovi kočku, omluvila se jí jako člověku a běžela dál. Pak jsem si doma spálila topinku, protože jsem čichala k hvězdám místo k hrnku, a teď sedím v Čet rádiu nabitá jako baterka před dlouhou směnou. Je úterý, 6. října, a já mám dneska chuť probrat všech 12 znamení pěkně od podlahy. Beran dnes nemá náladu čekat na nikoho, takže klidně předběhne frontu v pekárně, jen ať to nepřežene jako já s tou kočkou. Bík si dneska pořádně vychutná oběd, i kdyby měl kvůli tomu přijít pozdě na poradu, a popravdě, chápu ho. Blíženci budou celý den telefonovat a psát zprávy, až jim nakonec dojde kredit přesně ve chvíli, kdyby měli volat nejvíc. Rak si dnes vzpomene na babičin recept a zkusí ho uvařit, jen doufám, že líp než já tu topinku. Lev se dneska bude předvádět na poradě nebo v partě kamarádů a bude mu to sakra slušet, i když to sám moc dobře ví. Pana si dnes srovná šuplík, který nikdo neřešil od jara, a bude z toho mít radost jako z výhry. Váhy budou celý den rozhodovat, jestli jít na kafe nebo na čaj, a nakonec si dají obojí, ať mají klid. Štír dneska někomu řekne pravdu do očí a bude se přitom tvářit, že je úplně v klidu. Střelec si naplánuje výlet, ale nakonec skončí jen na procházce se psem, a i to je fajn. Kozoroh bude dneska makat jako mezek, a Bucifal by mu asi potichu zatleskal, i když by to nepřiznal. Vodnář přijde s nápadem, který zní šíleně, a za týden ho budou kopírovat všichni kolem. Ryby se dneska schovají do svého světa se sluchátky na uších a budou si to prostě užívat, a já jim to přeju. A teď otázka na dnešek, co vám nechám jen tak v hlavě, a je úplně prostá, totiž co byste dneska udělali jinak, kdyby vám to nikdo nekontroloval. Klidně si to proberte cestou autem, ve frontě u pokladny nebo večer u televize. Horoskop je konec konců jenom hra, žádná věda, a jak ten den dopadne, je furt hlavně na vás, ne na hvězdách. Tohle byla Vlasta pro Čet rádio, mějte se dnes vesele a potkáme se zas příští vysílání.

0: je 6 hodin.
1: Dobré ráno. Tady Honza z Čet rádia, jsem tu s vámi a mám pro vás ranní zpravodajství. Hlavní události v kostce. Zemědělský fond musel kvůli střetu zájmu premiéra zastavit podporu firmám ze skupiny Agrofert. Senátor Fischer varuje před podceněním obrany státu a Izrael se připomíná výročí teroristického útoku Hamásu. Izrael si podle hebrejského kalendáře připomněl 3 roky od teroristického útoku Hamásu, při kterém zahynulo zhruba 1200 lidí. Vzpomínkový projev premiéra Netanyahua přerušil výkřik otce jedné z obětí. Další vzpomínkové akce proběhnou až ve středu, tedy přesně na výročí podle gregoriánského kalendáře, a to jen 3 týdny před izraelskými parlamentními volbami. Státní zemědělský intervenční fond musel kvůli střetu zájmu premiéra Andreje Babiše zrušit 8 projektů firem ze skupiny Agrofert v celkové hodnotě 68 milionů korun. Úředníci je nestihli schválit ještě před Babišovým jmenováním do čela vlády. Dotčené firmy teď zvažují, že se o peníze budou soudit. Polská policie vyšetřuje 43-letého muže podezřelého z vraždy 6 starších žen a zloupeže, při níž zemřela další seniorka. Podezřelý obvinění popírá a s vyšetřovateli odmítá spolupracovat. Podle polských médií by mohlo jít o jeden z nejzávažnějších kriminálních případů v dějinách země. Šéfové 3 německých zpravodajských služeb v Berlíně varovali, že Rusko se snaží omezit materiální i politickou podporu Ukrajině a dalším spojencům. Přímé důkazy o chystaném konvenčním útoku na území NATO sice zatím nemají, přesto by se podle nich mělo Německo bránit ruským vlivovým operacím už teď. Předseda Senátního výboru pro bezpečnost Pavel Fischer upozorňuje, že Česko figuruje na seznamu ruských cílů a kritizuje vládu za nedostatečnou přípravu na krizové situace. Podle něj se na hrozbě připravuje armáda, ale obrana státu by měla být úkolem celé společnosti a vlády, což zatím podle jeho slov prioritou není. A teď sport. Čeští fotbalisté dnes večer vyzvou na legendárním londýnském Wembley domácí Anglii v zápase Ligy národů, kde ještě nikdy nevyhráli ani nestřeleli branku. Generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš zase prozradil, že při výběru hráčů ze zámoří mu pomáhají bývalí reprezentanti Fischer a Vokoum a promluvil i o chystaném formátu baráže o extraligu. A na závěr něco hezkého. Prahou teď jezdí speciální tramvaj připomínající Václava Havla, který by se v pondělí dožil 90 let. Linka číslo 22 bude cestující vozit až do konce roku a uvnitř najdou plakáty zvoucí na vzpomínkové akce na bývalého prezidenta.

0: počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 8 stupňů, v Brně polojasno a 9, v Ostravě polojasno a 8. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Voza a raný provoz na silnicích. Na Štěrboholské spojce v Praze došlo před hodinou k vážné nehodě dvou nákladních vozidel. Vozovka je zúžená a doporučujeme zvýšenou opatrnost. V ulici Kbelská v Praze se před chvílí střetla dvě osobní auta, provoz je tam také omezený. V Brně na Hršpické leží na vozovce dřevěná paleta, hlášeno před chvílí, pozor na náhou překážku. Na dálnici D1 u 44. kilometru směrem na Prahu stálo před hodinou porouchané vozidlo, které způsobilo krátké zdržení, ale už by mělo být odstraněno. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum. V místě je dlouhodobě zvýšené riziko kolon, počítejte s tím až do konce listopadu. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: A já ti stejně tvrdím, že ten tvůj ranní mátový čaj chutná jako teplá voda z kaluže.
1: Pucouši, prosím tě, mlč už. Dobré ráno, na Čet rádiu máme 6.20. Venku je tma a zima a ty tady hned od rána rýpeš.
0: Nerypám. Jenom říkám, že poctivá káva dělá ráno ráno. Co tam vlastně pořád listuješ v těch papírech?
1: Mám tady dnešní kalendář. Dneska je 6. října a svátek má Hanuš, tak všem Hanušům přejeme jen to nejlepší.
0: Hanuš. To byl ten staroměstský orlojník, ne?
1: Možná. Ale jedeme dál.
0: Kam pořád spěcháš?
1: V roce 1927 měl v New Yorku premiéru prvotřídní zázrak, film Jazzový zpěvák. První mluvený film v historii.
0: To musel být pro lidi v kině pořádný šok, když na ně z plátna najednou někdo promluvil a nehrál u toho jen chlap na piano.
1: No vidíš. A dneska mluvíme my dva a lidé nás musí poslouchat.
0: Náhodou mluvíme skvěle.
1: No, o tom by se dalo dlouho diskutovat. Každopádně za hodinu, 7 hodin, máme na Čet rádiu zprávy.
0: A za hodinu se k té filmové historii klidně vrátíme, vlasti. Teď pošleme do repráku pořádnou písničku.

Nej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Krátké zprávy.
1: Ahoj, tady Honza, vítejte u krátkých zpráv. Pojďme na to nejdůležitější. Zemědělský fond musel kvůli střetu zájmu premiéra zrušit podporu firmám ze skupiny Agrofert. Senátor Pavel Fischer kritizuje vládu, že podceňuje přípravu Česka na možnou krizi. Izrael si připomněl výročí teroristického útoku Hamásu. Němečtí zpravodajci varují před ruskými snahami oslabit podporu Ukrajině. Polská policie vyšetřuje muže podezřelého z vraždy 6 seniorek. A ve sportu čeká české fotbalisty i hokejisty náročný program. Fotbalisté hrají na Wembley, hokejová reprezentace řeší posily ze zámoří.
0: Počasí.
1: A teď už počasí. Aktuálně v Praze jasno a 8 stupňů, v Brně polojasno a 9, v Ostravě polojasno a 8. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 14 a 24 stupni, v sobotu přehánky, teploty kolem 16, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 15. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Za arený provoz na silnicích. Na Štěrboholské spojce v Praze došlo před hodinou k vážné nehodě dvou nákladních vozidel. Vozovka je zúžená a doporučujeme zvýšenou opatrnost. V ulici Kbelská v Praze se před chvílí střetla dvě osobní auta, provoz je tam také omezený. V Brně na Hršpické leží na vozovce dřevěná paleta, hlášeno před chvílí, pozor na náhou překážku. Na dálnici D1 u 44. kilometru směrem na Prahu stálo před hodinou porouchané vozidlo, které způsobilo krátké zdržení, ale už by mělo být odstraněno. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu na Brno centrum. V místě je dlouhodobě zvýšené riziko kolon, počítejte s tím až do konce listopadu. Jinak jsou dálnice sjízdné bez omezení. Tolik doprava Čet rádia. Loučí se váš Honza, šťastnou cestu.

0: já stejně tvrdím, že do správné kávy cukr nepatří.
1: Prosím tě, nečti mi kázání. Dobré ráno všem u Čet rádia, máme za 20 minut 7.
0: Venku je jasno 8 stupňů, no jo. A ty mi to radši řekni, co tě tak zaujalo v novinách.
1: Ukradli bronzový obal na knihu od Salvadora Dalího. Z jednoho francouzského muzea.
0: A to je problém?
1: Ten obal váží 150 kilo, bucane.
0: Aha. To museli být dva.
1: No právě. Představ si to, vláčet z muzea 150 kilo bronzu od slavného surrealisty.
0: Takové věci se dneska prodávají docela těžko, leda do sběru.
1: Je to ze soukromého muzea v městečku Isoire a policie potom teď marně pátrá.
0: To bych chtěl vidět toho sběratele.
1: Já taky.
0: No nic, já si jdu uvařit další čerstvou kávu, než mi tady úplně dojde energie.
1: Běž. V 7 hodin přijdou na Čet rádiu zprávy a my vám teď pošleme do repráků skvělou písničku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dnes jsem fakt v ráži, protože jsem si ráno dala pořádný běh, skoro jsem předběhla sama sebe. Vyběhla jsem ještě za tmy, zakopla o sousedovi kočku, omluvila se jí jako člověku a běžela dál. Pak jsem si doma spálila topinku, protože jsem čichala k hvězdám místo k hrnku, a teď sedím v chatrádiu nabitá jako baterka před dlouhou směnou. Je úterý, 6. října, a já mám dneska chuť probrat všech 12 znamení pěkně od podlahy. Beran dnes nemá náladu čekat na nikoho, takže klidně předběhne frontu v pekárně, jen ať to nepřežene jako já s tou kočkou. Bík si dneska pořádně vychutná oběd, i kdyby měl kvůli tomu přijít pozdě na poradu, a popravdě, chápu ho. Blíženci budou celý den telefonovat a psát zprávy, až jim nakonec dojde kredit přesně ve chvíli, kdy by měli volat nejvíc. Rak si dnes vzpomene na babičin recept a zkusí ho uvařit, jen doufám, že líp než já tu topinku. Lev se dneska bude předvádět na poradě nebo v partě kamarádů a bude mu to sakra slušet, i když to sám moc dobře ví. Pana si dnes srovná šuplík, který nikdo neřešil od jara, a bude z toho mít radost jako z výhry. Váhy budou celý den rozhodovat, jestli jít na kafe nebo na čaj, a nakonec si dají obojí, ať mají klid. Štír dneska někomu řekne pravdu do očí a bude se přitom tvářit, že je úplně v klidu. Střelec si naplánuje výlet, ale nakonec skončí jen na procházce se psem, a i to je fajn. Kozoroh bude dneska makat jako mezek, a Bucifal by mu asi potichu zatleskal, i když by to nepřiznal. Vodnář přijde s nápadem, který zní šíleně, a za týden ho budou kopírovat všichni kolem. Ryby se dneska schovají do svého světa se sluchátky na uších a budou si to prostě užívat, a já jim to přeju. A teď otázka na dnešek, co vám nechám jen tak v hlavě, a je úplně prostá, totiž co byste dneska udělali jinak, kdyby vám to nikdo nekontroloval. Klidně si to proberte cestou autem, ve frontě u pokladny nebo večer u televize. Horoskop je konec konců jenom hra, žádná věda, a jak ten den dopadne, je furt hlavně na vás, ne na hvězdách. Tohle byla Vlasta pro Chat Radio, mějte se dnes vesele a potkáme se zas příští vysílání.

0: Je 7 hodin.
1: Dobré ráno. Za u mikrofonu tak se podíváme, co se stalo, zatímco jste spali. Ve zprávách dnes. Zemědělský fond musel kvůli střetu zájmu premiéra zastavit podporu firmám ze skupiny Agrofert. Senátor Fischer varuje před podceněním obrany státu a Izrael si připomíná výročí teroristického útoku Hamásu. Předseda senátního výboru pro bezpečnost Pavel Fischer upozorňuje, že Česko figuruje na seznamu ruských cílů a kritizuje vládu za nedostatečnou přípravu na krizové situace. Podle něj se na hrozbě připravuje armáda, ale obrana státu by měla být úkolem celé společnosti a vlády, což zatím podle jeho slov prioritou není. Polská policie vyšetřuje 43-letého muže podezřelého z vraždy 6 starších žen a zloupeže, při níž zemřela další seniorka. Podezřelý obvinění popírá a s vyšetřovateli odmítá spolupracovat. Podle polských médií by mohlo jít o jeden z nejzávažnějších kriminálních případů v dějinách země. Izrael si podle hebrejského kalendáře připomněl 3 roky od teroristického útoku Hamásu, při kterém zahynulo zhruba 1200 lidí. Vzpomínkový projev premiéra Netanyahua přerušil výkřik otce jedné z obětí. Další vzpomínkové akce proběhnou až ve středu, tedy přesně na výročí podle gregoriánského kalendáře, a to jen 3 týdny před izraelskými parlamentními volbami. Šéfové 3 německých zpravodajských služeb v Berlíně varovali, že Rusko se snaží omezit materiální i politickou podporu Ukrajině a dalším spojencům. Přímé důkazy o chystaném konvenčním útoku na území NATO sice zatím nemají, přesto by se podle nich mělo Německo bránit ruským vlivovým operacím už teď. Státní zemědělský intervenční fond musel kvůli střetu zájmu premiéra Andreje Babiše zrušit 8 projektů firem ze skupiny Agrofert v celkové hodnotě 68 milionů korun. Úředníci je nestihli schválit ještě před Babišovým jmenováním do čela vlády. Dotčené firmy teď zvažují, že se o peníze budou soudit. A teď sport. Čeští fotbalisté dnes večer vyzvou na legendárním londýnském Wembley domácí Anglii v zápase Ligy národů, kde ještě nikdy nevyhráli ani nevstřeleli branku. Generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš zase prozradil, že při výběru hráčů ze zámoří mu pomáhají bývalí reprezentanti Fischer a Vokoum a promluvil i o chystaném formátu baráže o extraligu. A na závěr něco hezkého. Routeď jezdí speciální tramvaj připomínající Václava Havla, který by se v pondělí dožil 90 let. Linka číslo 22 bude cestující vozit až do konce roku a uvnitř najdou plakáty zvoucí na vzpomínkové akce na bývalého prezidenta.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 7 stupňů, v Brně jasno a 8, v Ostravě zataženo a 7. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Prostelové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.

0: Dopravní servis.
1: Zahlásí, jak vypadá raní špička. Na silnici I20 u Kotíkova na Plzeňsku se stala dopravní nehoda se zraněným. Provoz tam prosím projíždějte opatrně a počítejte se zdržením. V Praze na Liberecké ulici na Praze 8 došlo k nehodě 3 aut. Levý pruh směrem do centra je neprůjezdný a tvoří se kolona. Na Štěrboholské spojce se srazila 2 nákladní auta u Národních hrdinů směrem na Barandovský most. Provoz je tam omezený. A na silnici číslo 38 u Církvice na Kutnohorsku došlo před chvílí k nehodě osobního a nákladního auta. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Projíždějte opatrně. Z dlouhodobějších omezení platí, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba. V místě se tvoří kolony a potrvá to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl ranní dopravní servis Čet rádia. Za vám přeje pohodové ráno za volantem.

0: Ranní mlha venku je příšerná, na běhání to dneska vůbec nebylo a radši bych zůstala pod peřinou.
1: Dobré ráno z Čet rádia, máme 7.20 a já tě chápu, mraky visí prořídnuté docela nízko.
0: Pucane, ty se ale od rána usmíváš do hrnku s kávou.
1: Narazil jsem na staré nahrávky ze švédské scény 60. let. Znáš kapelu Tages?
0: Tages? Ani náhodou.
1: Pata kluků z Göteborgu dala v roce 1964 dohromady skladbu Sleep Little Girl.
0: A co s ní?
1: V rozhlasové hitparádě Tio i Tops ní sestřelili z prvního místa samotné Beatles a jejich hit I Should Have Known Better.
0: Neznámá garážová kapela porazila Beatles. To musel být celostátní šok.
1: No jo. Začalo se jim říkat švédští Beatles, měli úžasné vícehlasy a dobili celou Skandinávii.
0: To věřím.
1: To jo. Škoda jen, že za hranicemi severní Evropy je tehdy dál nikdo moc neznal.
0: O severu 60. let bych si klidně ještě poslechla.
1: 8 hodin přijdou na Čet rádio zprávy a za hodinu se ke švédským kapelám klidně vrátíme. Teď pošleme do uší pořádný rytmus.

lidi rád, že člověkem se stal. Synku můj, tak listuj v Bibli dnes tenhle příběh,

0: Krátké zprávy.
1: Za u mikrofonu buďte tu se mnou. Hlavní události v kostce. Zemědělský fond musel kvůli střetu zájmu premiéra zrušit podporu firmám ze skupiny Agrofert. Senátor Pavel Fischer kritizuje vládu, že podceňuje přípravu Česka na možnou krizi. Izrael si připomněl výročí teroristického útoku Hamásu. Němečtí zpravodajci varují před ruskými snahami oslabit podporu Ukrajině. Polská policie vyšetřuje muže podezřelého z vraždy 6 seniorek. A ve sportu čeká české fotbalisty i hokejisty náročný program. Fotbalisté hrají na Wembley, hokejová reprezentace řeší posily ze zámoří.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze jasno a 7 stupňů, v Brně jasno a 8, v Ostravě zataženo a 7. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 14 a 24 stupni, v sobotu přehánky, teploty kolem 16, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 15. Tady k počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Zahlásí, jak vypadá ranní špička. Na silnici I20 u Kotíkova na Plzeňsku se stala dopravní nehoda se zraněním. Provoz tam prosím projíždějte opatrně a počítejte se zdržením. V Praze na Liberecké ulici na Praze 8 došlo k nehodě 3 aut. Levý pruh směrem do centra je neprůjezdný a tvoří se kolona. Na Štěrboholské spojce se srazila 2 nákladní auta u Národních hrdinů směrem na Barandovský most. Provoz je tam omezený. A na silnici číslo 38 u Církvice na Kutnohorsku došlo před chvílí k nehodě osobního a nákladního auta. Na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému, projíždějte opatrně. Z dlouhodobějších omezení platí, že na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba, v místě se tvoří kolony a potrvá to až do konce listopadu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl ranní dopravní servis Čet Rádia. Oza vám přeje pohodové ráno za volantem.

0: jsi někdy viděl, aby po Praze jezdila celá tramvaj věnovaná Václavu Havlovi?
1: To bych neřekl. Dobré ráno z Čet rádia, máme právě za 20 minut 8.
0: Dobré ráno, venku je zatím jasno a pouhých 7 stupňů.
1: No jo. Po lince 22 totiž teď jezdí speciální tramvaj na jeho počest.
0: Fakt.
1: Pondělí by se dožil 90 let, tak tam mají plakáty s pozvánkami na vzpomínkové akce.
0: A to tam bude dlouho?
1: Až do konce roku, takže času máš dost.
0: To je dobrý.
1: To jo. Člověk aspoň v tramvaji nekouká jen do bobáka, ale něco se dozví.
0: Pucouši, ty bys tam přeseděl celé dopoledne.
1: Možná jo. Odpoledne má být až 21 stupňů, tak Kára počká v garáži a já se projedu.
0: Zítra má být počasí hodně podobné, ale ráno se radši pořádně oblečte. V 8 hodin dorazí zprávy Čet rádia.
1: No vidíš. A my vám k tomu rannímu vstávání pošleme do uší Prima písničku.

0: String. Jet Radio.
1: Horoskop.
2: Dobrý den, tady Vlasta a dnes jsem fakt v ráži, protože jsem si ráno dala pořádný běh, skoro jsem předběhla sama sebe. Vyběhla jsem ještě za tmy, zakopla o sousedovi kočku, omluvila se jí jako člověku a běžela dál. Pak jsem si doma spálila topinku, protože jsem čichala k hvězdám místo k hrnku, a teď sedím v Čet rádiu nabitá jako baterka před dlouhou směnou. Je úterý, 6. října, a já mám dneska chuť probrat všech 12 znamení pěkně od podlahy. Beran dnes nemá náladu čekat na nikoho, takže klidně předběhne frontu v pekárně, jen ať to nepřežene jako já s tou kočkou. Bík si dneska pořádně vychutná oběd, i kdyby měl kvůli tomu přijít pozdě na poradu, a popravdě, chápu ho. Blíženci budou celý den telefonovat a psát zprávy, až jim nakonec dojde kredit přesně ve chvíli, kdyby měli volat nejvíc. Rak si dnes vzpomene na babičin recept a zkusí ho uvařit, jen doufám, že líp než já tu topinku. Lev se dneska bude předvádět na poradě nebo v partě kamarádů a bude mu to sakra slušet, i když to sám moc dobře ví. Pana si dnes srovná šuplík, který nikdo neřešil od jara, a bude z toho mít radost jako z výhry. Váhy budou celý den rozhodovat, jestli jít na kafe nebo na čaj, a nakonec si dají obojí, ať mají klid. Štír dneska někomu řekne pravdu do očí a bude se přitom tvářit, že je úplně v klidu. Střelec si naplánuje výlet, ale nakonec skončí jen na procházce se psem, a i to je fajn. Kozoroh bude dneska makat jako mezek, a Bucifal by mu asi potichu zatleskal, i když by to nepřiznal. Vodnář přijde s nápadem, který zní šíleně, a za týden ho budou kopírovat všichni kolem. Ryby se dneska schovají do svého světa se sluchátky na uších a budou si to prostě užívat, a já jim to přeju. A teď otázka na dnešek, co vám nechám jen tak v hlavě, a je úplně prostá, totiž co byste dneska udělali jinak, kdyby vám to nikdo nekontroloval. Klidně si to proberte cestou autem, ve frontě u pokladny nebo večer u televize. Horoskop je konec konců jenom hra, žádná věda, a jak ten den dopadne, je furt hlavně na vás, ne na hvězdách. Tohle byla Vlasta pro Čet rádio, mějte se dnes vesele a potkáme se zas příští vysílání.

0: Je 8 hodin.
1: Tak dobré ráno. Za u mikrofonu šéf sice, ale zprávy čtu nejradši sám, tak poslouchejte. Co se děje doma i ve světě? Zemědělský fond musel kvůli střetu zájmu premiéra zastavit podporu firmám ze skupiny Agrofert. Senátor Fischer varuje před podceněním obrany státu a Izrael si připomíná výročí teroristického útoku Hamásu. Izrael si podle hebrejského kalendáře připomněl 3 roky od teroristického útoku Hamásu, při kterém zahynulo zhruba 1200 lidí. Vzpomínkový projev premiéra Netanyahua přerušil výkřik otce jedné z obětí. Další vzpomínkové akce proběhnou až ve středu, tedy přesně na výročí podle gregoriánského kalendáře, a to jen 3 týdny před izraelskými parlamentními volbami. Polská policie vyšetřuje 43-letého muže podezřelého z vraždy 6 starších žen a zloupeže, při níž zemřela další seniorka. Podezřelý obvinění popírá a s vyšetřovateli odmítá spolupracovat. Podle polských médií by mohlo jít o jeden z nejzávažnějších kriminálních případů v dějinách země. Šéfové 3 německých zpravodajských služeb v Berlíně varovali, že Rusko se snaží omezit materiální i politickou podporu Ukrajině a dalším spojencům. Přímé důkazy o chystaném konvenčním útoku na území NATO sice zatím nemají, přesto by se podle nich mělo Německo bránit ruským vlivovým operacím už teď. Předseda Senátního výboru pro bezpečnost Pavel Fischer upozorňuje, že Česko figuruje na seznamu ruských cílů a kritizuje vládu za nedostatečnou přípravu na krizové situace. Podle něj se na hrozbě připravuje armáda, ale obrana státu by měla být úkolem celé společnosti a vlády, což zatím podle jeho slov prioritou není. Státní zemědělský intervenční fond musel kvůli střetu zájmu premiéra Andreje Babiše zrušit 8 projektů firem ze skupiny Agrofert v celkové hodnotě 68 milionů korun. Úředníci je nestihli schválit ještě před Babišovým jmenováním do čela vlády. Dotčené firmy teď zvažují, že se o peníze budou soudit. A teď sport. Čeští fotbalisté dnes večer vyzvou na legendárním londýnském Wembley domácí Anglii v zápase Ligy národů, kde ještě nikdy nevyhráli ani nestřeleli branku. Generální manažer hokejové reprezentace Patrik Eliáš zase prozradil, že při výběru hráčů ze zámoří mu pomáhají bývalí reprezentanti Fischer a Vokoun a promluvil i o chystaném formátu baráže o extraligu. A na závěr něco hezkého. Routeď jezdí speciální tramvaj připomínající Václava Havla, který by se v pondělí dožil 90 let. Linka číslo 22 bude cestující vozit až do konce roku a uvnitř najdou plakáty zvoucí na vzpomínkové akce na bývalého prezidenta.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 7 stupňů, v Brně jasno a 9, Ostravě zataženo a 7. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Četrádia.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Honzy. Na silnici číslo 15 u obce Poskovice na Litoměřicku se před chvílí stala nehoda, na vozovce je překážka, počítejte se silným provozem a projíždíte opatrně. Praze hlásí komplikace hned ze 2 míst, v ulici 5. května a v ulici Roklická došlo k nehodám, na obou místech zůstává překážka na vozovce, řidiči tudy projíždějí jen se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 u exitu 1 se před půl hodinou střetlo nákladní a osobní auto, i tady je na vozovce překážka.

Na křižovatce dálnic D1 a D2 Brny pokračuje přestavba. U exitu 196 B směrem na Brno centrum se tvoří kolony, s tím je potřeba počítat ještě dlouho, práce mají trvat do konce listopadu příštího roku. V Praze na Levinském mostě stále probíhá jeho postupná přestavba, omezení tam platí dlouhodobě. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Balík k silnicím. Hezký den a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: Ty mi chceš fakt tvrdit, že nahoře na obloze svítí diamant velký jako měsíc?
1: Dobré ráno z Čet rádia, máme 8.20 a venku leze mráz za nechty. A jo, hvězda BPM 37093 je fakt obří skrystalovaný diamant.
0: To je blbost.
1: Není. Když takový bílý trpaslík pomalu chladne, jeho uhlíkové jádro prostě skrystalizuje.
0: Váží to jako celý měsíc.
1: Váží to dokonce ještě víc, má to desítky miliard bilionů karátů. A astronomové té hvězdě oficiálně přezdívají Lucy, jako v té slavné písničce od Beatles.
0: Fakt.
1: No jo. V roce 2004 změřili její pulzování a potvrdili, že je celá z diamantu.
0: Pucane, podle mě si to celé vymyslel po pátém kafi.
1: Nevymyslel. Fyzika funguje všude stejně, i v souhvězdí Kentaura.
0: Ne.
1: Ale jo.
0: Prostě tomu nevěřím a neusmlouváš mě. V 9 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, tak si dám čas na přemýšlení a hrajeme muziku.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pojďme na rychlý přehled. A tady jsou hlavní titulky. Zemědělský fond musel kvůli střetu zájmu premiéra zrušit podporu firmám ze skupiny Agrofert. Senátor Pavel Fischer kritizuje vládu, že podceňuje přípravu Česka na možnou krizi. Izrael si připomněl výročí teroristického útoku Hamásu. Němečtí zpravodajci varují před ruskými snahami oslabit podporu Ukrajině. Polská policie vyšetřuje muže podezřelého z vraždy 6 seniorek. A ve sportu čeká české fotbalisty i hokejisty náročný program. Fotbalisté hrají na Wembley, hokejová reprezentace řeší posily ze zámoří.
0: Počasí.
1: Tak neme, jak je venku. Aktuálně v Praze jasno a 7 stupňů, Brně jasno a 9, v Ostravě zataženo a 8. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 14 a 24 stupni, v sobotu přehánky, teploty kolem 16, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 15. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Honzy. Na silnici číslo 15 u obce Poskovice na Litoměřicku se před chvílí stala nehoda, na vozovce je překážka, počítejte se silným provozem a projíždíte opatrně. V Praze hlásí komplikace hned ze dvou míst, ulici 5. května a ulici Rokvická došlo k nehodám, na obou místech zůstává překážka na vozovce, řidiči tudy projíždějí jen se zvýšenou opatrností. Na dálnici D11 u exitu 1 se před půl hodinou střetlo nákladní a osobní auto, i tady je na vozovce překážka. Na křižovatce dálnic D1 a D2 Brny pokračuje přestavba. U exitu 196B směrem na Brno centrum se tvoří kolony, s tím je potřeba počítat ještě dlouho, práce mají trvat do konce listopadu příštího roku. V Praze na Levinském mostě stále probíhá jeho postupná přestavba, omezení tam platí dlouhodobě. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik k silnicím. Hezký den a opatrnou jízdu přeje Honza.

0: říkám ti, že ta moje kára to stoupání do kopce prostě zvládne na trojku.
1: Nezvládne, chudák auto. Jinak dobré ráno z Četrádia, máme za 20 minut 9, venku jasno a 7 stupňů.
0: Odpoledne bude 21.
1: Když mluvíš o cestování, Bucane, víš, co mají v Bořeticích?
0: To bych neřekl.
1: Tam si místní v recesi založili vlastní spolkovou republiku Kraví hora.
0: Pak?
1: Normálně mají vlastního prezidenta, hymnu a razítkují turistům vlastní pasy.
0: To je dobrý. A berou tam i naši měnu?
1: Platí se tam jejich kejcarem, ale koruny ti vezmou taky. Vzniklo to v roce 2000 a mají tam přes 500 vinných sklepů.
0: No vidíš. Kovou republiku bych si nechal líbit.
1: Já si jdu teď vyvětrat a dopsat poznámky.
0: Dobře. 9 hodin dorazí na Čet Rádio zprávy a do té doby vám pošleme Prima muziku.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dnes jsem fakt v ráži, protože jsem si ráno dala pořádný běh, skoro jsem předběhla sama sebe. Vyběhla jsem ještě za tmy, zakopla o sousedovi kočku, omluvila se jí jako člověku a běžela dál. Pak jsem si doma spálila topinku, protože jsem čichala k hvězdám místo k hrnku, a teď sedím v chatrádiu nabitá jako baterka před dlouhou směnou. Je úterý, 6. října, a já mám dneska chuť probrat všech 12 znamení pěkně od podlahy. Beran dnes nemá náladu čekat na nikoho, takže klidně předběhne frontu v pekárně, jen ať to nepřežene jako já s tou kočkou. Bík si dneska pořádně vychutná oběd, i kdyby měl kvůli tomu přijít pozdě na poradu, a popravdě, chápu ho. Blíženci budou celý den telefonovat a psát zprávy, až jim nakonec dojde kredit přesně ve chvíli, kdyby měli volat nejvíc. Rak si dnes vzpomene na babičin recept a zkusí ho uvařit, jen doufám, že líp než já tu topinku. Lev se dneska bude předvádět na poradě nebo v partě kamarádů a bude mu to sakra slušet, i když to sám moc dobře ví. Pana si dnes srovná šuplík, který nikdo neřešil od jara, a bude z toho mít radost jako z výhry. Váhy budou celý den rozhodovat, jestli jít na kafe nebo na čaj, a nakonec si dají obojí, ať mají klid. Štír dneska někomu řekne pravdu do očí a bude se přitom tvářit, že je úplně v klidu. Střelec si naplánuje výlet, ale nakonec skončí jen na procházce se psem, a i to je fajn. Kozoroh bude dneska makat jako mezek, a Bucifal by mu asi potichu zatleskal, i když by to nepřiznal. Vodnář přijde s nápadem, který zní šíleně, a za týden ho budou kopírovat všichni kolem. Ryby se dneska schovají do svého světa se sluchátky na uších a budou si to prostě užívat, a já jim to přeju. A teď otázka na dnešek, co vám nechám jen tak v hlavě, a je úplně prostá, totiž co byste dneska udělali jinak, kdyby vám to nikdo nekontroloval. Klidně si to proberte cestou autem, ve frontě u pokladny nebo večer u televize. Horoskop je konec konců jenom hra, žádná věda, a jak ten den dopadne, je furt hlavně na vás, ne na hvězdách. Tohle byla Vlasta pro Chat Radio, mějte se dnes vesele a potkáme se zas příští vysílání.

0: za u mikrofonu a mám pro vás přehled toho, co se děje. To je přehled toho nejdůležitějšího. Ukrajina udeřila na moskevskou oblast jedním z největších dronových útoků celé války. Americký prezident Donald Trump schválil první vojenskou popravu v USA po mnoha desetiletích a v Brně se konečně posouvá příprava nového hlavního nádraží. Americký prezident Donald Trump schválil vojenskou popravu bývalého armádního psychiatra Nidala Hassana, který v roce 2009 zastřelil na texaské základně 13 lidí a desítky dalších zranil. Popravčí četa by ho měla zastřelit, což by byla první vojenská poprava ve Spojených státech od konce druhé světové války. Analytický ústav STEM zjistil, že Václava Havla hodnotí Češi převážně kladně. Podle ředitelky výzkumu Jitky Uhrové zatím může stát současná deziluze z politiky. Lidé mají pocit, že jim dnešní politici dostatečně nenaslouchají a chybí jim proto morální autorita, jakou byl právě Havel. Ukrajina v noci na úterý zasáhla moskevskou oblast jedním z dosud největších dronových útoků, podle tamního starosty na ní vyslala 650 strojů. Většinu z nich ruská protivzdušná obrana podle něj zničila daleko od metropole, přes 100 dronů se střelila přímo u Moskvy. Gubernátor moskevské oblasti ale hlásí jednoho mrtvého a nejméně 6 zraněných. Stavba nového hlavního nádraží v Brně se posouvá dál. Správa železnic vypsala výběrové řízení na projektanty, kteří připraví poslední potřebnou dokumentaci. Město přitom s touto zakázkou počítalo už o rok dříve, jenže železničáři po změně vlády řešili nejistotu kolem financování ze státního rozpočtu. V Šumperku v úterý brzy ráno hořela ubytovna, hasiči museli evakuovat 14 lidí, které pak předali záchranářům. Na místě zasahovalo 6 hasičských jednotek a škoda se odhaduje na více než 1 000 000 korun. Příčinou požáru byla podle hasičů nedbalost při kouření cigarety. A teď sport. Český hokejista Radek Faxa si připsal první asistenci v sezóně, díky níž Dallas porazil San Jose 5-0. Brankář Daniel Vladař sice zastavil 32 střel, na vítězství Philadelphia v Tampě Bay to ale nestačilo, jeho tým prohrál 1-4. A na závěr jeden dojemný příběh z Kladenska. Panýří díky mobilní hospicové péči splnil své vážně nemocné manželce Zuzaně se navštívit Itálii. Pomocí virtuálních brýlí se tak doma prožila procházku po Benátkách a byla podle jeho slov opravdu šťastná.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze jasno a 8 stupňů, v Brně jasno a 10, v Ostravě polojasno a 9. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
1: Dopravní servis.
0: Dopravní servis Čet Rádia, u mikrofonu Honza. Na Zlínsku se před chvílí stala nehoda nákladního vozidla v ulici Štefánikova ve Zlíně. Levý pruh je neprůjezdný a policie na místě vyšetřuje příčinu. Na dálnici D0 na nájezdu exit 60 ve směru na dálnici D1 došlo před chvílí k nehodě osobního a nákladního vozidla. Připojovací pruh je zablokovaný. Vážnější nehoda se stala ve Frenštátě pod Radoštěm na Novojičínsku. V ulici Záhoní se srazila 3 vozidla, jsou tam zranění a na místě zasahují záchranné složky. Na dálnici D48 na 25. kilometru směrem na Frýdek místek nehoda nákladního a osobního vozidla blokuje celou vozovku. Počítejte se zdržením. Na dálnici D1 v Brně u křižovatky s dálnicí D2 pokračuje přestavba. V místě exitu 196B na Brno centrum se tvoří kolony. Stavba potrvá až do konce listopadu příštího roku. U Chomce na Ústecku dál omezuje dopravu stavba nového kruhového objezdu, a to do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopolední dopravní servis Čet Rádia. Za vám přeje pohodové dopoledne za volantem.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza a nese pár vět o tom, co se děje. Co byste dnes neměli minout? Ukrajina zasáhla moskevskou oblast mohutným dronovým útokem. Donald Trump schválil vojenskou popravu bývalého armádního psychiatra, který kdysi zastřelil své spolubojovníky. V Brně se posouvá příprava nového hlavního nádraží. Výzkum ukázal, že Češi vnímají Václava Havla převážně pozitivně. V Šumperku hořela ubytovna a Seči museli evakuovat 14 lidí. A teď sport. Radek Paxa asistencí pomohl Dallasu Kvíře, Daniel Vladaš i přes řadu zákroků prohrál s Philadelphia v Tampě.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze jasno a 8 stupňů, v Brně jasno a 11, v Ostravě polojasno a 10. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 14 a 24 stupni, v sobotu přehánky, teploty kolem 16, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 15. Počasí máme, teď ještě jak se dnes jezdí, následuje dopravní servis.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Čet rádia, u mikrofonu Honza. Na Zlínsku se před chvílí stala nehoda nákladního vozidla v ulici Štefánikova ve Zlíně. Levý pruh je neprůjezdný a policie na místě vyšetřuje příčinu. Na dálnici D0 na nájezdu exit 60 ve směru na dálnici D1 došlo před chvílí k nehodě osobního a nákladního vozidla. Připojovací pruh je zablokovaný. Vážnější nehoda se stala ve Frenštátě pod Radoštěm na Novojičínsku. V ulici Záhoní se srazila 3 vozidla, jsou tam zranění a na místě zasahují záchranné složky. Na dálnici D48 na 25. kilometru směrem na Frýdek místek nehoda nákladního a osobního vozidla blokuje celou vozovku. Počítejte se zdržením. Na dálnici D1 v Brně u křižovatky s dálnicí D2 pokračuje přestavba. V místě exitu 196B na Brno centrum se tvoří kolony. Stavba potrvá až do konce listopadu příštího roku. U Chomce na Ústecku dál omezuje dopravu stavba nového kruhového objezdu, a to do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopolední dopravní servis Čet rádia. Za vám přeje pohodové dopoledne za volantem.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Sluníčko venku sice svítí, ale těch 8 stupňů mě při raním běhu málem přemrazilo.
1: Dobré dopoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 10 a na mráz je ještě čas.
0: No nic. Vím o písničce, co dobila svět, a přitom ji irský zpěvák Hozier naspíval doma na půdě.
1: Písničku Take Me to Church znám, ale že by ji zpíval mezi starými skříněmi a pavučinami, to bych neřekl. Kytary z půdy prostě neberu.
0: Fakt.
1: V roce 2013 nahrál zpěv Noci v rodinném domě Break, protože neměl na drahé studio, a když to pak zkoušeli přetočit s profesionální technikou v Dublinu, zjistili, že ten původní nápad má v sobě daleko lepší atmosféru, takže na desce nechali tu demáčovou verzi z podkroví.
0: Pucane, brzdi, zas vyprávíš román.
1: Já jen doplňuju fakta. Bez pořádného studia je to prostě jen štěstí a zvuk z podkroví nemůže být kvalitnější než ze studiového pultu.
0: To je blbost.
1: Není, akustika na půdě nestojí za nic a drahý mikrofon vyhraje vždycky.
0: Emoce jsou prostě víc.
1: To ne.
0: Každopádně v 10 hodin budou na Čet rádiu zprávy a za hodinu se k těm irským muzikantům klidně vrátíme a prověříme další půdy.
1: No jo. Teď pošleme do repráku trochu dobrého zvuku.

0: ředitelky výzkumu Jitky Uhrové zatím může stát současná deziluze z politiky. Lidé mají pocit, že jim dnešní politici dostatečně nenaslouchají a chybí jim proto morální autorita, jakou byl právě Havel. Ukrajina v noci na úterý zasáhla moskevskou oblast jedním z dosud největších dronových útoků, podle tamního starosty na ní vyslala 650 strojů. Většinu z nich ruská protivzdušná obrana podle něj zničila daleko od metropole, přes 100 dronů se střelila přímo u Moskvy. Gubernátor moskevské oblasti ale hlásí jednoho mrtvého a nejméně 6 zraněných. V Šumperku v úterý brzy ráno hořela ubytovna, hasiči museli evakuovat 14 lidí, které pak předali záchranářům. Na místě zasahovalo 6 hasičských jednotek a škoda se odhaduje na více než 1 000 000 korun. Příčinou požáru byla podle hasičů nedbalost při kouření cigarety. Stavba nového hlavního nádraží v Brně se posouvá dál. Správa železnic vypsala výběrové řízení na projektanty, kteří připraví poslední potřebnou dokumentaci. Město přitom s touto zakázkou počítalo už o rok dříve, jenže železničáři po změně vlády řešili nejistotu kolem financování ze státního rozpočtu. A teď sport. Český hokejista Radek Faxa si připsal první asistenci v sezóně, díky níž Dallas porazil San Jose 5-0. Brankář Daniel Vladař sice zastavil 32 střel, na vítězství Philadelphia v Tampě by to ale nestačilo, jeho tým prohrál 1-4. A na závěr jeden dojemný příběh z Kladenska. Panýří díky mobilní hospicové péči splnil své vážně nemocné manželce Zuzaně se navštívit Itálii. Pomocí virtuálních brýlí se tak doma prožila procházku po Benátkách a byla podle jeho slov opravdu šťastná.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme jasno v Praze 9 stupňů, v Brně 12 a v Ostravě 12. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Poukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
1: Dopravní servis.
0: Pička je za námi, tak co zbylo na silnicích? Honza. Na dálnici D1 u sjezdu Exit 12 došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, vozovka je částečně zablokovaná a na místě zasahuje policie, počítejte se zvýšenou opatrností. Na 157. kilometru dálnice D1 u sjezdu na Polsko havarovala dvě vozidla a nehoda zablokovala odstavný pruh. V Praze došlo k nehodě v ulici pod stanicí, kde dvě osobní auta tvoří překážku na vozovce, provoz je omezený do 10:30. Další nehodu hlásí řidiči z Boudalecké ulice na Praze 10, směrem na Eden tam havarovalo nákladní vozidlo. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu Exit 196B, v místě se tvoří kolony, počítejte s dalším průjezdem. Dálnice jsou jinak sjízdné bez mimořádných komplikací. Dopolední doprava končí. Hoza jde na druhé kafe a vám přeje, ať to dnes všude stihnete.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza. Teď je přehled toho nejdůležitějšího. Ukrajina zasáhla moskevskou oblast mohutným dronovým útokem. Donald Trump schválil vojenskou popravu bývalého armádního psychiatra, který kdysi zastřelil své spolubojovníky. V Brně se posouvá příprava nového hlavního nádraží. Výzkum ukázal, že Češi vnímají Václava Havla převážně pozitivně. V Šumperku hořela ubytovna a Seči museli evakuovat 14 lidí. A teď sport. Radek Paxa asistencí pomohl Dallasu Kvíře. Daniel Vladaš i přes řadu zákroků prohrál s Philadelphia v Tampě.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně máme jasno v Praze 10 stupňů, v Brně 13 a v Ostravě 14. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 14 a 24 stupni, v sobotu přehánky, teploty kolem 16, neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 15. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Špička je za námi, tak co zbylo na silnicích? Honza. Na dálnici D1 u sjezdu exit 12 došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, vozovka je částečně zablokovaná a na místě zasahuje policie, počítejte se zvýšenou opatrností. Na 157. kilometru dálnice D1 u sjezdu na Polsko havarovala dvě vozidla a nehoda zablokovala odstavný pruh. V Praze došlo k nehodě v ulici pod stanicí, kde dvě osobní auta tvoří překážku na vozovce, provoz je omezený do 10:30. Další nehodu hlásí řidiči z Bohdalecké ulice na Praze 10, směrem na Eden tam havarovalo nákladní vozidlo. Na dálnici D1 u Brna pokračuje rekonstrukce křižovatky s dálnicí D2 u sjezdu exit 196B, v místě se tvoří kolony, počítejte s dalším průjezdem. Dálnice jsou jinak sjízdné bez mimořádných komplikací. Dopolední doprava končí. Honza jde na druhé kafe a vám přeje, ať to dnes všude stihnete.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 11 a já musím hned vytáhnout jedno velké knižní téma.
1: Venku máme celkem jasno, 11 stupňů a ty hned takhle střílíš od boku.
0: Pucane, prosím tě, nezdržuj.
1: Tak literatura neuteče.
0: Haruki Murakami vydává nový román Město a jeho nejisté zdi.
1: Ten japonský autor.
0: No jo. Volně v něm navazuje na svou starší novelu z roku 1980.
1: To je ten chlapík, co pořád běhá maratony a píše o kočkách a hudbě, že jo?
0: Fakt. Má to přes 500 stránek a řeší se tam ztracená láska i překonávání zdí.
1: To bych neřekl, že napíše zrovna takovou tloušťku.
0: Já si jdu zkontrolovat e-maily a dočíst recenzi.
1: A já si skočím pro čerstvé kafe. V 11 hodin přijdou na Čet rádiu zprávy a teď posíláme parádní rytmus.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a dnes jsem fakt v ráži, protože jsem si ráno dala pořádný běh, skoro jsem předběhla sama sebe. Vyběhla jsem ještě za tmy, zakopla o sousedovi kočku, omluvila se jí jako člověku a běžela dál. Pak jsem si doma spálila topinku, protože jsem čichala k hvězdám místo k hrnku, a teď sedím v chatrádiu nabitá jako baterka před dlouhou směnou. Je úterý, 6. října, a já mám dneska chuť probrat všech 12 znamení pěkně od podlahy. Beran dnes nemá náladu čekat na nikoho, takže klidně předběhne frontu v pekárně, jen ať to nepřežene jako já s tou kočkou. Bík si dneska pořádně vychutná oběd, i kdyby měl kvůli tomu přijít pozdě na poradu, a popravdě, chápu ho. Blíženci budou celý den telefonovat a psát zprávy, až jim nakonec dojde kredit přesně ve chvíli, kdyby měli volat nejvíc. Rak si dnes vzpomene na babičin recept a zkusí ho uvařit, jen doufám, že líp než já tu topinku. Lev se dneska bude předvádět na poradě nebo v partě kamarádů a bude mu to sakra slušet, i když to sám moc dobře ví. Pana si dnes srovná šuplík, který nikdo neřešil od jara, a bude z toho mít radost jako z výhry. Váhy budou celý den rozhodovat, jestli jít na kafe nebo na čaj, a nakonec si dají obojí, ať mají klid. Štír dneska někomu řekne pravdu do očí a bude se přitom tvářit, že je úplně v klidu. Střelec si naplánuje výlet, ale nakonec skončí jen na procházce se psem, a i to je fajn. Kozoroh bude dneska makat jako mezek, a Bucifal by mu asi potichu zatleskal, i když by to nepřiznal. Vodnář přijde s nápadem, který zní šíleně, a za týden ho budou kopírovat všichni kolem. Ryby se dneska schovají do svého světa se sluchátky na uších a budou si to prostě užívat, a já jim to přeju. A teď otázka na dnešek, co vám nechám jen tak v hlavě, a je úplně prostá, totiž co byste dneska udělali jinak, kdyby vám to nikdo nekontroloval. Klidně si to proberte cestou autem, ve frontě u pokladny nebo večer u televize. Horoskop je konec konců jenom hra, žádná věda, a jak ten den dopadne, je furt hlavně na vás, ne na hvězdách. Tohle byla Vlasta pro Chat Radio, mějte se dnes vesele a potkáme se zas příští vysílání.

0: Je 11 hodin.
1: Dobré dopoledne, posluchači. Nika se hlásí s přehledem toho, co je nového. Co se děje doma i ve světě? Ukrajina udeřila na moskevskou oblast jedním z největších dronových útoků celé války, americký prezident Donald Trump schválil první vojenskou popravu v USA po mnoha desetiletích a v Brně se konečně posouvá příprava nového hlavního nádraží. Analytický ústav STEM zjistil, že Václava Havla hodnotí Češi převážně kladně. Podle ředitelky výzkumu Jitky Uhrové zatím může stát současná deziluze z politiky. Lidé mají pocit, že jim dnešní politici dostatečně nenaslouchají a chybí jim proto morální autorita, jakou byl právě Havel. Americký prezident Donald Trump schválil vojenskou popravu

0: strojů. Většinu z nich ruská protivzdušná obrana podle něj zničila daleko od metropole, přes 100 dronů se střelila přímo u Moskvy. Gubernátor moskevské oblasti ale hlásí jednoho mrtvého a nejméně 6 zraněných. Stavba nového hlavního nádraží v Brně se posouvá dál, správa železnic vypsala výběrové řízení na projektanty, kteří připraví poslední potřebnou dokumentaci. Město přitom s touto zakázkou počítalo už o rok dříve, jenže železničáři po změně vlády řešili nejistotu kolem financování ze státního rozpočtu. A teď sport. Český hokejista Radek Faxa si připsal první asistenci v sezóně, díky níž Dallas porazil San Jose 5-0. Brankář Daniel Vlada sice zastavil 32 střel, na vítězství Philadelphia v Tampa Bay to ale nestačilo, jeho tým prohrál 1-4. A na závěr jeden dojemný příběh z Kladenska. Pan Jiří díky mobilní hospicové péči splnil své vážně nemocné manželce Zuzaně sen navštívit Itálii. Pomocí virtuálních brýlí si tak doma prožila procházku po Benátkách a byla podle jeho slov opravdu šťastná.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme jasno, v Praze 12 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 16. Dnes bude polojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
1: Dopravní servis.
0: Hlásí se Nika s dopravním přehledem Čet Rádia. Na dálnici D8 na 20. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě, provoz je zdržený. V Praze se nehoda stala v ulici Slavíkova, kde srazilo osobní auto s dodávkou, na místě je překážka a je třeba zvýšené opatrnosti. Nehoda komplikuje provoz i na Štěrboholské spojce směrem na jižní spojku u nájezdu z ulice Národních hrdinů, kde se střetlo osobní a nákladní vozidlo. Mimo Prahu hlásí nehodu silnice I-35 ve Vysokém Mýtě v ulici Husova, dále silnice číslo 11 u Rybné nad Vzdobnicí, silnice číslo 43 u Opatova na Svitavsku a silnice v obci Smržovka na Jablonecku. Všude platí zvýšená opatrnost a počítejte s krátkým zdržením. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, zejména na sjezdu na Brno centrum. U Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu, omezení potrvá do konce října. V Praze dál probíhá oprava Libiňského mostu, řidiči i tramvaje tam jezdí v omezeném režimu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Ať vám cesta rychle uteče, zdraví Nika.

c'est que je la connais pas.

Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za

Znáš to, všechny city schovat na papír, pak jenom doufat, co se stane, až je objeví. Třeba nic, třeba všechno se to změní, život bude lepší, než to hraní, na co není.

0: Krátké zprávy.
1: Nika u mikrofonu. Tohle byste neměli přeslechnout. Ve zprávách dnes. Ukrajina zasáhla moskevskou oblast mohutným dronovým útokem. Donald Trump schválil vojenskou popravu bývalého armádního psychiatra, který kdysi zastřelil své spolubojovníky. V Brně se posouvá příprava nového hlavního nádraží. Výzkum ukázal, že Češi vnímají Václava Havla převážně pozitivně. V Šumperku hořela ubytovna, hasiči museli evakuovat 14 lidí. A teď sport, Radek Faxa asistencí pomohl Dallasu k výhře, Daniel Vladař i přes řadu zákroků prohrál s Philadelphia v Tampě.
0: Počasí.
1: A teď už k počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 13 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 17. Dnes bude porojasno, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Foukat bude slabý jihovýchodní vítr. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. A výhled na další dny, ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 14 a 24 stupni, v sobotu přehánky, teploty kolem 16, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 15. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Hlásí se Nika s dopravním přehledem Četrádia. Na dálnici D8 na 20. kilometru ve směru na Prahu došlo před chvílí k nehodě, provoz je zdržený. V Praze se nehoda stala v ulici Slavíkova, kde srazilo osobní auto s dodávkou, na místě je překážka a je třeba zvýšené opatrnosti. Nehoda komplikuje provoz i na Štěrboholské spojce směrem na jižní spojku u nájezdu z ulice Národních hrdinů, kde se střetlo osobní a nákladní vozidlo. Mimo Prahu hlásí nehodu silnice J35 ve Vysokém Mýtě v ulici Husova, dále silnice číslo 11 u Rybné nad Zdobnicí, silnice číslo 43 u Opatova na Svitavsku a silnice v obci Smržovka na Jablonecku. Všude platí zvýšená opatrnost a počítejte s krátkým zdržením. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě se tvoří kolony, zejména na sjezdu na Brno centrum. U Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu, omezení potrvá do konce října. V Praze dál probíhá oprava Libiňského mostu, řidiči i tramvaje tam jezdí v omezeném režimu. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Ať vám cesta rychle uteče, zdraví Nika.

0: Jsi někdy viděla, aby lidem přímo skrz obývák projížděl vlak?
1: Pucouši, ty ses dneska zase moc nevyspal, viď? Dobré dopoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 12.
0: Venku je sice jasno a 14 stupňů, ale soused vrtá od 6 od rána. A na tu otázku mi odpovíš?
1: Číně postavili 19-patrový věžák a skrz 6. až 8. patro mu normálně projíždí vlak.
0: To je naprostá blbost.
1: Fakt. Je tam vybudovaná celá stanice monorailu přímo uvnitř té budovy.
0: A ten hluk těm lidem nevadí?
1: Má to speciální odhlučnění. Prý je to jako když ti v kuchyni běží myčka.
0: To bych neřekl.
1: Místní si to chválí, nasednou do metra přímo z výtahu.
0: Já bych v takovém běžáku nebydlel ani za nic.
1: Tobě vadí i raní ptáci.
0: Ti aspoň nejezdí po kolejích v 6. patře.
1: Každopádně je to technický zázrak a lidi tam jezdí jen proto, aby to viděli.
0: 12 hodin jsou zprávy a teď hudba.

0: Je 12 hodin.
1: Dobré odpoledne, parto. Tady Honza, vydržte se mnou pár minut a budete vědět, co se děje. Pojďme na to nejdůležitější. Ebola se rozšířila do další africké země a vyžádala si první oběd. Jemenská policie zadržela bývalého šéfa tamní rozvědky kvůli podezření ze špionáže. Inflace v Česku v září znovu zrychlila, hlavně kvůli energiím. Z Jižní Koreje bylo během léta do Ruska převezeno přes 176 tisíc tun paliva, a to díky 7 tankrům, které podnikly celkem 14 plaveb. Některé z lodí přitom podléhají evropským a britským sankcím. Sou je přitom oficiálním spojencem Ukrajiny a situace tak vyvolává otázky o důslednosti jihokorejské politiky. Kina v úterý potvrdila svůj první případ eboly. Nakaženým byl muž, který dlouhodobě žil v Kongu a do Nairobi přicestoval přes Ugandu. V pondělí na nemoc zemřel, uvedl kenský ministr zdravotnictví. Jemenská policie v úterý zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Haninka, a to kvůli podezření ze špionáže. Spolu s ním zatkli i jeho bývalého spolupracovníka. Případ vyšetřují německé úřady a zatím není jasné, pro koho měl Haník údajně špehovat. Český statistický úřad zveřejnil předběžný odhad, podle kterého meziroční inflace v září vzrostla na 2,5%, zatímco v srpnu byla 1,9%. Za zrychlením stojí hlavně rostoucí ceny energií, meziměsíčně se ale ceny nezměnily.

0: oslavilo nedožité 90. narozeniny Václava Havla originálním představením přímo v jedoucí tramvaji. Diváci se mohli do děje zapojit a dokonce Havlovi položit otázku na starém psacím stroji.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme jasno, v Praze 16 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 19. Do večera bude polojasno. V noci bude jasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
1: Dopravní servis.
0: Odpolední doprava s Honzou. Na Pražském okruhu u hlavního města došlo před chvílí k nehodě. Provoz je omezen na jeden pruh, na místě zasahuje policie. V Praze 2 se v ulici Ječná mezi křižovatkami Melounová a v Tůních srazilo osobní auto s tramvají, počítejte tam se zdržením. Na silnici číslo 9 u obce Chotovice na Českolipsku řeší policisté nehodu, na vozovce zůstává překážka, projíždějte opatrně. A na silnici číslo 50 u obce Střílky na Kroměřížsku je po nehodě vozovka částečně omezená, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Pokud jde o omezení, v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2. V místě sjezdu exit 196B na Brno centrum vznikají kolony, počítejte s tím hlavně ve směru na Prahu. U Chumce na Ústecku zase omezuje dopravu stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 250/357 a to až do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To byla odpolední doprava. Pozdravám, přeji šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Honza, pěkně vás vítám. A tady jsou hlavní titulky. Ebola se v Africe rozšířila do Keně, kde nakažený muž zemřel. Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND kvůli podezření ze špionáže. Jižní Korea podle zjištění v létě dodávala palivo ruským tankrům, přestože je spojencem Ukrajiny. Inflace v Česku v září opět zrychlila. Na Ostravsku se kvůli chybě tiskárny objevily špatné volební lístky. A teď sport, hokejisté Českých Budějovic porazili Kometu Brno a posunuli se v tabulce výš, zatímco tenista Jannik Sinner kvůli zranění kolena předčasně ukončil sezonu.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně máme jasno v Praze 16 stupňů, v Brně 18 a v Ostravě 19. Do večera bude polojasno. V noci bude jasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rostelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny ve čtvrtek a v pátek deštivo, teploty mezi 14 a 24 stupni, v sobotu přehánky, teploty kolem 16, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 15. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice.
0: Dopravní servis.
1: Odpolední doprava s Honzou. Na Pražském okruhu u hlavního města došlo před chvílí k nehodě. Provoz je omezen na jeden pruh, na místě zasahuje policie. V Praze 2 se v ulici Jičná mezi křižovatkami Melounová a v Tůních srazilo osobní auto s tramvají, počítejte tam se zdržením. Na silnici číslo 9 u obce Chotovice na Českolipsku řeší policisté nehodu, na vozovce zůstává překážka, projíždějte opatrně. A na silnici číslo 50 u obce Střílky na Kroměřížsku je po nehodě vozovka částečně omezená, na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Pokud jde o omezení, v Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu exit 196B na Brno centrum vznikají kolony, počítejte s tím hlavně ve směru na Prahu. U Chumce na Ústecku zase omezuje dopravu stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 250-357 a to až do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. To byla odpolední doprava. Pozdravám, přeji šťastnou cestu a příjemné odpoledne.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut jedna a ve studiu sedí Bucipal a Vlasta.
1: Venku máme jasno, příjemných 17 stupňů a bucouši, koukej vyklopit, co pro nás máš.
0: Dneska slaví narozeniny norský mořeplavec Thor Heyerdahl, co na varu kontiky přeplul Tichý oceán.
1: To byl ten šílenec.
0: To jo, v roce 1947 se prostě rozhodl dokázat, že lidi z Peru mohli doplout do Polynésie na obyčejných kládách.
1: Bucane, nezajížděj do podrobností.
0: No dobře, ale 7000 km na vlnách bez motoru je prostě obdivuhodná věc, to mi nevymluvíš.
1: A ten druhý oslavenec.
0: Americká herečka Elizabeth Shue, kterou znáš z filmu Karate Kid nebo Návrat do budoucnosti.
1: Tu mám ráda.
0: A dokonce nominovaná na Oscara za roli ve snímku Leaving Las Vegas, což byl teda hodně drsný film.
1: No vidíš, a já musím po vysílání okamžitě běžet do obchodu pro ty nové běžecké boty, co mají v akci.
0: Vlasti, zbrzdi trochu, boty neutečou.
1: Neutečou, ale zbývají poslední dvoje.
0: Jednu hodinu přijdou na Čet rádio zprávy, takže boty vyřešíš až potom a teď vám do repráku pošleme parádní nálož melodií.

0: Je 13 hodin.
1: Krásné odpoledne. Jsem Nika a mám pro vás čerstvý přehled zpráv. Ve zprávách dnes. Ebola se rozšířila do další africké země a vyžádala si první oběť. Německá policie zadržela bývalého šéfa tamní rozvědky kvůli podezření ze špionáže. Inflace v Česku v září znovu zrychlila, hlavně kvůli energiím. Český statistický úřad zveřejnil předběžný odhad, podle kterého meziroční inflace v září vzrostla na 2,5%, zatímco v srpnu byla 1,9%. Za zrychlením stojí hlavně rostoucí ceny energií, meziměsíčně se ale ceny nezměnily. Keňa v úterý potvrdila svůj první případ eboly. Nakaženým byl muž, který dlouhodobě žil v Kongu a do Nairobi přicestoval přes Ugandu. V pondělí na nemoc zemřel, uvedl kenský ministr zdravotnictví. Z Jižní Koreje bylo během léta do Ruska převezeno přes 176 tisíc tun paliva, a to díky 7 tankrům, které podnikly celkem 14 plaveb. Některé z lodí přitom podléhají evropským a britským sankcím. Soul je přitom oficiálním spojencem Ukrajiny a situace tak vyvolává otázky o důslednosti jihokorejské politiky. Německá policie v úterý zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga, a to kvůli podezření ze špionáže. Spolu s ním zatkli i jeho bývalého spolupracovníka. Případ vyšetřují německé úřady a zatím není jasné, pro koho měl Hanning údajně špehovat. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku se objevily chybně vytištěné volební lístky. Místo kandidátů ze Staré Vsi na nich lidé našli uskupení z opavských Kobeřic. Za chybou stojí tiskárna ministerstva vnitra. A teď sport. Hokejisté Českých Budějovic v extralize přesvědčivě porazili doma Kometu Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. 3 body si do statistik připsal slovenský útočník Robert Lantoši. Italský tenista Jannik Sinner, jednička světového žebříčku, předčasně ukončil letošní sezónu. Trápí ho dlouhodobé problémy s pravým kolenem a rozhodl se dát

0: Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
1: Dopravní servis.
0: Hlásí se Nika s dopravním přehledem Čet Rádia. Na silnici 13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku se stala před chvílí nehoda, provoz je omezený. V Praze na jižní spojce, na silnici E55 a E65, došlo k nehodě dvou nákladních aut, neprůjezdný je jeden jízdní pruh, na místě zasahuje policie. Na Ortenově náměstí v Praze způsobila nehoda překážku, která může blokovat vozovku v celé šířce, počítejte se zdržením. Na dálnici D11 na 44. kilometru ve směru na Jaroměř stojí porouchané nákladní vozidlo, tvoří se tam kolona. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 u exitu 196B, v místě se dlouhodobě tvoří kolony. Na jihu Čech řidiči nově projedou dálnicí D3 až k Dolnímu Dvořišti po novém úseku od Nažidel. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet Rádia. Šťastnou cestu, Nika.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce.

chrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by ses ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako k.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás, Nika. Mám pro vás pár čerstvých zpráv. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Ebola se v Africe rozšířila do Keně, kde nakažený muž zemřel. Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND kvůli podezření ze špionáže. Jižní Korea podle zjištění v létě dodávala palivo ruským tankrům, přestože je spojencem Ukrajiny. Inflace v Česku v září opět zrychlila. Na Ostravsku se kvůli chybě tiskárny objevily špatné volební lístky. A teď sport, hokejisté Českých Budějovic porazili Kometu Brno a posunuli se v tabulce výš, zatímco tenista Jannik Sinner kvůli zranění kolena předčasně ukončil sezónu.
0: Počasí.
1: Pojďme se podívat na počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 21. Do večera bude polojasno. V noci bude jasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 21 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prosktyrové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 22, v pátek a v sobotu deštivo, teploty mezi 15 a 17 stupni, v neděli polojasno, teploty kolem 15, v pondělí zataženo, teploty kolem 15. A od oblohy rovnou na silnice, následuje dopravní servis Četrádia.
0: Dopravní servis.
1: Hlásí se Nika s dopravním přehledem Četrádia. Na silnici 13 u Stráže nad Ohří na Karlovarsku se stala před chvílí nehoda, provoz je omezený. V Praze na jižní spojce, na silnici E55 a E65, došlo k nehodě dvou nákladních aut, neprůjezdný je jeden jízdní pruh, na místě zasahuje policie. Na Ortenově náměstí v Praze způsobila nehoda překážku, která může blokovat vozovku v celé šířce. Počítejte se zdržením. Na dálnici D11 na 44. kilometru ve směru na Jaroměř stojí porouchané nákladní vozidlo, tvoří se tam kolona. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 u exitu 196B, v místě se dlouhodobě tvoří kolony. Na jihu Čech řidiči nově projedou dálnicí D3 až k Dolnímu Dvořišti po novém úseku od Nažidel. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Četrádia. Šťastnou cestu, Nika.

0: Podívej se z okna, 20 stupňů a obloha bez jediného mráčku, na říjen úplná nádhera.
1: Dobré odpoledne z Czech Rádia. Máme za 20 minut dvě a ty bys nejradši seděl v autě a jel někam na výlet, co?
0: To bych neřekl, ale do té mojí káry by to dneska vážně sedlo.
1: Sny si nechej na večer, protože pro tě mám zprávu dne.
0: Povídej.
1: Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí dostali lidé do schránek úplně cizí volební lístky, vytiskli jim tam kandidáty z Kobeřic.
0: No jo.
1: Představ si, že jdeš k volbám a na papíru máš lidi z vesnice o 50 kilometrů vedle.
0: Podle mě je to vlastně celkem jedno, stejně většinu těch lidí na kandidátce vůbec neznáš.
1: Cože? Nemůžeš přece volit někoho z úplně jiného okresu.
0: Já bych v tom nehledal vědu, prostě zakroužkuješ někoho, kdo má sympatické jméno a je to.
1: To ne.
0: Ale jo, ve výsledku z toho udělají v tiskárně jenom zbytečné drama a lidé z toho mají akorát zamotanou hlavu.
1: Pucane, ty jsi blázen, volební právo má mít nějaká pravidla.
0: Pravidla jsou iluze, když si vezmeš, kolik papíru se kvůli tomu spotřebuje a kolik lidí ani neví, koho kroužkuje, tak mě nějaké Kobeřice vůbec nepřekvapují, na zahrádce mám taky někdy chaos v řádcích mrkve a...
1: Už dost. Za chvíli jsou ve 2 hodiny na Czech Rádiu zprávy, takže tvoje filosofování utneme a pošleme do repráků pořádný nářez.

0: Je 14 hodin.
1: Hezké odpoledne všem. Tady Nika, shrnu vám, co byste dnes neměli přeslechnout. Hlavní události v Koskce. Ebola se rozšířila do další africké země a vyžádala si první oběť. Německá policie zadržela bývalého šéfa tamní rozvědky kvůli podezření ze špionáže. Inflace v Česku v září znovu zrychlila, hlavně kvůli energiím. Z Jižní Koreje bylo během léta do Ruska převezeno přes 176 tisíc tun paliva, a to díky 7 tankrům, které podnikly celkem 14 plaveb. Některé z lodí přitom podléhají evropským a britským sankcím. Sól je přitom oficiálním spojencem Ukrajiny a situace tak vyvolává otázky o důslednosti jihokorejské politiky. Keňa v úterý potvrdila svůj první případ eboly. Nakaženým byl muž, který dlouhodobě žil v Kongu a do Nairobi přicestoval přes Ugandu. V pondělí na nemoc zemřel, uvedl kenský ministr zdravotnictví. Ve Staré Vsi nad Ondřejnicí na Ostravsku se objevily chybně vytištěné volební lístky. Místo kandidátů ze Staré Vsi na nich lidé našli uskupení z opavských Kobeřic. Za chybou stojí tiskárna ministerstva vnitra. Německá policie v úterý zadržela bývalého šéfa rozvědky BND Augusta Hanninga, a to kvůli podezření ze špionáže. Spolu s ním zatkli i jeho bývalého spolupracovníka. Případ vyšetřují německé úřady a zatím není jasné, pro koho měl Hanning údajně špehovat. Český statistický úřad zveřejnil předběžný odhad, podle kterého meziroční inflace v září vzrostla na 2,5%, zatímco v srpnu byla 1,9%. Za zrychlením stojí hlavně rostoucí ceny energií, meziměsíčně se ale ceny nezměnily. A teď sport. Hokejisté Českých Budějovic v extralize přesvědčivě porazili doma Kometu Brno 5-1 a posunuli se v tabulce na 5. místo. 3 body si do statistik připsal slovenský útočník Robert Lantoši. Italský tenista Jannik Sinner, jednička světového žebříčku, předčasně ukončil letošní sezónu. Trápí ho dlouhodobé problémy s pravým kolenem a rozhodl se dát přednost léčbě před dalšími zápasy. A na závěr něco netradičního z Brna. Divadlo Huse na Provázku oslavilo nedožité 90. narozeniny Václava Havla originálním představením přímo v jedoucí tramvaji. Diváci se mohli do děje zapojit a dokonce Havlovi položit otázku na starém psacím stroji.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 20 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 21. Do večera bude polojasno. V noci bude jasno a teploty klesnou.

0: Na Znojemsku v ulici Pražská se před chvílí stala nehoda nákladního vozidla, odstavný pruh je neprůjezdný a na místě probíhá vyšetřování. U Stráže nad Ohřím na silnici I13 došlo k havárii motocyklu, k nehodě míří záchranné složky a provoz tudy jde jen se zvýšenou opatrností. V Praze na silnici E55, E65 se před hodinou srazila dvě nákladní vozidla, neprůjezdný je jeden jízdní pruh a na místě zasahuje policie. Také v ulici Ke Štvanici na Praze 8 se před hodinou střetla dvě osobní vozidla směrem na Rohanské nábřeží. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je proto třeba počítat s koloněmi, stavba potrvá až do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Nika.
1: Tohle je Čet Rádio.

0: Krátké zprávy.
1: U mikrofonu Nika a rychlý přehled zpráv. Pojďme na to nejdůležitější. Ebola se v Africe rozšířila do Keně, kde nakažený muž zemřel. Německá policie zadržela bývalého šéfa rozvědky BND kvůli podezření ze špionáže. Jižní Korea podle zjištění v létě dodávala palivo ruským tankrům, přestože je spojencem Ukrajiny. Inflace v Česku v září opět zrychlila. Na Ostravsku se kvůli chybě tiskárny objevily špatné volební lístky. A teď sport, hokejisté Českých Budějovic porazili Kometu Brno a posunuli se v tabulce výš, zatímco tenista Jannik Sinner kvůli zranění kolena předčasně ukončil sezónu.
0: Počasí.
1: Mlkneme, jak je venku. Aktuálně máme jasno, v Praze 21 stupňů, v Brně 21 a v Ostravě 22. Do večera bude polojasno. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 22, v pátek a v sobotu deštivo, teploty mezi 15 a 17 stupni, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 15. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Doprava na Čet rádiu. Zdraví vás Nika, tak jak se právě jezdí. Na Znojemsku v ulici Pražská se před chvílí stala nehoda nákladního vozidla, odstavný pruh je neprůjezdný a na místě probíhá vyšetřování. U stráže nad Ohřím na silnici I13 došlo k havárii motocyklu, k nehodě míří záchranné složky a provoz tudy jde jen se zvýšenou opatrností. V Praze na silnici E55, E65 se před hodinou srazila dvě nákladní vozidla, neprůjezdný je jeden jízdní pruh a na místě zasahuje policie. Také v ulici ke Štvanici na Praze 8 se před hodinou střetla dvě osobní vozidla směrem na Rohanské nábřeží. V Brně pokračuje rekonstrukce křižovatky dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu je proto třeba počítat s koloněmi, stavba potrvá až do konce listopadu příštího roku. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. A to je z dopravy všechno. Dojeďte v pořádku, vaše Nika.

0: Stejně ti říkám, že 3 lžičky cukru v presu je prostě zločin.
1: Ty s tím naděláš, bucouši. Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 3.
0: Venku je jasno, 21 stupňů a mě tady někdo ničí poctivé kafe.
1: Radši mi řekni, jestli bys vyšlapal na kamennou rozhlednu Brdo v Chřibech.
0: Na Chřiby?
1: No jo. Je na nejvyšším vrcholu, stavěli ji z pískovce a je z ní vidět až na Slovensko.
0: To bych neřekl.
1: Vážně. Je vysoká přes 24 metrů a vede k ní hezká cesta lesem z Bunče.
0: Bunče je to do kopce a kára tam zůstane na parkovišti.
1: 4 kilometry tě nezabijí.
0: Tam kamenná věž. To zase bude schodů.
1: Přesně 99. Nahoře mají krb a v sezóně tam prodávají razítka.
0: Na rozhledně? To je blbost.
1: Není, normálně v přízemí topí. Lidi, chodíte radši na kamenné rozhledny, nebo máte radši dřevěné věže? Napište nám.
0: 15 hodin přijdou na Čet rádiu zprávy a do té doby si dáme hezkou muziku.

0: Je 15 hodin.
1: Dobré odpoledne u Čet rádia. U mikrofonu Nika a přehled toho, co se dnes stalo. Co byste dnes neměli minout? Studenti v Ostravě si živými obrazy připomněli odkaz Václava Havla, Česká televize kvůli úsporám příští rok vynechá Eurovizi a Světová zdravotnická organizace řeší podezření na mor v Rusku. Česká televize příští rok nevyšle svého zástupce na Eurovizi, chybět má dokonce i přenos celé soutěže. Jako důvod uvedla úpravy rozpočtu a potřebu šetřit, návrat v dalších letech ale nevylučuje. Příští ročník písničkové přehlídky se bude konat v bulharském Burgasu. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě si na Masarykově náměstí připomněli nedožité 90. Václava Havla pomocí dvou živých obrazů z jeho života. Předtím navštívili i celu číslo 11 ve věznici Heřmanice, kde byl bývalý prezident kdysi vězněn. 17-letý Adam, který Havla stvárnil, řekl, že i když tuto dobu sami nezažili, je důležité si ji připomínat. Světová zdravotnická organizace uklidňuje Evropu kvůli podezření na mor v Rusku, riziko pro starý kontinent označila za velmi nízké. V Irkutsku zemřela laborantka tamního institutu pro boj s morem, ruské úřady ale už dohledali všechny, s kým byla v kontaktu, a nikdo z nich podle všeho příznaky nemá. V Bosně a Hercegovině skončily takzvaně nejsložitější volby na světě, tentokrát poprvé s přísnější kontrolou voličů pomocí otisků prstů a skenerů. Výsledky podle pozorovatelů nijak nepřekvapily, za to účast byla rekordně nízká, u nám přišlo jen o málo přes 40% lidí. Analytici to dávají do souvislosti i s odchodem mladých Bosňanů do zahraničí, kteří podle nich raději volí nohama. Na krajském soudu v Ostravě vlají černý prapor na památku zaměstnankyni z Frýdku Místku, která byla měsíc pohřešovaná. Její tělo minulý týden našla policie ve Frýdeckém lese, což kolegy hluboce zaskočilo. 38letá maminka dvou dětí byla na pracovišti velmi oblíbená. A teď sport. Čeští fotbalisté dohrávají podzimní program Ligy národů a čeká je zápas na legendárním Wembley proti domácí Anglii, které před týdnem v Edenu podlehly. Do sestavy by se měl vrátit obránce Vladimír Coufal, který přiznal, že se na návrat na tento stadion těšil a že tým z Angličanů strach nemá. Jiří Lehečka nezískal titul na tenisovém turnaji v Tokiu. Ve finále nestačil na favorizovaného Španěla Carlose Alcaraze a padl ve dvou setech. A na závěr něco z kultury. Loutkové divadlo v Humpolci letos slaví 95 let od svého založení a patří tak mezi nejstarší scény svého druhu u nás. Na každé představení se v průměru vejde skoro 140 diváků, zahájení nové sezony se ale kvůli technickým potížím o něco zpozdí.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 21 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 22. Do večera bude polojasno. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Trosktylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od oblohy rovnou na silnice. Následuje dopravní servis Čet rádia.

Nuselská, tam nehoda nahlášena před hodinou. Mimo Prahu se nehoda stala také v ulici Břeclavská ve Valticích na Břeclavsku, kde může být vozovka omezena v celé šířce. Zprávu dostali řidiči před chvílí. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá až do konce listopadu příštího roku. U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 nadále uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. V Praze také stále probíhá oprava Libeňského mostu, která omezuje jak auta, tak tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a příjemné odpoledne přeje Nika.

0: Krátké zprávy.
1: U zpráv Čet rádia Janika stručně a jasně. A tady jsou hlavní titulky. Ostravští studenti si živými obrazy připomněli odkaz Václava Havla. Světová zdravotnická organizace uklidňuje ohledně podezření na mor v Rusku. Česká televize příští rok vynechá účast na Eurovizi. V Bosně a Hercegovině proběhly volby s rekordně nízkou účastí. Ostravský krajský soud se loučí se zesnulou kolegyní, kterou našli ve Frýdeckém lese. A teď sport, čeští fotbalisté nastupují na Wembley proti Anglii a Jiří Lehečka prohrál finále turnaje v Tokiu. A na závěr, Loutkové divadlo v Humpolce slaví 95 let od svého založení.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme jasno, v Praze 22 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 22. Do večera bude polojasno. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 22, v pátek a v sobotu deštivo, teploty mezi 15 a 17 stupni, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 15. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis Czech Radia, u mikrofonu Nika. Na dálnici D1 u 108. kilometru ve směru na Brno hlásí porouchané vozidlo s defektem, počítejte se zdržením. V Praze je dnes odpoledne rušno. V ulici Dobřížská na Praze 5 došlo k nehodě nákladního a osobního vozidla směrem na Barandovský most, provoz je omezený. Další nehoda komplikuje dopravu v ulici Slezská, průjezd je možný jen se zvýšenou opatrností. Podobná situace je i v ulici Nuselská, tam nehoda nahlášena před hodinou. Mimo Prahu se nehoda stala také v ulici Břeclavská ve Valticích na Břeclavsku, kde může být vozovka omezena v celé šířce, zprávu dostali řidiči před chvílí. Na dálnicích D1 a D2 v Brně pokračuje přestavba křižovatky, v místě se tvoří kolony, omezení potrvá až do konce listopadu příštího roku. U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 nadále uzavřené silnice třetích tříd směrem k rakouským hranicím. V Praze také stále probíhá oprava Libeňského mostu, která omezuje jak auta, tak tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla doprava. Šťastnou cestu a příjemné odpoledne přeje Nika.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia. Máme za 20 minut 4.
1: Vlasti, ty tady neseš ten obří hrnek, jako bys nespala 3 dny.
0: Venku je jasno, 22 stupňů a mě to sluníčko prostě uspává.
1: No jo. Co tam máš dál?
0: Našla jsem osadu Villa Las Estrellas v Antarktidě.
1: Antarktidě je městečko?
0: Jo, chilská osada na ostrově Krále Jiřího. Mají tam poštu, školu i banku.
1: To bych neřekl.
0: A všichni obyvatelé tam musí mít vyoperované slepé střevo.
1: Cože? Proč?
0: Nejbližší nemocnice s chirurgií je přes 1000 kilometrů daleko, tak nechtějí riskovat zánět při vánici.
1: No vidíš. Bez slepáku na ledovec.
0: Já bych tam bez pořádného svetru nejela.
1: Ve 4 hodiny budou na Čet rádiu zprávy a za hodinu se k té osadě klidně vrátíme.
0: Platí, bucouši, tak teď si dáme fajn písničku.

0: Je 16 hodin.
1: Dobré odpoledne. U zpráv Čet rádia Jenika, tak se pohodlně posaďte. Pojďme na to nejdůležitější. Studenti v Ostravě si živými obrazy připomněli odkaz Václava Havla, Česká televize kvůli úsporám příští rok vynechá Eurovizi a Světová zdravotnická organizace řeší podezření na mor v Rusku. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě si na Masarykově náměstí připomněli nedožité 90. Václava Havla pomocí dvou živých obrazů z jeho života. Předtím navštívili i celu číslo 11 ve věznici Heřmanice, kde byl bývalý prezident kdysi vězněn. 17-letý Adam, který Havla stvárnil, řekl, že i když tuto dobu sami nezažili, je důležité si ji připomínat. Na krajském soudu v Ostravě vlají černý prapor na památku zaměstnankyni z Frýdku Místku, která byla měsíc pohřešovaná. Její tělo minulý týden našla policie ve Frýdeckém lese, což kolegy v Hluboce zaskočilo. 38-letá maminka dvou dětí byla na pracovišti velmi oblíbená. Světová zdravotnická organizace uklidňuje Evropu kvůli podezření na mor v Rusku, riziko pro starý kontinent označila za velmi nízké. V Irkutsku zemřela laborantka tamního institutu pro boj s morem, ruské úřady ale už dohledali všechny, s kým byla v kontaktu, a nikdo z nich podle všeho příznaky nemá. V Bosně a Hercegovině skončily takzvaně nejsložitější volby na světě, tentokrát poprvé s přísnější kontrolou voličů pomocí otisků prstů a skenerů. Výsledky podle pozorovatelů nijak nepřekvapily, za to účast byla rekordně nízká, k urnám přišlo jen o málo přes 40% lidí. Analytici to dávají do souvislosti i s odchodem mladých Bosňanů do zahraničí, kteří podle nich raději volí nohama. Česká televize příští rok nevyšle svého zástupce na Eurovizi, chybět má dokonce i přenos celé soutěže. Jako důvod uvedla úpravy rozpočtu a potřebu šetřit, návrat v dalších letech ale nevylučuje. Příští ročník písničkové přehlídky se bude konat v bulharském Burgasu. A teď sport. Čeští fotbalisté dohrávají podzimní program Ligy národů a čeká je zápas na legendárním Wembley proti domácí Anglii, které před týdnem v Edenu podlehly. Do sestavy by se měl vrátit obránce Vladimír Coufal, který přiznal, že se na návrat na tento stadion těšil a že tým z Angličanů strach nemá. Jiří Lehečka nezískal titul na tenisovém turnaji v Tokiu. Ve finále nestačil na favorizovaného Španěla Carlose Alcaraze a padl ve dvou setech. A na závěr něco z kultury. Loutkové divadlo v Humpolci letos slaví 95 let od svého založení a patří tak mezi nejstarší scény svého druhu u nás. Na každé představení se v průměru vejde skoro 140 diváků, zahájení nové sezony se ale kvůli technickým potížím o něco zpozdí.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 22 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 22. Do večera bude polojasno. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A jak to vypadá na silnicích? To se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Tady Nika a odpolední doprava. Kde to právě drhne? Na pražské Kladenské ulici došlo před chvílí k nehodě, která může bránit provozu v celé šířce vozovky, provoz je komplikovaný. Na dálnici D10 ve směru na Turnov, na 64. kilometru, havarovalo osobní auto do svodidel, řidiči tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 194. kilometru, se před necelou půl hodinou stala nehoda.

0: Jet Radio. Krátké zprávy.
1: Tady Nika a krátké zprávy, ať jste v obraze. Co byste dnes neměli minout? Ostravští studenti si živými obrazy připomněli odkaz Václava Havla. Světová zdravotnická organizace uklidňuje ohledně podezření na mor v Rusku. Česká televize příští rok vynechá účast na Eurovizi. V Bosně a Hercegovině proběhly volby s rekordně nízkou účastí. Ostravský krajský soud se loučí se zesnulou kolegyní, kterou našli ve Frýdeckém lese. A teď sport, čeští fotbalisté nastupují na Wembley proti Anglii a Jiří Lehečka prohrál finále turnaje v Tokiu. A na závěr, Loutkové divadlo v Humpolce slaví 95 let od svého založení.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně máme jasno, v Praze 22 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 22. Do večera bude polojasno. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 22, v pátek a v sobotu deštivo, teploty mezi 15 a 17 stupni, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 15. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Jet Radio. Dopravní servis.
1: Tady Nika a odpolední doprava. Kde to právě drhne? Na pražské Kladenské ulici došlo před chvílí k nehodě, která může bránit provozu v celé šířce vozovky, provoz je komplikovaný. Na dálnici D10 ve směru na Turnov, na 64. kilometru, havarovalo osobní auto do svodidel, řidiči tudy projíždějí se zvýšenou opatrností. Na dálnici D1 ve směru na Prahu, na 194. kilometru, se před necelou půl hodinou stala nehoda osobního a nákladního vozidla. Probíhá vyšetřování a tvoří se tam silný provoz. Na pražském okruhu D0 ve směru na dálnici D1, na 9. kilometru, zůstává po srážce nákladního a osobního auta překážka v provozu. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2 u exitu 196B na Brno centrum. V místě vznikají kolony. U Kaplice jsou kvůli stavbě dálnice D3 nadále uzavřené silnice 3. třídy směrem k rakouským hranicím. V Praze na Libeňském mostě pokračuje dlouhodobá rekonstrukce, která omezuje provoz i tramvaje. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Nika.

0: Stejně si myslím, že ten tvůj čaj s citronem byla chyba.
1: Tě je omyl vždycky. Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 5, venku je jasno a 22 stupňů.
0: Pucouši, já už se nemůžu dočkat, až budu doma, dneska mě to kroucení pákami celkem zmohlo.
1: Ale no tak, vlasti. Víš vůbec, kdo ti pravděpodobně zachránil krk, když jedeš v autě?
0: Kdo?
1: Švédský inženýr Nils Bohlin, který v roce 1959 vymyslel pro automobilku tříbodový bezpečnostní pás.
0: To už je hrozně dávno.
1: No jo, jenže to podstatné přišlo až potom, když dostali nápad ten patent uvolnit.
0: Tak.
1: Dali ten vynález zdarma všem ostatním výrobcům aut na světě, aby se lidi nenabíjeli při bouračkách.
0: Tak to smekám, to je velká věc.
1: 17 hodin zprávy a teď hudba.

0: Je 17 hodin.
1: Zdravím vás v odpoledním vysílání Čet rádia. U mikrofonu Nika a zprávy. Hlavní události v Kostce. Studenti v Ostravě si živými obrazy připomněli odkaz Václava Havla, Česká televize kvůli úsporám příští rok vynechá Eurovizi a Světová zdravotnická organizace řeší podezření na mor v Rusku. Česká televize příští rok nevyšle svého zástupce na Eurovizi, chybět má dokonce i přenos celé soutěže. Jako důvod uvedla úpravy rozpočtu a potřebu šetřit, návrat v dalších letech ale nevyručuje. Příští ročník písničkové přehlídky se bude konat v bulharském Burgasu. Na krajském soudu v Ostravě vlaje černý prapor na památku zaměstnankyni z Frýdku Místku, která byla měsíc pohřešovaná. Její tělo minulý týden našla policie ve frýdeckém lese, což kolegy hluboce zaskočilo. 38letá maminka dvou dětí byla na pracovišti velmi oblíbená. V Bosně a Hercegovině skončily takzvaně nejsložitější volby na světě, tentokrát poprvé s přísnější kontrolou voličů pomocí otisků prstů a skenerů. Výsledky podle pozorovatelů nijak nepřekvapily, za to účast byla rekordně nízká, k urnám přišlo jen o málo přes 40% lidí. Analytici to dávají do souvislosti i s odchodem mladých Bosňanů do zahraničí, kteří podle nich raději volí nohama. Světová zdravotnická organizace uklidňuje Evropu kvůli podezření na mor v Rusku, riziko pro starý kontinent označila za velmi nízké. V Irkutsku zemřela laborantka tamního institutu pro boj s morem, ruské úřady ale už dohledali všechny, s kým byla v kontaktu, a nikdo z nich podle všeho příznaky nemá. Studenti jazykového gymnázia Pavla Tigrida v Ostravě si na Masarykově náměstí připomněli nedožité 90. Václava Havla pomocí dvou živých obrazů z jeho života. Předtím navštívili i celu číslo 11 ve věznici Heřmanice, kde byl bývalý prezident kdysi vězněn. 17letý Adam, který Havla stvárnil, řekl, že i když tuto dobu sami nezažili, je důležité si ji připomínat. A teď sport. Čeští fotbalisté dohrávají podzimní program Ligy národů a čeká je zápas na legendárním Wembley proti domácí Anglii, které před týdnem v Edenu podlehly. Do sestavy by se měl vrátit obránce Vladimír Coufal, který přiznal, že se na návrat na tento stadion těšil a že tým z Angličanů strach nemá. Jiří Lehečka nezískal titul na tenisovém turnaji v Tokiu. Ve finále nestačil na favorizovaného Španěla Carlose Alcaraze a padl ve dvou setech. A na závěr něco z kultury. Loutkové divadlo v Humpolci letos slaví 95 let od svého založení a patří tak mezi nejstarší scény svého druhu u nás. Na každé představení se v průměru vejde skoro 140 diváků, zahájení nové sezony se ale kvůli technickým potížím o něco zpozdí.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 22 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 21. Do večera bude polojasno. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď.
0: Dopravní servis.
1: Tady Nika. Než vyjedete, poslechněte si, kde se zdržíte. Na dálnici D3 směrem na Prahu se mezi 62. kilometrem stala před chvílí nehoda dvou osobních aut, zranění se zatím neví. V Praze v ulici Kukulova brání provozu nehoda, hlášená před 20 minutami. Podobná situace je i v Havířově v ulici Těšínská, kde je kvůli nehodě neprůjezdný jízdní pruh. A na silnici I-35 u Liberce v části Rochlicejch probíhá vyšetřování nehody, provoz tam jede jen se zvýšenou opatrností. K Kromě toho hlásíme nehody s překážkou na vozovce v Praze v ulici 28. pluku a v ulici Sokolská, dále v Hlučíně na Ostravské a v Lomu na náměstí Republiky. Všude je potřeba zvýšená opatrnost. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě mohou vznikat kolony, omezení platí až do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 253-57, a to až do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet Rádia. Šťastnou cestu, Nika.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví Nika. Pár vět o tom, co se právě děje. Ve zprávách dnes. Ostravští studenti si živými obrazy připomněli odkaz Václava Havla. Světová zdravotnická organizace uklidňuje ohledně podezření na mor v Rusku. Česká televize příští rok vynechá účast na Eurovizi. V Bosně a Hercegovině proběhly volby s rekordně nízkou účastí. Ostravský krajský soud se loučí se zesnulou kolegyní, kterou našli ve Frýdeckém lese. A teď sport, čeští fotbalisté nastupují na Wembley proti Anglii a Jiří Lehečka prohrál finále turnaje v Tokiu. A na závěr, loutkové divadlo v Humpolci slaví 95 let od svého založení.
0: Počasí.
1: A teď čerstvá předpověď. Aktuálně máme jasno, v Praze 21 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 21. Do večera bude polojasno. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostřelové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, ve čtvrtek přehánky, teploty kolem 22, v pátek a v sobotu deštivo, teploty mezi 15 a 17 stupni, v neděli a v pondělí zataženo, teploty kolem 15. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Četrádia. Četrádio.
0: Dopravní servis.
1: Tady Nika. Než vyjedete, poslechněte si, kde se zdržíte. Na dálnici D3 směrem na Prahu se mezi 62. kilometrem stala před chvílí nehoda dvou osobních aut, zranění se zatím neví. V Praze v ulici Kukulova brání provozu nehoda, hlášená před 20 minutami. Podobná situace je i v Havířově v ulici Těšínská, kde je kvůli nehodě neprůjezdný jízdní pruh. A na silnici I-35 u Liberce v části Rochlicejch probíhá vyšetřování nehody, provoz tam jede jen se zvýšenou opatrností. Kromě toho hlásíme nehody s překážkou na vozovce v Praze v ulici 28. pluku a v ulici Sokolská, dále v Hlučíně na Ostravské a v Lomu na náměstí Republiky, všude je potřeba zvýšená opatrnost. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky s dálnicí D2, v místě mohou vznikat kolony, omezení platí až do konce listopadu. U Chlumce na Ústecku začala stavba nového kruhového objezdu na silnici 3. třídy 250-357, a to až do konce října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Četrádia. Šťastnou cestu, Nika.

0: Ocifale, ty ještě hrajete s chlapama ze zahrádek, to vaše loutkové divadlo, nebo vám to taky zatrhli?
1: Já s loutkami nehraju, Vlasti, já mám kafe a pohodu. Ale dobrý podvečer z Čet rádia, máme za 20 minut 6 a venku svítí slunce při 21 stupních.
0: To je fajn, ale co se stalo v Humpolci?
1: No jo, tamní loutkové divadlo slaví 95 let od založení, jenže začátek nové sezony museli odložit.
0: Fakt. Vždyť jsou legendární.
1: To jo. Na představení tam běžně chodí k 140 divákům, jenže jim do toho skočily technické potíže a přísné předpisy.
0: Typické předpisy.
1: Tam stačí špatná elektroinstalace nebo požární hlásič a hrát se nesmí, i kdyby loutky skákaly radostí.
0: Snad to brzy vyřeší.
1: To já musel na své káře taky předělat půlku výfuku, než mě pustili na silnici a od té doby radši moc nesvítím.
0: Ty jsi blázen, bucouši. Každopádně v 18 hodin přijdou zprávy Čet rádia a teď si dáme parádní muziku.

0: Je 18 hodin.
1: Hezký večer všem. U mikrofonu Nika a s ní ohlédnutí za tím, co se dnes stalo. Co se děje doma i ve světě. Praha hostí světovou konferenci Interpolu k boji proti drogovým gangům, česká přehrada Husinec se kvůli suchu ocitla na pokraji vyšnutí a Francii se znovu varí vlna studentských protestů proti stavu škol. Francouzskými městy se znovu varí vlna studentských protestů proti nedostatku učitelů, přeplněným třídám a zchátralým školním budovám. Podle odborů se k demonstracím připojila zhruba polovina středních škol po celé zemi. Studenti si stěžují i na plíseň, azbest nebo hlodavce přímo v budovách škol. Policisté na dálnici D5 zastavovali řidiče, kteří se řítili na nelegální tuningový sraz rychlostí přes 200 km za hodinu. Mnozí navíc nebyli připoutaní nebo jim chyběla dálniční známka. Některým šoférům strážníci na místě zadrželi řidičský průkaz, takže na sraz už nedorazili. V Praze se sešli zástupci více než 100 zemí na mezinárodní konferenci Interpolu věnované boji proti organizovanému zločinu. Řeší mimo jiné prudký nárůst obliby syntetických drog a fakt, že pašerácké gangy při obchodování stále častěji využívají umělou inteligenci. Česko si navíc připravuje vlastní legislativu, která by měla účinněji postihovat syntetické kanabinoidy. Česká republika dostala první platbu z unijního obranného programu SAFE, konkrétně přes 7,5 miliardy korun. Jde o 15% z celkové částky 2 miliard eur, kterou má Česko z evropského nástroje postupně získat. Peníze míří na nákup tanků Leopard i vozů Tatra a mají pomoci také s vojenským využitím dálnice D11. Vodní nádrž Husinec na Prachaticku se kvůli dlouhotrvajícímu suchu ocitla jako první česká přehrada téměř na dně. Podle ředitele závodu Horní Vltava přestane nádrž během 2 dnů posilovat průtok v řece Blanici a bude propouštět jen přítok. V zásobním prostoru teď zbývá pouhá 1,3% běžného objemu vody. A teď sport. Hokejový útočník Tomáš Hyka se vrací do Mladé Boleslavy, odkud kdysi vyrazil za kariérou, tentokrát přichází na hostování ze Sparty. Klub doufá, že mu pomůže zlepšit trápení v útoku. Čeští fotbalisté se podle bývalého kapitána Miroslava Kadlece budou muset mít na pozoru hlavně před Harrym Kanem, kterému prý stačí k dobré trefě jen málo prostoru. Kadlec přitom zavzpomínal i na finále mistrovství Evropy před 30 lety, kde Češi na Wembley prohráli s Německem po prodloužení. A na závěr dobrá zpráva pro pražské studenty. Mezi Malovankou a Strahovem začala stavba nové tramvajové trati. Má nahradit autobusy a zrychlit cestu k vysokým školám. Hotová by měla být do poloviny roku 2028.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme jasno, v Praze 21 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 20. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Trostilové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od oblohy rovnou na silnice. Následuje dopravní servis Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Doprava na Čet Rádiu. Zdraví vás Nika, tak jak se právě jezdí. V Praze došlo k nehodě v ulici ke Štvanici, kde havárie motocyklu s osobním autem omezuje provoz a před chvílí se bourala vozidla i v ulici Kukulova, kde je omezená celá šířka vozovky. Na Hradecku se před chvílí stala nehoda v Sokolské ulici v Hradci Králové, provoz je tam veden se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 54 u Veselí nad Moravou havarovala 2 osobní auta, neprůjezdný je 1 jízdní pruh a policie na místě vyšetřuje nehodu. Na silnici i na 35 u Svitav, v části Kocířovská dolina, se převrátilo vozidlo, provoz je veden kyvadlově 1 pruhem. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě tvoří kolony, řidiči by se měli obrnit trpělivostí. V Praze se postupně bourá Libeňský most, omezení potrvá i tramvajím. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Ať vám cesta rychle uteče, zdraví Nika.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Příběh dne.
1: Bylo to v roce 1948, kdy byl Berlín rozdělen studenou válkou na dusno a beznaděj. Sovětský svaz uzavřel pozemní cesty do západní části města a jedinou spojnicí se světem zůstal vzduch. Spojenecká letadla tak začala létat takzvaný letecký most, aby obyvatelům dovážela jídlo, uhlí a léky. Mezi piloty byl i mladý Američan jménem Gail Halvorsen, který jednoho dne na runway potkal hlouček berlínských dětí, jak pozorují přistávající letouny. Neměl jim co dát, a tak jim alespoň slíbil, že příště, až poletí nad nimi, zahoupe křídly a schodí jim sladkosti. Svůj slib dodržel, přivázal čokolády a žvíkačky na malé kapesníkové padáčky a vyhodil je z kokpitu. Děti ho poznali podle toho zahoupání a začali mu říkat strýček vrzavá křídla. Zpráva se rychle roznesla, nadřízení ho sice nejprve pokárali, ale pak akci sami podpořili a přidali se další piloti. Během několika měsíců se z malého gesta stala rozsáhlá operace zvaná Candy Bomber. Při níž bylo nad Berlínem svrženo přes 20 tun sladkostí na tisících padáčků. Pro hladové a vystrašené děti to nebyla jen pochoutka, ale důkaz, že na druhé straně je někdo, komu na nich záleží. Gail Halvorsen later ještě desítky let jezdil do Berlína na setkání s lidmi, kteří jako děti jeho čokolády chytali. Ukázal nám, že i uprostřed velké politiky a strachu může jediný člověk se srdcem na dlani změnit to, jak si lidé budou pamatovat celou jednu dobu.

0: Krátké zprávy.
1: Nika se hlásí s krátkými zprávami Čet rádia. Hlavní události v Koskce. Praha hostí mezinárodní konferenci Interpolu zaměřenou na boji s drogovými gangy. Vodní nádrž Husinec se kvůli suchu ocitla na pokraji vyšnutí. Česko dostalo první peníze z evropského obranného programu SAFE. Francouzští studenti znovu protestují proti špatnému stavu škol. Policisté na dálnici D5 zastavili řidiče mířící na nelegální tuningový sraz. A teď sport. Hokejista Tomáš Hika se vrací do Mladé Boleslavy a čeští fotbalisté se podle Miroslava Kadlece budou muset mít na pozoru před Harrym Kanem.
0: Počasí.
1: Mrkneme, jak je venku. Aktuálně v Praze jasno a 21 stupňů, v Brně jasno a 22, v Ostravě polojasno a 20. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pátek deštivo, teploty kolem 14, v sobotu a v neděli přeháňky, teploty kolem 16, v pondělí zataženo, teploty kolem 14. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Doprava na Čet rádiu. Zdraví vás Nika, tak jak se právě jezdí. V Praze došlo k nehodě v ulici ke Štvanici, kde havárie motocyklu s osobním autem omezuje provoz a před chvílí se bourala vozidla i v ulici Kukulova, kde je omezená celá šířka vozovky. Na Hradecku se před chvílí stala nehoda v Sokolské ulici v Hradci Králové, provoz je tam veden se zvýšenou opatrností. Na silnici číslo 54 u Veselí nad Moravou havarovala dvě osobní auta, neprůjezdný je jeden jízdní pruh a policie na místě vyšetřuje nehodu. Na silnici i na 35 u Svitav, v části Kocvířovská dolina, se převrátilo vozidlo, provoz je veden kyvadlově jedním pruhem. V Brně pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, v místě tvoří kolony, řidiči by se měli obrnit trpělivostí. V Praze se postupně bourá Libeňský most, omezení potrvá i tramvajím. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik doprava. Ať vám cesta rychle uteče, zdraví Nika.

0: Dobrý podvečer z Čet rádia, máme právě za 20 minut 7.
1: Ty se tváříš, jako by ti v hrnku zhořklo kafe, bucouši.
0: Nezhořklo, jen si užívám, že je venku jasno a 20 stupňů.
1: Na říjen je to nádhera.
0: To jo.
1: Věděl jsi, že až do 95. roku vědci tvrdili, že obří toulavé vlny na oceánu neexistují?
0: To bych neřekl.
1: Jenže akademici to měli za báchorky. Až 1. ledna roku 1995 jedna taková stěna trefila ropnou plošinu.
0: A plošina vydržela?
1: Vydržela, ale laser ji změřil. Měla 25 metrů na výšku.
0: Že devítipatrový dům z vody.
1: Pak ty jo. Říká se jí Draupnerova vlna a přepsala vědu o oceánských proudech.
0: Takže když se na zahrádce srazí proudy ze dvou hadic, dělám oceánografii.
1: Ty děláš leda tak kaluže. V 19 hodin přijdou zprávy Čet rádia a teď pošleme do repráků skvělou muziku.

0: Je 19 hodin.
1: Dobrý večer. Tady Nika, den se chýlí ke konci, tak si ho pojďme shrnout. Ve zprávách dnes. Praha hostí světovou konferenci Interpolu k boji proti drogovým gangům, česká přehrada Husinec se kvůli suchu ocitla na pokraji vyšnutí a Francii se znovu varí vlna studentských protestů proti stavu škol. Policisté na dálnici D5 zastavovali řidiče, kteří se řítili na nelegální tuningový sraz rychlostí přes 200 km za hodinu. Mnozí navíc nebyli připoutaní nebo jim chyběla dálniční známka. Některým šoférům strážníci na místě zadrželi řidičský průkaz, takže na sraz už nedorazili. Francouzskými městy se znovu varí vlna studentských protestů proti nedostatku učitelů, přeplněným třídám a zchátralým školním budovám. Podle odborů se k demonstracím připojila zhruba polovina středních škol po celé zemi. Studenti si stěžují i na plíseň, azbest nebo hlodavce přímo v budovách škol. Česká republika dostala první platbu z unijního obranného programu SAFE, konkrétně přes 7,5 miliardy korun. Jde o 15% z celkové částky 2 miliard eur, kterou má Česko z evropského nástroje postupně získat. Peníze míří na nákup tanků Leopard i vozů Tatra a mají pomoci také s vojenským využitím dálnice D11. V Praze se sešli zástupci více než 100 zemí na mezinárodní konferenci Interpolu věnované boji proti organizovanému zločinu. Řeší mimo jiné prudký nárůst obliby syntetických drog a fakt, že pašerácké gangy při obchodování stále častěji využívají umělou inteligenci. Česko si navíc připravuje vlastní legislativu, která by měla účinněji postihovat syntetické kanabinoidy. Vodní nádrž Husinec na Prachaticku se kvůli dlouhotrvajícímu suchu ocitla jako první česká přehrada téměř na dně. Podle ředitele závodu Horní Vltava přestane nádrž během 2 dnů posilovat průtok v řece Blanici a bude propouštět jen přítok. V zásobním prostoru teď zbývá pouhá 1,3% běžného objemu vody. A teď sport. Hokejový útočník Tomáš Hyka se vrací do Mladé Boleslavy, odkud kdysi vyrazil za kariérou, tentokrát přichází na hostování ze Sparty. Klub doufá, že mu pomůže zlepšit trápení v útoku. Čeští fotbalisté se podle bývalého kapitána Miroslava Kadlece budou muset mít na pozoru hlavně před Harrym Kanem, kterému prý stačí k dobré trefy jen málo prostoru. Kadlec přitom zavzpomínal i na finále mistrovství Evropy před 30 lety, kde Češi na Wembley prohráli s Německem po prodloužení. A na závěr dobrá zpráva pro pražské studenty. Mezi Malovankou a Strahovem začala stavba nové tramvajové trati. Má nahradit autobusy a zrychlit cestu k vysokým školám. Hotová by měla být do poloviny roku 2028.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 20 stupňů, v Brně polojasno a 21, v Ostravě jasno a 19. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A z nebe rovnou na asfalt, Čet Rádio pokračuje dopravním servisem. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Hlásí se Nika s dopravním přehledem Čet Rádia. Na pražské Evropské ulici za křižovatkou s Horoměřickou, ve směru z centra, došlo před chvílí k nehodě 2 osobních vozidel, provoz je tam komplikovaný. Na Praze se nehoda stala i na okruhu D0 na prvním kilometru ve směru na D1, kde se srazila dodávka s nákladním vozem a na místě zasahuje policie. V Hradci Králové v ulici Sokolská došlo k nehodě 2 osobních aut, naštěstí bez zranění, ale provoz je omezený. Na silnici I35 u Svitav se převrátilo vozidlo a doprava je tam svedena do kyvadlového provozu jedním pruhem. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky z D2, V místě sjezdu exit 196B na Brno-Centrum ve směru na Prahu tvoří se kolony. Počítejte s tím do konce listopadu. V Praze na Libeňském mostě mezi Štolchovou a Zenklovou stále probíhá demolice a výstavba nového mostu. Omezení potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet Rádia. Šťastnou cestu, Nika.

0: Krátké zprávy.
1: U zpráv Čet rádia Janika stručně a jasně. O čem se dnes mluví? Praha hostí mezinárodní konferenci Interpolu zaměřenou na boji s drogovými gangy. Vodní nádrž Husinec se kvůli suchu ocitla na pokraji vyšnutí. Česko dostalo první peníze z evropského obranného programu SAFE. Francouzští studenti znovu protestují proti špatnému stavu škol. Policisté na dálnici D5 zastavili řidiče mířící na nelegální tuningový sraz. A teď sport. Hokejista Tomáš Hika se vrací do Mladé Boleslavy a čeští fotbalisté se podle Miroslava Kadlece budou muset mít na pozoru před Harrym Kanem.
0: Počasí.
1: Tak jak to venku vypadá? Aktuálně v Praze jasno a 19 stupňů, v Brně polojasno a 20, v Ostravě jasno a 18. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pátek deštivo, teploty kolem 14, v sobotu a v neděli přeháňky, teploty kolem 16, v pondělí zataženo, teploty kolem 14. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Hlásí se Nika s dopravním přehledem Čet rádia. Na pražské Evropské ulici za křižovatkou s Horoměřickou, ve směru z centra, došlo před chvílí k nehodě dvou osobních vozidel, provoz je tam komplikovaný. Na Praze se nehoda stala i na okruhu D0 na prvním kilometru ve směru na D1, kde se srazila dodávka s nákladním vozem a na místě zasahuje policie. V Hradci Králové v ulici Sokolská došlo k nehodě dvou osobních aut, naštěstí bez zranění, ale provoz je omezený. Na silnici I35 u Svitav se převrátilo vozidlo a doprava je tam svedena do kyvadlového provozu jedním pruhem. Na dálnici D1 v Brně pokračuje přestavba křižovatky z D2, v místě sjezdu exit 196B na Brno centrum ve směru na Prahu tvoří se kolony, počítejte s tím do konce listopadu. V Praze na Libeňském mostě mezi Štolchovou a Zenklovou stále probíhá demolice a výstavba nového mostu. Omezení potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl dopravní přehled Čet rádia. Šťastnou cestu, Nika.

0: Dobrý večer z Čet Rádia. Máme za 20 minut 8 a ve studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku máme jasno a 19 stupňů, takže rovnou k večernímu tipu.
0: Dneska pro vás mám knihu Vzdělaná od Tary Westovrové.
1: O čem to je?
0: O holce, co vyrostla v hlubokých lesích bez školy, doktorů a rodného listu.
1: To zní docela klidně.
0: Klidně. Její otec byl fanatik, dřela na šrotišti a do 17 neseděla ve třídě.
1: Na šrotišti se člověk naučí poctivou práci.
0: Jenže ona se tajně naučila matematiku a dostala se až na univerzitu v Cambridge.
1: Zbytečná ztráta času.
0: Cože? Vždyť dokázala utéct z manipulativního prostředí a úplně změnit svůj život.
1: Já do školy taky nechodil rád a moje kára jezdí i bez diplomu.
0: No vy se svojí károu jste vážně dvojka. V 20 hodin přijdou na Čet Rádiu zprávy a do té doby dáme skvělou muziku.

0: Je 20 hodin.
1: Dobrý večer, tady Nika. Podívejme se, čím žil dnešek. A tady jsou hlavní titulky. Praha hostí světovou konferenci Interpolu k boji proti drogovým gangům, česká přehrada Husinec se kvůli suchu ocitla na pokraji vyšnutí a Francii se znovu varí vlna studentských protestů proti stavu škol. V Praze se sešli zástupci více než 100 zemí na mezinárodní konferenci Interpolu věnované boji proti organizovanému zločinu. Řeší mimo jiné prudký nárůst obliby syntetických drog a fakt, že pašerácké gangy při obchodování stále častěji využívají umělou inteligenci. Česko si navíc připravuje vlastní legislativu, která by měla účinněji postihovat syntetické kanabinoidy. Česká republika dostala první platbu z unijního obranného programu SAFE, konkrétně přes 7,5 miliardy korun. Jde o 15% z celkové částky 2 miliard eur, kterou má Česko z evropského nástroje postupně získat. Peníze míří na nákup tanků Leopard i vozů Tatra a mají pomoci také s vojenským využitím dálnice D11. Policisté na dálnici D5 zastavovali řidiče, kteří se řítili na nelegální tuningový sraz rychlostí přes 200 km za hodinu. Mnozí navíc nebyli připoutaní nebo jim chyběla dálniční známka. Některým šoférům strážníci na místě zadrželi řidičský průkaz, takže na sraz už nedorazili. Francouzskými městy se znovu varí vlna studentských protestů proti nedostatku učitelů, přeplněným třídám a schátralým školním budovám. Podle odborů se k demonstracím připojila zhruba polovina středních škol po celé zemi. Studenti si stěžují i na plíseň, azbest nebo hlodavce přímo v budovách škol. Vodní nádrž Husinec na Prachaticku se kvůli dlouhotrvajícímu suchu ocitla jako první česká přehrada téměř na dně. Podle ředitele závodu Horní Vltava přestane nádrž během 2 dnů posilovat průtok v řece Blanici a bude propouštět jen přítok. V zásobním prostoru teď zbývá pouhá 1,3% běžného objemu vody. A teď sport. Hokejový útočník Tomáš Hyka se vrací do Mladé Boleslavy, odkud kdysi vyrazil za kariérou, tentokrát přichází na hostování ze Sparty. Klub doufá, že mu pomůže zlepšit trápení v útoku. Čeští fotbalisté se podle bývalého kapitána Miroslava Kadlece budou muset mít na pozoru hlavně před Harrym Kanem, kterému prý stačí k dobré trefě jen málo prostoru. Kadlec přitom zavzpomínal i na finále mistrovství Evropy před 30 lety, kde Češi na Wembley prohráli s Německem po prodloužení. A na závěr dobrá zpráva pro pražské studenty. Mezi Malovankou a Strahovem začala stavba nové tramvajové trati. Má nahradit autobusy a zrychlit cestu k vysokým školám. Hotová by měla být do poloviny roku 2028.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 18 stupňů, v Brně jasno a 19, v Ostravě polojasno a 17. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k tomu, jak bude zítra. Opatrujte se, Nika.

Kulturní tip na večer. Dnešní kulturní tip zavede vaše uši do roku 1966, kdy kapela The Beach Boys vydala album Pet Sounds. Brian Wilson na něm opustil sluneční obrazy surfování a ponořil se do niterných úvah o lásce, samotě a dospívání, obalených do bohatých vokálních harmonií a neotřelých aranží s violončely, zvonky či poukacími harmonikami. Skladby jako Voldenete, Idvínice nebo God Only Knows dodnes patří mezi nejkrásnější popové písně vůbec a inspirovaly i Beatles při tvorbě alba SKT Pepper's Lonely Hearts Club Band. Album stojí za to pro svou odvahu spojit popovou přístupnost s hlubokou emocionální upřímností a experimentální produkcí, která v té době nemá obdoby. Zalíbí se milovníkům harmonického zpěvu, pokrokové hudby i všem, kdo hledají něco citlivého a zároveň nadčasového k večernímu poslechu se sklenkou something teplého. Pokud máte chuť na hudbu, která hřeje u srdce a přitom nutí přemýšlet, Pet Sounds je ideální volbou. Přeji vám všem krásný a kulturou nabitý večer s Čet Rádiem.

0: počasí.
1: Hezký večer u Četrádia. Nika se podívala, co nás čeká zítra. Aktuálně v Praze jasno a 18 stupňů, v Brně jasno a 17, v Ostravě polojasno a 16. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prospělové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. A výhled na další dny, v pátek deštivo, teploty kolem 14, v sobotu a v neděli přehánky, teploty kolem 16, v pondělí zataženo, teploty kolem 14. Tolik večerní předpověď. Užijte si večer, Nika.
2: Yeah, it's my life, my own words.

0: Je 21 hodin.
1: Přeji příjemný večer. Nika vám shrne, co dnešní den přinesl. Hlavní události v kostce. Kanadský Quebec znovu otevírá otázku referenda o nezávislosti, Sibiř řeší obavy z plicního moru a jeho česká přehrada Husinec kvůli suchu téměř vyšla. V Kanadě se znovu otevírá otázka odtržení francouzsky mluvícího Quebecu. V provinčních volbách tam zvítězila separatistická strana a její lídr chce po více než 30 letech opět vyhlásit referendum o nezávislosti, byť s jeho vyhlášením plánu je počkat na konec mandátu amerického prezidenta Trumpa. Celá situace navíc přichází v době, kdy Kanada čelí silnému ekonomickému tlaku ze strany Spojených států. U Brna došlo k vážné dopravní nehodě, když senior v osobním autě vyjížděl od čerpací stanice v Lipovce přímo pod kola přijíždějící cisterny. Řidič po nárazu zůstal zaklíněný ve voze a do nemocnice ho musel transportovat vrtulník. Další úsek dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí má svého stavitele. Tendr na stavbu více než 30-kilometrového úseku vyhrálo konsorcium Via Alliance 35, oznámil to ministr dopravy Ivan Bednárek. Součástí stavby budou i dva tunely a práce by mohly začít ještě letos. Vodní nádrž Husinec na Prachaticku se jako první česká přehrada ocitla téměř na dně. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu během pár dní klesne na minimální provozní úroveň a přestane pomáhat udržovat průtok v řece Blanici. V zásobním prostoru teď zbývá jen nepatrný zlomek běžného množství vody. Na Sibiři zemřela výzkumnice ústavu, který se zabývá bojem proti moru, a ruské sociální sítě začaly šířit obavy z nákazy plicním morem. Místní úřady tyto zprávy popírají, přesto zůstávají zaměstnanci i celé zdravotnické zařízení v karanténě. Český infektolog Marek Štefan ale možnost dalšího šíření nákazy považuje za málo pravděpodobnou a hovoří o ojedinělém případu. A teď sport. Čeští fotbalisté do 21 let prohráli v závěrečném kvalifikačním zápase v Portugalsku. Přesto mají díky dosavadním výsledkům jistou baráž o postup na mistrovství Evropy. Národní tým mezitím hraje v Londýně na Wembley zápas Ligy národů proti Anglii. V sestavě chybí zraněný Hložek, nastoupí ale Horníček s Naderim a tým se pokusí o první bodový zisk v elitní skupině. A na závěr něco pozitivního, v Brně dnes začal mezinárodní strojírenský veletrh, který potrvá až do pátku a přivítá skoro 1400 vystavovatelů. Hlavní pozornost letos poutají humanoidní roboti a umělá inteligence, kteří naznačují, jak by mohla vypadat technika budoucnosti.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 17 stupňů, v Brně jasno a 16, v Ostravě polojasno a 14. V noci bude jasno a teploty klesnou na 10 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prospěrové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k tomu, jak bude zítra. Opatrujte se, Nika.

0: Pranostika.
1: Na zítřejší středu 7. října připadá jedna z nejznámějších obecných říjnových pranostik, která praví, že jaký říjen, takový březen bude příštího roku. Lidé tím mysleli, že počasí v tomto podzimním měsíci nám prý předjímá, jaké bude vycházení zimy a příchod jara. Zítra nás čeká zatažená obloha bez deště. Teploty se budou pohybovat od 10 do 20 stupňů, takže na říjen vlastně docela příjemně a mírně. Pokud se pranostika nemýlí, můžeme se těšit na slušný březen, i když do něj je ještě pořádný kus cesty. Tak si tento mírný podzimní večer užijme v klidu a s čistou hlavou. Přeji vám všem krásný zbytek večera a klidný spánek beze snů o zimních mrazech. Krásné sny přeje Vlasta.

Stává se mi často, keďže mlčím, že se cítím sama. Môžem iba tebe, máme sestre, povedať, a vlastně na čo krátky

0: to mrazivé ráno. Prosím ťa iba o pár krásnych slov.
1: Počasí.
2: Večerní počasí na Čet rádiu. U mikrofonu Nika. Aktuálně v Praze jasno a 17 stupňů, v Brně jasno a 17, v Ostravě polojasno a 15. V noci bude jasno a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Prostylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Počítejte také se silnějším větrem. A výhled na další dny, v pátek deštivo, teploty kolem 14, v sobotu a v neděli přehánky, teploty kolem 16, v pondělí zataženo, teploty kolem 14. To je z počasí všechno. Hezký večer přeje Nika.

proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

Jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

je 22 hodin. Vítám vás u pozdních zpráv ČT Rádia. Jmenuji se Bucifal a s dovolením začneme. Pojďme na to nejdůležitější. Kanadský Quebec znovu otevírá otázku referenda o nezávislosti, Sibiř řeší obavy z plicního moru a jihočeská přehrada Husinec kvůli suchu téměř vyšla. Další úsek dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí má svého stavitele. Tender na stavbu více než 30-kilometrového úseku vyhrálo konsorcium Via Alliance 35, oznámil to ministr dopravy Ivan Bednárik. Součástí stavby budou i dva tunely a práce by mohly začít ještě letos. V Kanadě se znovu otevírá otázka odtržení francouzsky mluvícího Quebecu. V provinčních volbách tam zvítězila separatistická strana a její lídr chce po více než 30 letech opět vyhlásit referendum o nezávislosti, byť s jeho vyhlášením plánuje počkat na konec mandátu amerického prezidenta Trumpa. Celá situace navíc přichází v době, kdy Kanada čelí silnému ekonomickému tlaku ze strany Spojených států. Na Sibiři zemřela výzkumnice ústavu, který se zabývá bojem proti moru, a ruské sociální sítě začaly šířit obavy z nákazy plicním morem. Místní úřady tyto zprávy popírají, přesto zůstávají zaměstnanci i celé zdravotnické zařízení v karanténě. Český infektolog Marek Štefan ale možnost dalšího šíření nákazy považuje za málo pravděpodobnou a hovoří o ojedinělém případu. Vodní nádrž Husinec na Prachaticku se jako první česká přehrada ocitla téměř na dně. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu během pár dní klesne na minimální provozní úroveň a přestane pomáhat udržovat průtok řece Blanici. V zásobním prostoru teď zbývá jen nepatrný zlomek běžného množství vody. U Brna došlo k vážné dopravní nehodě, když senior v osobním autě vyjížděl od čerpací stanice v Lipůvce přímo pod kola přijíždějící cisterny. Řidič po nárazu zůstal zaklíněný ve voze a do nemocnice ho musel transportovat vrtulník. A teď sport. Čeští fotbalisté do 21 let prohráli v závěrečném kvalifikačním zápase v Portugalsku. Přesto mají díky dosavadním výsledkům jistou baráž o postup na mistrovství Evropy. Národní tým mezitím hraje v Londýně na Wembley zápas Ligy národů proti Anglii. V sestavě chybí zraněný Hložek, nastoupí ale Horníček s Naderem a tým se pokusí o první bodový zisk v elitní skupině. A na závěr něco pozitivního, v Brně dnes začal mezinárodní strojírenský veletrh, který potrvá až do pátku a přivítá skoro 1400 vystavovatelů. Hlavní pozornost letos poutají humanoidní roboti a umělá inteligence, kteří naznačují, jak by mohla vypadat technika budoucnosti. Počasí. Aktuálně máme jasno, v Praze 16 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 14. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Počasí bychom měli. Příjemný pozdní večer, posluchači, váš Bucifal z ČT Rádia.

počasí. Dobrý večer. Bucifal má pro vás výhled na noc i na zítřek, ať víte, s čím ráno počítat. Aktuálně máme jasno v Praze 16 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 13. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Počítejte také se silnějším větrem. A výhled na další dny, v pátek deštivo, teploty kolem 14, v sobotu a v neděli přehánky, teploty kolem 16, v pondělí zataženo, teploty kolem 14. Tolik pozdní počasí. Dobrou noc, až půjdete spát, přeje Bucifal.

protože tvá ústa přikazují žít. Bez nich noc je pustá, ve dne není klid. Protože tvůj hlas stříbrná je nit, obdaruje nás vším, co může cít. Protože snad každý muž svou ženu má, miluje ji navždy, sílu svou dá. A protože žena sama nechce být, proto člověk dlouho, dlouho chtěl by žít.

Je 23 hodin. Dobrý večer. Ucifal u mikrofonu, den se chýlí ke konci a zprávy Čet rádia jsou tady. Co byste dnes neměli minout? Kanadský Quebec znovu otevírá otázku referenda o nezávislosti, Sibiř řeší obavy z plicního moru a jihočeská přehrada Husinec kvůli suchu téměř vyšla. V Kanadě se znovu otevírá otázka odtržení francouzsky mluvícího Quebecu. V provinčních volbách tam zvítězila separatistická strana a její lídr chce po více než 30 letech opět vyhlásit referendum o nezávislosti, byť s jeho vyhlášením plánuje počkat na konec mandátu amerického prezidenta Trumpa. Celá situace navíc přichází v době, kdy Kanada čelí silnému ekonomickému tlaku ze strany Spojených států. Vodní nádrž Husinec na Prachaticku se jako první česká přehrada ocitla téměř na dně. Kvůli dlouhotrvajícímu suchu během pár dní klesne na minimální provozní úroveň a přestane pomáhat udržovat průtok v řece Blanici. V zásobním prostoru teď zbývá jen nepatrný zlomek běžného množství vody. U Brna došlo k vážné dopravní nehodě, když senior v osobním autě vyjížděl od čerpací stanice v Lipůvce přímo pod kola přijíždějící cisterny. Řidič po nárazu zůstal zaklíněný ve voze a do nemocnice ho musel transportovat vrtulník. Další úsek dálnice D35 mezi Opatovcem a Mohelnicí má svého stavitele. Tender na stavbu více než 30-kilometrového úseku vyhrálo konsorcium Via Alliance 35, oznámil to ministr dopravy Ivan Bednárik. Součástí stavby budou i dva tunely a práce by mohly začít ještě letos. Na Sibiři zemřela výzkumnice ústavu, který se zabývá bojem proti moru, a ruské sociální sítě začaly šířit obavy z nákazy plicním morem. Místní úřady tyto zprávy popírají, přesto zůstávají zaměstnanci i celé zdravotnické zařízení v karanténě. Český infektolog Marek Štefan ale možnost dalšího šíření nákazy považuje za málo pravděpodobnou a hovoří o ojedinělém případu. A teď sport. Čeští fotbalisté do 21 let prohráli v závěrečném kvalifikačním zápase v Portugalsku. Přesto mají díky dosavadním výsledkům jistou baráž o postup na mistrovství Evropy. Národní tým mezitím hraje v Londýně na Wembley zápas Ligy národů proti Anglii. V sestavě chybí zraněný Hložek, nastoupí ale Horníček s Naderim a tým se pokusí o první bodový zisk v elitní skupině. A na závěr něco pozitivního, v Brně dnes začal mezinárodní strojírenský veletrh, který potrvá až do pátku a přivítá skoro 1400 vystavovatelů. Hlavní pozornost letos poutají humanoidní roboti a umělá inteligence, kteří naznačují, jak by mohla vypadat technika budoucnosti. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 16 stupňů, v Brně jasno a 14, v Ostravě polojasno a 12. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví váš Bucifal.

jako když k půlnoci na dveře zaklepe nezvaný host. Stejně tak na tebe za rohem čeká tvoje minulost.

rodiči, kteří tě vozili před léty, dávno nežijí. Tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Na větvích jabloní nerostou fíky a z kopřiv nevzroste les. To, co si nesnědl včera a předvčírem, musíš dojíst dnes. Solené mandly nasládlé hrozny máčené do medu. Ty sedíš u stolu a ona nese ti jídlo k obědu a říká, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozvi mě dál, jestli mě znáš, jsem tvoje minulost. Rozestel postela ke zdi si lehni, ona se přitulí. Dneska tě navštíví ti, kteří byli a kteří už minuli. Každého po jménu oslovíš, nebo si vzpomeneš na jména. Ráno se probudíš a ona u tebe v klubíčku schoulená řekne ti, tak mě tu máš, tak si mě zvaš, pozval jsi mě dál, teď už mě znáš, jsem tvoje minulost.

Počasí. Je tu čas posledního dnešního počasí, tady Bucifal z Čet rádia. Aktuálně v Praze jasno a 15 stupňů, v Brně jasno a 14, v Ostravě polojasno a 11. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Zítra ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Pozítří ve čtvrtek bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Počítejte také se silnějším větrem. A výhled na další dny, v pátek deštivo, teploty kolem 14, v sobotu a v neděli přehánky, teploty kolem 16, v pondělí zataženo, teploty kolem 14. A to je poslední předpověď dnešního dne. Klidnou noc vám přeje Bucifal z Čet rádia.

0: baby,
1: I'm so
0: now
1: sick
0: you
1: tonight.
0: do.
1: I can't let you in.

0: Je půlnoc.
1: Dobrou noc. Vlasta se hlásí s nočními zprávami Čet rádia. Hlavní události v kostce. Prezidentova absence u voleb může přerůst v politický problém. Německo má poprvé zemského předsedu z řad krajní pravice. Quebec znovu sní o nezávislosti na Kanadě. Ministerstvo školství chystá novelu, která má zpřehlednit přidělování asistentů pedagoga na školách. Podle programového ředitele organizace EDVIN Jana Véréše Mušuty je současný systém neřízený a přibývá asistentů bez ohledu na jejich kvalitu či skutečnou potřebnost. Proti návrhu ministra Roberta Plagy se přitom postavily menší koaliční strany. V kanadském Quebecu znovu ožívá myšlenka odtržení od zbytku Kanady. Ve volbách tam zvítězila separatistická strana, jejíž lídr slibuje po více než 30 letech vypsat referendum o nezávislosti, počká však, až ze své pozice odejde americký prezident Trump. Politolog Lubomír Kopeček upozorňuje, že prezidentova neúčast u komunálních voleb by se mu mohla v budoucnu vymstít. Podle něj hlava státu zatím svou funkci zvládala bez větších přešlapů, ale právě tento krok by mohli kritici využít jako munici proti němu. V německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko se poprvé v historii dostal do čela zemského sněmu politik strany Alternativa pro Německo. Tobiase Rausche zvolili poslanci nově zvoleného parlamentu, k jeho úspěchu přispěli i hlasy hnutí BS2TV. A teď sport. Hokejisté Plzně zvládli v Lize mistrů i páté utkání, po obratu porazili švédskou Skellefteå a udrželi si vedení tabulky soutěže. Čeští fotbalisté naopak v Lize národů jasně podlehli Anglii, Harry Kane svými dvěma góly potvrdil anglickou převahu a národní tým tak stále čeká na první bodový zisk pod novým trenérem. A na závěr něco pro technologické nadšence. Brno hostí mezinárodní strojírenský veletrh, kde letos hlavní roli hrají humanoidní roboti a umělá inteligence. Návštěvníci si mohou prohlédnout techniku budoucnosti až do pátku, představí se jim téměř 1400 vystavovatelů.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 14 stupňů, v Brně jasno a 13, v Ostravě mlhavo a 11. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes ve středu bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Vítr skoro nefouká a foukat nezačne. Tlak vzduchu bude klesat. Rozptylové podmínky budou nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude zvýšená, citlivější lidé to mohou pocítit. Tolik noční počasí. Dobrou noc a krásné sny s Čet rádiem vám přeje Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý večer. Je to možná trošku absurdní, když vám hned na začátku řeknu, že jsem přijel z Prahy kvůli tomu, abych si já, Třebíčák, s vámi povyprávil o Brně. Ale za chvilku pochopíte, že to tak úplně absurdní není. Já jsem tady v Brně přece strávil 25 let, neodmyslitelných 25 let svého dosavadního života a na to se prostě jen tak zapomenout nedá. Já jsem do Brna přišel vlastně ve chvíli, kdy jsem končil základní školu a nastupoval jsem na střední školu, na gymnázium. To gymnázium bylo takové svým způsobem zvláštní. Ne, že by bylo zaměřením zvláštní, to ne, ale bylo svým způsobem zvláštní do té míry, že na tom gymnáziu jsme se učili 4 jazyky. Angličtinu, francouzštinu, latinu a ruštinu. A to se nedalo všecko zvládnout a my jsme to taky nezvládali. A já jsem v posledním maturitním ročníku propadl z francouzštiny a stal jsem se hercem. Ale k tomu všemu se ještě dostaneme. To gymnázium bylo zvláštní ještě z dalších několika důvodů. Především díky tomu, že vlastně tomu gymnáziu velel takový zvláštní pan ředitel, který se tehdy vrátil ze studií v Moskvě a uvedl se vlastně v první hodině ruštiny, kterou nás učil, tím, že řekl: nestrpím počešťování ruských výrazů, saďajtes. A my jsme pochopili, že s tímhle chlapem bude sranda. A taky byla, on sice byl autoritativní typ člověka, ale bavil se tím, že nás třeba vyvolával jinými jmény. On se na mě podíval do první řady a řekl: Buček, k tabuli. Já jsem říkal: promiňte, ale já nejsem Buček, možná Ovar, ale Buček ani omile. Pojďte, Buček, a nekecejte, říkal ten ředitel. Já jsem nešel, zatímco mnozí jiní spolužáci třeba slyšeli na jméno Tlačenka, já jsem se bouřil. A to se mu líbilo. On měl rád opozici, ku podivu. A došlo to tak daleko mezi náma, že jsme si vypěstovali takový zvláštní vztah. Já jsem ho nenáviděl a on mě měl rád. Jednoho dne jsme s kamarádem kouřili na tajňačku na záchodě cigaretu, já jsem cvrknul ten nedopalek takhle přes dveře a on tam seděl a jemu to padlo na hlavu a on odsud vystřelil a začal okamžitě škrtit toho mýho spolužáka. A já jsem říkal: pane řediteli, ne, to jsem tam hodil já. A on řekl: vymlčte, a škrtil ho dál. No, přesto všecko, že jsme spolu takhle dobře vycházeli, tak u té maturity potom došlo k tomu problému, ale k tomu se ještě dostanu. Tam byl další zajímavý pedagog, který nás učil biologii, byl pro mě zajímavý tím, že měl dceru. Já jsem s jeho dcerou se 3 týdny významně přátelil. Jednoho dne jsem ji doprovodil domů a pan profesor nebyl doma, za to byla doma paní profesorová a tam mě hned mezi dveřma začala kádrovat a říkala mě: kam pak jezdíte na dovolenou? A říkám: na Vranovskou přehradu. A vy tam máte chatičku? Ano, máme tam takovou chatičku. To je vaše chatička? Ano, to je naše chatička. Jak tam jezdíte? Autem tam jezdíme. Vaše autičko? Ano, to je naše autičko. Tak pojďte na kávičku. Tím mě de facto přijala do rodiny. Ale já už jsem z toho vztahu couval, protože jsem si říkal, že člověk si vždycky volí nevěstu podle tchýně a tadle vypadala, že do ní doroste. Takže já už jsem to pomalu pouštěl z hlavy a v tom vstoupil profesor biologie. Ten, když uviděl toho blba, který u něj má 3 až 4 doma na schodišti, tak nebyl to všechno pochopit. Ale nebylo přáno mu to pochopit, protože ta jeho se na něj otočila a řekla mu: ani se nevyslíkej, já umí schody. On k mému údivu okamžitě klesl na všechny 4 a začal ty schody drhnout, to se mě hrozně líbilo, ale ještě tak na mě jako kývnul a řekl: když zařídíš, abych dneska večer mohl jít někam ven, tak já tě zítra vyzkouším, z čeho budeš chtít. Tak já jsem mu to slíbil, šel jsem za tou jeho manželkou, protože jsem tam byl už docela dobře zapsaný a říkám: víte, my máme dneska takový večírek se třídou a my bychom byli rádi, aby tam pan profesor byl s náma. Vy byste byli rádi, aby on tam byl s váma, a proč? Tak my ho máme rádi. Vy ho máte rádi? Z jakýho důvodu? Říkám: on je vtipnej. On, že je vtipnej, jo? To bych ráda jednou zažila teda. Do kolika to máte? Říkám tak do 10, do 11. V 9 tě doma. Já jsem mu to šel oznámit a on měl ku podivu radost. On šel hrát s kamarádama karty a mezi dveřma mě řekl, nauč se zítra láčkovce. Děkuji, pane profesore. Šel jsem se biflovat láčkovce, druhý den jsem přišel do hodiny biologie. On předstíral takový divadýlko, otevřel tam tu knihu a říkal, tak koho pak jsme tady dlouho neměli? Já už jsem věděl svoje, že jo, on taky. A donutil tady dlouho nebyl. Tak pojď, hochu. Já jsem šel, teď všichni ostatní se rozklepali, někteří mě to i přáli samozřejmě. Já jsem se postavil k té tabuli a on se na mě zadíval a řekl, prvoci. Já jsem na něj začal dělat a on, já zase, on, tak jsme si to chvilku vyměňovali a on potom na mě kejvnul, já jsem přistoupil a on říkal, co je? Říkám, vy jste říkal láčkovci. Ježišmarja. Odstup. Tak jsem odstoupil a on před celou třídou oznámil, to by se ti to odpovídalo na prvoky, co? Láčkovce mě řekneš. No ale dospěl jsem k maturitě na tom gymnáziu a tam se stalo to, co jsem avizoval na začátku. My jsme se učili angličtinu, protože nás bavilo to, co zpívají Beatles. Učili jsme se ruštinu, protože to byl tenkrát velmi populární jazyk. A navíc nás to učil ten ředitel, takže tam se ani moc kličkovat nedalo. Pak jsme se učili latinu, to byl nový jazyk. A prazáklad všech jazyků, to nás taky bavilo. Ale francouzštinu jsme se neučili. To nás nebavilo a říkali jsme si, k čemu to. A paní profesorka byla natolik tolerantní, že věděla, že se to neučíme, že to neumíme a přesto nám vždycky dala na konci roku čtverku, ačkoliv věděla, že jsme na pět. Ale v maturitním roce jsme ještě s jedním kamarádem tu paní profesorku zlobili tolik, že už to prostě nemohla přehlídnout. Dala nám pětku, nechala nás propadnout a přímluvy, nepřímluvy. Byl jsem připraven na opožděnou maturitu na podzim. S tím, že musím předtím udělat reparát z francouzštiny. Já jsem nemohl tudíž jít dělat přijímací zkoušky na katedru žurnalistiky, což jsem chtěl, ale musel jsem jít dělat přijímací zkoušky na Janáčkovou akademii muzických umění obor herectví, kde brali bez maturity, když člověk měl talent. Nevím jak, ale podařilo se to. Já jsem to udělal, ty zkoušky, byl jsem namachrovaný, teda hrozně, jak to, že se mi to povedlo. A pak jsem se 3 měsíce učil francouzštinu u jednoho svého spolužáka, který studoval v Dijonu a uměl to perfektně. A naučil jsem se za 3 měsíce víc, než za 3 roky ve škole. A přišel jsem k reparátní komisi, tam seděl v čele ten ředitel, co už ho dobře znáte. A já jsem je pozdravil, bonjour mesdames et messieurs. A ta profesorka říká, on vás ten humor hned přejde. Řekněte nám, jak jste se měl o prázdninách, pochopitelně francouzsky. Navíc s tím tématem se dalo celkem počítat, no tak jsem spustil dans les vacances, j'étais à la maison, parce que je t'ai dit la français, c'était très important pour moi. Ona se zarazila, říká, soudruhu řediteli, ale on neuměl, on vážně neuměl. Mlčte, prosím vás, říkal ředitel. Pokračujte, Miroslave. Já jsem dokončil svůj prázdninový příběh v jazyce, kterému ten ředitel nerozuměl. A on mi dal 2. On říkal, já už vám nemůžu dát 1, protože to by z 5 byl příliš velký skok. Berete to? Já říkám, jo, beru, to je úplně jedno. A šel jsem k němu maturovat z ruštiny a to byla taky pecka, protože on, když jsem tahal z pytlíčku tu otázku, tak on jako bývalý důstojník, tak řekl, zpět položím otázku sám. Teď se všichni rozklepali, já jsem se postavil čelem k té otázce a on mi říká, vysklonujte mi číslovku adin. Já jsem začal adin, adnoj, adnamu, stačí, píši 1, das vidania. Já jsem potom přešel na Janáčkovou akademii muzických umění a zase jsem začal potkávat celou řadu vynikajících pedagogů. V té době se to tady hemžilo vynikajícími pedagogy. Tam učili takový pánové jako Kundera, Srba, Uhde, ten, co dneska nám vede parlament. Že? Už tenkrát, když se blížil po chodbách, tak se říkalo Bacha, Uhde. Dneska prej se tím baví poslanci v parlamentu. Je to možný, proč ne, že jo? Ale kromě těchto vynikajících teoretiků tam byli i vynikající herci, kteří nás učili. Josef Karlík, Vlasta Fialová, Ladislav Lakomý, Stanislava Strobachová a další. Ale mě utkvěl v hlavě jeden takový zvlášť zajímavý pan profesor. On se jmenoval profesor Antonín Bér, měřil 2 metry. Měl 7 danů, protože víc ani v judu snad není možno dosáhnout. A učil nás právě to judo. A mluvil takovým způsobem, jako kdyby měl přeraženou nosní přepážku, anebo ji možná měl, to já nevím, protože to je v judu 1-2. On si nás nechal v těch kimonech ten náš ročník nastoupit, my se tam stáli, jo, vedle sebe. On okolo nás prošel, vybral si mě, dal mě do ruky nůž a řekl, bodí mě. Říkám, prosím, pane profesore, bodí mě. Pane profesore, to je blbý, ne? První hodinu a hned děkeci a bodí mě. Dobře, no, tak promiňte, pane profesore, já jsem si omluvil ročníku, že v první hodině zruším pedagoga. Vzal jsem ten nůž, rozpřáhnul jsem se a pak jsem 10 minut o sobě nevěděl. Až ten člověk se mnou bomlátil tu tělocvičnu, která sakumping, naštěstí slušně polstrovanou, že? Ale on nám připravoval samý takovýhle překvapení. Tam jednou přišla taková dívenka, takhle si skromně sedla, jo? A čekala. A my jsme tam sebou řezali na těch žíněnkách a můj spolužák Pavel Zedníček k ní přistoupil a říká, to slečno, co tady furt tak vysedáváte, pojďte, já s váma šaláhnu a bude. A ona furt trvala na svým. Ne, ne, ne, já tady čekám na pana profesora, já mu jenom něco vyřídím a hned zase půjdu. A co tady budete vyčkávat, pojďte, já s váma šrýnu. Ne, ne, já opravdu, nezlobte se, já na to nemám náladu a to. Ještě tak 3x, 4x jí to ten Pavel navrhl a ona pak vstala a švihla s ním. Ale s jakou vehemencí. A vstoupil profesor Antonín Bér a řekl, to je Libuška Pospíšilová, juniorská bystrině Evropy v judu. Tohle nám dělal pořád. My jsme se ho často vyptávali, protože on byl velmi slavný už v té době. On dělal spoustu takových těch pohybových kreací k filmům, jako Vražda v červeném jaguáru třeba. A my jsme mu říkali, pane profesore, jak to tak je, když třeba ten kaskadér skočí z toho jedoucího vlaku? A on říkal, to je jednoduchý, podívej se. On stojí normálně na tu bůstku, že jo, na těch schůdkách, on se vykoukne ven, on rekognoskuje terén, on se odrazí a hopne. Jsme říkali, dobře, pane profesore, ale jako princip, no ti to říkám, ne princip, rozumíš, on stojí na těch schůdkách, rozumíš, on otevře ty dveře, on vykokne ven, rekognoskuje ten terén, odrazí se a hopne, ne? Dobře, no ale to furt nám neříkáte, jako ty jsi úplně na tvrdlé, prosím tě, pojď, jdeme. Šli jsme na chodbu. Tam bylo schodiště, takhle to vedlo až dolů k té vrátnici. On se postavil na to schodiště, řekl, tak, ty stojím jako na těch schůdkách, jo, vykoknu ven, rekognoskuju ten terén, odrazím se a hopnu. A hopnul dolů a sroloval to schodiště. A tam šel rektor do práce, ten se vyděsil, co se to děje. Profesor Bér se vedle něho vstyčil a řekl, vysvětluji právě studentům, jak se hope z jedoucího vlaku. Kromě toho, co jsme všechno zažívali s těmi pedagogy, pro nás nejdůležitější bylo to, že jsme se už mohli konfrontovat s velkým divadlem, s Mahenovou Činohrou. Brněnský divadelnictví v té době 60. 70. let to byla jedna velká slavná kapitola, je o ní napsáno mnoho, mnoho řádků a ještě mnoho napsáno bude. Já to nebudu tady seriózně rozebírat, na to jsou povolanější, ale jestli dovolíte, tak bych se na to podíval spíš očima těch, jako jsme byli my, kteří tam chodili dělat štěky do toho divadla. My jsme měli tu vzácnou možnost vidět ty velký herce při práci, tu paní Strobachovou, paní Fialovou, paní Kurandovou, pana Karlíka, pana Šlégra. U toho pana Šlégra, když dovolíte, se trošku zastavím. Pan Šlégr už byl tehdy starší pán, už zapomínal a měl na to právo. Já už dneska taky zapomínám, už vím, co to je, ale on zapomínal s takovou noblesou, on hovořil s takovým jemným patosem, říkal ten text. A najednou mu to vypadlo. Ty se zarazil a začal chrčet. Tam seděla nápověda, jo. On se k ní klidně se k ní rozešel. A řekl, nahoď. Kus matčiny minulosti.

0: Nahoď! Nahoď! Kus matčiny minulosti, mistře! Kus vačině času dosti!
1: Protože už i špatně slyšel. No ale my jsme si říkali, když se takovýmhle velkým hercům stávají takovýhle věci, to bude nádhera, bude tady sranda a byla. Tam se děly neuvěřitelné věci. Tam se třeba hrála Jiráskova Lucerna, všichni to znáte. Víte, že tam je situace, kdy mlynář se domlouvá s paní kněžnou, že ji doprovodí s Lucernou na ten zámeček a ona potom odchází takhle dozadu a v téhle režijní koncepci ona odjížděla na točně, na tom točícím zařízení. Na jevišti ona odjela a už neměla přijet a ona zase přijela. A to bylo zvlášť matoucí pro to dvořanstvo, protože ti dvořané odcházeli už pryč z té scény, jako, a teď jim přijela kněžna. Zase odcházeli, že jo, a kněžna zase je tady. Nečekaně, ale nejen to, ona čím dál rychleji. To se zrychlovoval, baba rejdila na tom. Šíleným způsobem. To bylo... Čím to bylo způsobený? Tam dole byl chlap, který to obsluhoval. Ten odešel někam na pivo. To se vykloubilo z pantu a ten mechanismus se zrychloval a vymršťoval tu kněžnu neustále dopředu. Někteří skákali z té točny, že jo, tam se zachraňovali. Ona jediná to vydržela. Potom taky na konci podle toho vypadala. Ta už vůbec nechtěla slyšet o tom, že nějaký zámeček nebo mlynář, že by to dohrála, už vůbec ne. Tak to skončili a dál se nehrálo, že jo. Ve stejné hře. V Jiráskově Lucerně se přihodila ještě jedna krásná věc panu profesoru Oldřichu Vykypilovi. Na něho taky strašně rád vzpomínám. On tam v té hře měl vždycky pozdější nástup. On nastupoval později než ostatní herci, většinou tak minutku, dvě minutky před začátkem představení a šel přes jeviště do šatny. A jednou začali dřív a oni mu to neřekli. A on zase šel přes jeviště do šatny a viděl tam vpředu, že jeho kolega odříkává monolog mlynáře a bylo mu to divný, ale přesto všecko si neodpustil. Co blbneš, vole, ty si to zkoušíš, nebo co? Já tenhle ten lidský faktor v tom divadle strašně obdivuju, protože to je nádherný. To v televizi, ve filmu se vám to stane taky, ale tam to učešou, vystříhnou, upraví, už to tam nikdy neuvidíte, ale tady se to jednou stane a je to tam prostě, přebrepty. Řeknete si, jak je to možný, že herec studuje 2-3 měsíce roli, vy si pak koupíte na něho lístek a on se vám za vaše prachy přebreptne. Je to jednoduchý, protože sem vstoupíte a najednou vidíte ty stovky párů očí, které vás hypnotizují a je to tady raz, dva. Jeden můj kolega měl říct takřka nepřebreptnutelnou větu. Vyjadřuji mínění vás všech. Co na tom chcete přebreptnout? On se nadechnul a řekl, vydražuji všechna, ani vás míň. Vůbec si to neuvědomil. Ale to je ta lepší varianta, protože horší je, když si to herec uvědomí a chce to napravit. Jako jedna naše slavná herečka, která svého neméně slavného kolegu zavírala na jevišti do vězení a měla říct větu a trp. Už to vytušili. Tam už to někteří vytušili. Samozřejmě, ona jak byla v tom ajfru, tak se nadechla a řekla to, co oni správně vytušili. A prd! Teď se zrazila, se jí to profiltrovalo těma mozkovýma závitama, teď si uvědomila, jak je slavná, že to musí napravit, tak se nadechla ještě intenzivněji a ještě intenzivněji to zopakovala. No. To už samozřejmě bylo jenom na úklon a rychlý odchod do šatny, že to s tím už se nedá nic dělat. Taky se říká, jak herci pijou. No pijou samozřejmě. Pijou jako každý jiný, jenomže jsou víc na očích, tak pijou víc. Ale já vás ubezpečuju, že herec z 99% s alkoholem na jeviště nevstoupí, byl by sám proti sobě, protože on je ten, který nese kůži na trh, a tak přece sám proti sobě nebude. Ovšem jsou výjimky, které potvrzují jako v každém zaměstnání pravidlo. A já jsem zažil dva případy, na které se docela dobře vzpomíná, ale horší to bylo zažít přímo. Byl jeden šéf činohry, který si kvůli sobě nasadil do repertoáru hru Antoniusa Kleopatra, aby si zahrál Antonia, to se stává občas, že si šéf šoupne něco do repertoáru. A před tím představením za ním přišel jeho kolega a říkal, prosím vás, šéfe, promiňte, já se dneska v podstatě trošičku přehnal. Ale ti lidi v tom publiku, jo, ti to vůbec nepoznají. Ten šéf se tak na něho jako vyčítavě díval a řekl mu, to si potom vyřídíme. A šli hrát divadlo. Oni jak byli zaujati tím svým problémem, tak si vůbec nevšimli, že nejhůř je na tom Cezar. Toho vůbec nemohli najít. Až ho našli, on byl v šatně úplně tuhej. Přišli za ním, říkali, zvládneš to? A on řekl jenom, oni to brali jako souhlas. Tak ho šoupli na jeviště. No, na jeviště, moment, oni ho šoupli na šikmu, totiž to je takový to zešikmený jeviště, aby vy jste dobře viděli, a herec se snadno zabil. A on měl tu nevýhodu, že stál na vrcholku té šikmy. Tam ho vzadu drželi takhle, on tam plápolal ve větru, přehlížel tu krajinu a pod ním spodem už kráčel Antonius, šéf, opíral se o Kleopatru. Podíval se na toho Cezara, který stál na jednom ze 7 římských pahorků a řekl vznosnou větu. Odkud přichází? Gaje. Ten Cezar se na něj podíval z toho vrchu, navíc oni se neměli rádi, ti dva chlapi, že? Se na něj podíval a řekl neuvěřitelnou větu. Z Králova pole, ty vole! Jsme v Brně, tak vám nemusím vysvětlovat, že Královo pole je čtvrť. Odsud ten Cezar pocházel. Ale nebyl to nejvhodnější moment, jak to tomu šéfovi sdělit, to je pravda. Potom už to nebylo moc veselý, protože ten, co ho vzadu držel, tak ten smíchy povolil. Tomu chlapovi podjeli nohy a on po břiše zahučil dolů do orchestřiště a tam si zlomil žebra. A lidi se chechtali jako vy. A to byla tragédie, to nebyla komedie. A navíc hrajte to bez Cezara, že? Stáhli oponu. Opona šla dolů a jeho to přišlo na tehdejší dobu slušných 15 000 korun. Takže vidíte, že i ta finanční motivace je silná k tomu, aby to člověk nedělal. Ale přesto jsou tací, kteří to dělají. Já jsem zažil ještě jednoho našeho velmi dobrého herce, který odříkal monolog krále Filipa beze slov. On byl prostě v takovém stavu, že on ty slova nenašel. Ale byl to dobrý herec, takže oni všichni v podstatě slyšeli obsah toho monologu. On byl až dojemný, jak stál v tom prostoru a říkal...
2: A
1: všichni na něho zírali takhle. Všechno uvěřili, tak byl dobrý.

0: je 13:01.
1: Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. U mikrofonu Vlasta a Čet Rádio vám přináší zprávy. O čem se dnes mluví? Prezidentova absence u voleb může přerůst v politický problém. Německo má poprvé zemského předsedu z řad krajní pravice. Quebec znovu sní o nezávislosti na Kanadě. Politolog Lubomír Kopeček upozorňuje, že prezidentova neúčast u komunálních voleb by se mu mohla v budoucnu vymstít. Podle něj hlava státu zatím svou funkci zvládala bez větších přešlapů, ale právě tento krok by mohli kritici využít jako munici proti němu. V kanadském Quebecu znovu ožívá myšlenka odtržení od zbytku Kanady. Ve volbách tam zvítězila separatistická strana, jejíž lídr slibuje po více než 30 letech vypsat referendum o nezávislosti, počká však, až ze své pozice odejde americký prezident Trump. Ministerstvo školství chystá novelu, která má zpřehlednit přidělování asistentů pedagoga na školách. Podle programového ředitele organizace EDVIN Jana Véréše Mušuty je současný systém neřízený a přibývá asistentů bez ohledu na jejich kvalitu či skutečnou potřebnost. Proti návrhu ministra Roberta Plagy se přitom postavily menší koaliční strany. V německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko se poprvé v historii dostal do čela zemského sněmu politik strany Alternativa pro Německo. Tobiase Rausche zvolili poslanci nově zvoleného parlamentu, k jeho úspěchu přispěli i hlasy hnutí BS2TV. A teď sport. Hokejisté Plzně zvládli v Lize mistrů i páté utkání, po obratu porazili švédskou Skellefteå a udrželi si vedení tabulky soutěže. Čeští fotbalisté naopak v Lize národů jasně podlehli Anglii, Harry Kane svými dvěma góly potvrdil anglickou převahu a národní tým tak stále čeká na první bodový zisk pod novým trenérem. A na závěr něco pro technologické nadšence. Brno hostí mezinárodní strojírenský veletrh, kde letos hlavní roli hrají humanoidní roboti a umělá inteligence. Návštěvníci si mohou prohlédnout techniku budoucnosti až do pátku, představí se jim téměř 1400 vystavovatelů.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme zataženo a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 9 stupňů. Dnes ve středu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Noční počasí máme za sebou. Vlasta se loučí, Čet Rádio hraje dál do rána.

0: Divadlo Noc.
1: Františku, Františku, co jsi mi to udělal? Takhle mě opustit. A to jsme chtěli v pondělí malovat. Ale to seš celej ty. Než bys mi doma s něčím pomohl, tak si se vždycky radši vypařil. Ježíši Kriste, když jsi odešel na půdu s tou prádelní šňůrou, tak jsem si říkala, polepšil se, vidí, co mám prádla, tak chce aspoň věšet. Ale že sebe, Franto, no to mě nenapadlo. Co já si teď na tom světě samotná počnu a s malířema na krku.
2: Omlouvám se, jestli ruším, ale je tohle to poslední rozloučení s mým nejlepším kamarádem?
1: To nevím, ale je to poslední rozloučení s mým nejlepším manželem, protože ty čtyři před ním stály za prd.
2: No jo. Máte pravdu, František, ten měl srdce ze zlata.
1: Děte, já to ani nevím. Já vím jenom o zubech. No. Na ty jsem mu dala já, víte, a on vždycky říkal, že mi to jednou vrátí, no.
2: Kolik vám visel?
1: 2 dny. No. Když se dlouho nevracel, tak já jsem si říkala, Hergo, tolik prádla přece zase nemáme. Že? A pak jsem ho našla na té půdě. A vy znáte Františka odkud?
2: Já ho znám jenom od oka.
1: Jo, tak, jako od vidění.
2: Ne, od oka, my jsme se scházeli každý čtvrtek na oko.
1: Jo, na oko jste se scházeli, no, aby nikdo nevěděl, že jo, no. Ale to jste nemuseli,
2: ne.
1: Já jsem to věděla. Tak to jste byl vy, s kterým každý čtvrtek chodil do toho lesa na dříví.
2: Ne, se mnou chodil do hospody na pivo.
1: No, on vždycky říkal, už musím jít, protože tam mám sekiru.
2: No, tak tu tam má pořád, víte.
1: Jo,
2: no.
1: A nemohl byste mi ji přinést domů, abych měla všechny Frantovy věci pohromadě, víte.
2: Spolehněte
1: Děkuju,
2: se.
1: No.
2: No a právě proto jsem taky tady. Já Dobre. To nerad říkám, ale on Franta v tom voku prohrál, paninko, úplně všechno, všecičko a nakonec prohrál to nejcennější, co měl. Povídá, dávám do hry tu, co mám teď na krku.
1: Ježiš, tak on prohrál i kravatu.
2: Asi takhle, paninko, aby se všechny dluhy srovnaly, tak já jsem vás přišel požádat o ruku.
1: A co s ní jako budete dělat?
2: To ještě není všechno, já jsem si to sepsal, abych na nic nezapomněl.
1: Jo.
2: Takže ta pračka ta tolik nespěchá, proto si přijdu, až postavím garáž.
1: Jo, on prohrál i nějaký cihly.
2: Ale ne, auto.
1: Cože?
2: Auto.
1: Auto?
2: No.
1: Auto?
2: Ano.
1: No to já snad nepřežiju.
2: No tak tím by se to velice usnadnilo.
3: Já se omlouvám, jestli jdu pozdě, jo, ale... Je tohle to poslední rozloučení s panem Františkem?
1: Jo, tady leží, no.
3: Pane Bože!
1: A vy jste kdo?
3: Já jsem Levoboček.
2: No tak vidíte, že vám po Fandovi přece něco zůstane.
1: Jo, a co? Jo, vy jste mi něco přines, pane Boček.
3: Levoboček! Pane Bože!
1: Ježišmarja, vidíte to? To cizí člověk.
2: No
1: a takhle mi ho Fandu oplakává.
2: No já bych neřekl, že bude tak úplně cizí.
1: Že by příbuznej.
2: Přihořívá.
3: Tatínku!
2: Hoří!
1: Ten konec!
2: A já myslel, že dělá chyby jenom škarta.
1: Marja, tak on se dokonce jednou spustil s nějakou ženskou?
3: Ne jednou, 3krát.
1: Jak 3krát?
3: Já mám ještě 2 sestřičky.
1: Ne.
3: Jo, ale ty jsou úplně od jiných maminek, víte, takže buďte klidná, to šlo úplně mimo vás.
1: Ale ne.
3: Ale jo, ale víte, co je zajímavý? Já taky hraju mizerně karty, takže jsem vlastně po něm zdědil nějaký geny, že jo?
0: Tak to teda ne. Tady dědím já. A všecko. A jestli měl nějaký ty geny, tak ty taky. Rozumíte? Ačkoliv by to bylo moc divný, kde on by sehnal geny. Přece on nikdy nebyl v Japonsku.
2: To jsou jeny. Geny ty má každej, ty měli Franta.
0: Jo, no. A kde teda jsou?
2: No to já nevím. No.
0: Ježišmarja, že on je ten sičák taky prohrál v kartách.
3: Prosím vás, bude potom nějaký společný oběd? Já jenom, že jsem nejet od rána,
2: tak... Takže vydrž, já to zařídím. Paninko,
1: ano.
2: Ještě jsem se vás nestačil zeptat, jaké je vaše ctěné křestní jméno, já jsem Jiří.
1: Já jsem Marie.
2: Tak Máňo, koukej ma za domů vařit.
0: No, co si to dovolujete?
4: Upřímnou soustrast. Odpusťte, ale s odchodem Františka se prakticky vůbec nedokážu vyrovnat. Feri, budeš mi chybět?
1: Vy jste znala našeho Fandu.
4: Znala je málo.
1: Málo.
4: Byl to nejlepší milenec v mém životě.
0: Cože? Tak vy jste...
4: Jeho tajná milenka.
0: Helejte, já jsem jeho veřejná manželka.
3: Já jsem Levoboček, těší mě. Nemám náhodou u vás taky nějaký sourozence?
0: Teda já ti řeknu, Franto, ty máš povedený funus. Tady se ti sešla partička. Karban a děvky.
4: No jde... dovolte. V životě jsem karty nehrála, já ho milovala. Chlapa jako on už mi nikdo nedovede nahradit.
2: Mě ještě neznáte. Já shodou okolností tady po zesnulém přebírám veškeré kompetence, takže dovolte, abych se představil, já jsem Jirka Samec.
4: Nezlobte se, Samečku, ale Ferry byl jedinečný.
2: No.
4: Pravý muž. Přinesl mi vždycky kytičku.
0: Ježiš, kytku.
4: Jak ten uměl být pozorný?
3: No, kdyby byl pozorný, tak tady já dneska nejsem. No.
0: Ale vy se do toho nepleťte, pane Boček.
4: On byl prostě nenahraditelný. Víte, normálně byl takový tichý, nenápadný člověk, ale v posteli. V posteli tajfun.
0: Ježišmarja, prej tajfun. A mě nevofouklo ani nepamatuju.

0: Ubezpečuju vás, madam, že vám můžu zařídit menší průvan.
1: Ale nechte si to, prosím vás.
2: Jestli se mohu zeptat,
1: no,
2: jak skonal?
1: V posteli. No, ale já jsem si ho tam nejdřív musela z té půdy odníst. No. To jste měla vidět, jak chudák visel.
2: No. U vás možná. U mě tedy nevysel nikdy.
1: Ježišmarja, to je zprostata.
0: Děvčata,
1: si nebude dovolovat.
0: Přece se nebudete hádat, jak se ukazuje, Fanda měl hold širší záběr, no. Náhoda ho svedla na cestě.
1: Jaká pak náhoda, tahle ho svedla. Nechci říct co. Nechci říct co.
0: Maruško, prosím tě, tady zbyl nějaký papírek, co? Po Fandovi vem to domů.
1: Jo, no to nějaký papírek, nějaký přeškrtaný čísla.
3: Ale koukám, že jedna, on taky sázel.
1: 1, 3, 5, 8, 16, 32, no tak to je teda hodně, co mi po něm bylo. 1, 3, 5, 8, 16, 32.
3: 32, teda. No, řeknu vám, Macechovi, máte paměť na čísla?
1: Tak.
3: Hele, to jsou stejný čísla, které tady čtu v novinách.
1: 8.
3: To jsou výherní čísla, které berou jackpot 35 milionů.
1: No, vidíte. No. Ježišmarja. Ježišmarja. Holem! Lepidlo!
0: Ale roztrhaný ti to nikde nevemou!
1: Ježíš, nevemou! Já chci šňůru! Já chci za Fandou! Fanda!
0: Synku, tak to klaplo. Doufám, že máš ten správný tiket.
2: Ne, ten mám já. Herkot, ale dlouho se nám tady babka škubala, co?
3: Teda to byl nervák, já vám řeknu, já jsem se bál, aby se nekoukla do těch novin, že by viděla, že ty čísla jsou úplně jiný. No ale ta nám to teda spolkla i s navijákem, co? Kam jí dáme teďka tady?
0: No a doufám, že nám ještě vezmou, ale já vám řeknu, děti, tohle to byl nejkrásnější fúnus mýho života.

Někdy každému z nás slunce zakryjou domy a přes odlesk doby proteče dlouhý čas. Všechno se ve chvíli zlomí a na rty ti padají slaný kapky z řas. Předem utichly boje, tak otevři oči, dneska je sluncem tvoje a šedomodrý nebe balancuje na klávesách štěstí. Ptáme se smím, tak dlouho až uletí. Lidi zas bloudí ulicí a mezi prsty nám protejkají životy a přes různý cesty a času tak málo je něco změnit. Slova se zachytí na rtech, prosím to sdělit. A čas prý vyléčí rány a každá jizva v duši má svoji cenu. Jenže karty jsou dány a osud má právo udělat kdykoliv změnu. Někdy marně slepuju střípky štěstí a pro pocit do tváří vlepuju smích. A kolem čím dál víc sevřených pěstí a na srdci přibylo krvavých rých. Neboj, všechno zas bude dobrý, vítr mraky rozfouká ve správný čas. Rozpustí nad tebou nebe jen modrý a najdeš tu sílu to překonat zas. Uvidíš, zas bude fajn. Hlavu vzhůru, všechno to zvládneš, dokážeš překonat všechno, už chápeš.

0: nejsi v tom sám, dobře to znám. Občas mám pocit, že nevím jak dál. Moje cesta se ztrácí v mlze, mý kroky jsou těžší a nevím co bude. Každému z nás se někdy podlamujou nohy. Každý úder se dále vrátit do hry, věř mi. Nic není věčný, všechno to jednou rozbiješ pěstí. Zatím všem zas uvidíš světlo. Vždycky je to jenom o tom, jak to vemeš. Prohry přijdou, budou,
1: to neřeš.
0: Ani nebe není nikdy pořád modrý. Kdyby bylo pořád modrý, tak je nudný. Nemyslíš? Myslím, že je to tak daný. Projít tu cestu nebude snadný. Já, ty, všichni to samý. Rojeme se s životem, co síly stačí. Občas to bolí, ale takový je život. Říká se, že čas všechno zhojí. Já vím jistě, že jde to i dřív. Jestli chceš počkat, tak dobrý.

My dvě dřevní holky jsem pozorujem ze křoví, co lidi všechno dělají, z toho jsme teda hotoví. Koukaj si z voka do boka, ochutnávej si hlavy. My žveme smíchy ve křoví, to nás děsně baví. To tuhle jeden inženýr, fokok, ta lásko, koko. A pak si gumu spod brdy těch nevystřel v boku. Venku je třeba zima, lidi tu lezou nahý. Po Petříně se válejí šilenci celý Prahy.

0: jsou 2 hodiny.
1: Dobrou noc, nebo spíš dobré časné ráno. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta, zprávy Čet rádia začínají. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Prezidentova absence u voleb může přerůst v politický problém. Německo má poprvé zemského předsedu z řad krajní pravice. Quebec znovu sní o nezávislosti na Kanadě. Ministerstvo školství chystá novelu, která má zpřehlednit přidělování asistentů pedagoga na školách. Podle programového ředitele organizace EDVIN Jana Véréše Mušuty je současný systém neřízený a přibývá asistentů bez ohledu na jejich kvalitu či skutečnou potřebnost. Proti návrhu ministra Roberta Plagy se přitom postavily menší koaliční strany. V německé spolkové zemi Sachsen-Anhaltsko se poprvé v historii dostal do čela zemského sněmu politik strany Alternativa pro Německo. Tobiase Rauschi zvolili poslanci nově zvoleného parlamentu, k jeho úspěchu přispěli i hlasy hnutí BS2TV. V kanadském Quebecu znovu ožívá myšlenka odtržení od zbytku Kanady. Ve volbách tam zvítězila separatistická strana, jejíž lídr slibuje po více než 30 letech vypsat referendum o nezávislosti, počká však, až ze své pozice odejde americký prezident Trump. Politolog Lubomír Kopeček upozorňuje, že prezidentova neúčast u komunálních voleb by se mu mohla v budoucnu vymstít. Podle něj hlava státu zatím svou funkci zvládala bez větších přešlapů, ale právě tento krok by mohli kritici využít jako munici proti němu. A teď sport. Hokejisté Plzně zvládli v Lize mistrů i 5. utkání, po obratu porazili švédskou Skellefteå a udrželi si vedení tabulky soutěže. Čeští fotbalisté naopak v Lize národů jasně podlehli Anglii, Harry Kane svými 2 góly potvrdil anglickou převahu a národní tým tak stále čeká na první bodový zisk pod novým trenérem. A na závěr něco pro technologické nadšence. Brno hostí mezinárodní strojírenský veletrh, kde letos hlavní roli hrají humanoidní roboti a umělá inteligence. Návštěvníci si mohou prohlédnout techniku budoucnosti až do pátku, představí se jim téměř 1400 vystavovatelů.